0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Floating in the dark blue.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Yeah.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: C'est le son du jeune.

0: Radio Wave.
1: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.

0: Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
2: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Hey, who the fuck calling my phone?

0: weed. I'm doing fine.
1: Police! Get the hand! My fucking head!
2: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
3: Děláme vlny. Děláme vlny.
4: Hey. Little Millie shit, bitch.

Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

You. One. Two. Describe. My.

0: Channel Tres, odbyla nám 8. hodina a Barbora Zajíčková přináší na Rádiu Wave dnešní první zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Podle odborníků ale transplantovaná ledvina nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti operaci postupují opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace od žijících dárců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině. Hasiči v pondělí odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic. Poškodil část domu. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu oheň nezasáhl. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požáru a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný.
1: Sport.
2: Fotbalisté Artisu Brno podlehli v dohrávce úvodního kola šance ligy na domácím stadionu Mladé Boleslavi 2-4.
1: Počasí.
2: Dnes bude během dne přechodně oblačno, až k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 23. V 1000 metrech na horách pak kolem 19. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na rádiu Wave už začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Lady, one in a million, to jste i vy prostě, jedním nebo jednou z milionu.
1: Ano, zdravíme vás, vy výjimeční lidé, krásně snídejte, krásně vstávejte.
0: Hezké ráno, hezké vysílání s Rádiem Wave vám tady přináší Tereza a Filip a teď taky Jantrej a Essay a jejich Heat Wave, což možná znamená, že dneska se prosím koukněte, kolik venku bude, abyste se adekvátně oblékli, protože včerejší deště jsou ty tam.
1: A taky abyste vyrazili na Riviéru.

0: Dukla prší třetí den společně s Týkem 27. Když vyrážíte někam na výlet, tak možná si říkáte, jak ta česká příroda prostě ožívá a kolik vlastně té divé zvěře nás může potkat. Já jsem teď v jižních Čechách o víkendu jako chviličku měla pocit, že vidím medvěda, ale byl to pařez.
1: Byl to pařez. Pak si teda ale doopravdy viděla oblečené koně.
0: Viděla jsem oblečené koně závodního typu, na kterých byla taková plachetka, asi aby se jako nespálili nebo nevomokli. Takže jako zvířata samozřejmě jsou v lesích. Co možná nečekáte v jižních Čechách, je velká kočkovitá šelma.
1: To by nás zajímalo, co nosí aktuálně na sobě, jaký má drip kočičí v jižních Čechách. No prostě policie lidem radí, kdokoliv se tam pohybuje, ať je spíš obezřetný, protože na Táborsku ji někdo spatřil. Teď o víkendu u obce Roudná poblíž Soběslavy. Dokonce existuje i video od ženy, která pohyb té černé šelmy v neděli večer zaznamenala na telefon, potom to celé oznámila policii, no a teď se to prověřuje a žádná zoologická zahrada nebo chovatelé v současnosti nehlásili, že by jim šelma chyběla, takže odkud ona je?
0: Možná prostě přišla ze zahraničí, viď, kde normálně žije na výlet, nebo se tady prostě hezky ubytovat, nebo možná tady vždycky jako by měli žít pumy, jenom jsme na to zapomněli, to jako samozřejmě já vůbec nevím. Nicméně se i rozhlas.cz poskytuje tuhle zprávu a i takové jakoby video, kde opravdu něco jde po poli, bych řekla.

0: Tracy Sex Life společně s Rico Dan. My tady už naznačili, že dneska vyrazíte možná na Riviéru, protože máme úplně ideální počasí, ani moc horko, ani moc zima, nemělo by pršet. Prostě
1: zaťukej.
0: Jako úplně dobře, zaťukám takhle i nozvy. Kdybyste měli někdy vyrazit prostě k řece se hezky jako kulturně obohatit, dát si prostě nápoj, potkat nějaký kámoše, potkat se společně s náma, tak kdy jindy než dneska. No a Riviera letošní série, první díl začíná opravdu už 17.30. Co jste možná věděli je, že tam budou vystupovat Čaba Laciga a taky Market, že tam budu mít diskuzi na téma uložená místa s Anetou Martinkovou, s Ankym a taky s Katarínou Gramatovou. Co jste možná nevěděli je, že se můžete zúčastnit i performance s mistrem Chrisem.
1: Což je tanečník, taky breakdancer, velmi šikovný pohybově, který byl dvakrát nebo třikrát i hostem v různých formátech Rádia Wave a už dnes, konkrétně od 15.30, s ním můžete zažít pohybový workshop, na který se doporučuje vzít si pohodlné a volnější oblečení. Máme vám říct, že budete bez bot a pokud jste se třeba nestihli registrovat, což bylo čistě kvůli evidenci a kvůli nějakému přehledu, na kolik lidí se mají zhruba připravit v rámci toho workshopu, tak můžete přijít klidně i bez té registrace.
0: Takže půl čtvrtá znovu pro ty, kdo až teď zbystřili a řekli si, já chci taky tancovat.
1: Kdy naposledy si tančila v zahradě, mi
0: no
1: řekni,
0: právě,
1: v zámecký. Jako.
0: V barokní zámecký zahradě. Zámek Troja dneska 15.30 a Mr. Chris, jeden z těch nejslavnějších a nejtalentovanějších tanečníků, se na vás dneska moc těší na workshopu, kde stačí prostě přijít, být schopný se zout a mít ideálně jednobarevný oblečení bez potisku, protože možná z toho budou nějaký fotky, že jo?
1: Zout se dá úplně všude.
2: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
3: Dáj, já jsem, když jsem si fest pustil, vydal jsem.
4: Další den,
3: jsem nespal bar se. Ale si ho určitě pustím. Aspoň raz. Toto mi

0: Sophia Stell, Molly in the Club. Filip tady vzpomněl na období pandemie COVID-19, kdy slovo luskoun, vlastně nebo to zvíře, figurovalo jako jedním z mnoha možných vlastně zdrojů nákazy COVIDem, což já jsem vlastně v tom chaosu ani nezaznamenala. Já jsem se zasekla někde u netopíru. Každopádně luskoun je opravdu zvíře, které ale mimo to, že teda bylo jedním z podezřelých, tak hlavně má dost nakahánku jakožto druh. No a právě tenhle vymírající luskoun má bohužel, a to se většinou dost stává, že když něco vymírá jako druh, tak to je proto, že lidstvo se rozhodlo, že má nějakou speciální věc, kterou potřebuje. Ať už to jsou jakoby nosorožčí rohy nebo tak, tak luskoun má prosím vás vzácné šupiny zase, což asi bude trošku způsobovat jeho vymírání. Na černém trhu jsou tyhle ty šupiny horkým zbožím. A teď je otázka, jak tomu zabránit, protože potřebujeme zastavit pašeráky, aby se ty zbylí luskouni všichni neoškubali a nerozprodali.
1: Ten luskoun to prostě od toho covidu podle mě nemá úplně jednoduchý ve světě. Prostě má takovou jako špatnou pověst, protože se zvažoval jako mezi hostitele, jak si říkala. Ale s tím, jak to třeba vypadá ohledně sundávání těch šupin, jo, tak například z Afriky se hodně vozí už jenom šupiny, protože tím, že to dlouho cestuje na lodích, tak jsou už rovnou zpracované a jsou vysušené. Ale vozí se prý i zmražená celá těla těch luskounů, která častěji najdeme právě v Asii. I to se dozvíte v aktuálním rozhovoru na serveru iRozhlas. A zatímco tou hlavní látkou v těch šupinách je keratin, tak je jakoby furt zůstává otázkou, k čemu nám to vlastně je.
0: Takže možná se z těch šupin prostě vyrábí něco, co pak pomáhá našim šupinám, což jsou nehty a vlasy. Samozřejmě to ale nemůžeme vědět, protože je velmi neetické nějaký takový experiment vůbec navrhnout. Takže to je všechno v takovém jakoby hodně šedé, až skoro černé zóně. Pokud vás zajímá osud právě luskounů, tak můžete kouknout na server iRozhlas a poslechnout si aktuální Vinohradskou 12.

0: Český rozhlas Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Why I'm alone? 'Cause everybody's reaching for you.

0: Porsche Boy a Ven non-stop společně s 58G. My taky jedeme tak nějak non-stop už tuhle první hodinu a za chviličku ještě nás čeká Alfie Templemana nebo Pixel Grip.
1: No a potom už zprávy přesně za 7 minut v 9.
2: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
3: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
4: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Pixel Grip a Moment with a God. Nás teď čeká moment se zprávami, které přináší opět Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo na místě havárie. U premiéru nové inscenace s názvem Hotel Fatik chystá na dnešní večer jihočeské divadlo Continuo v Týně nad Vltavou. Mezinárodní divadelní soubory připravil přesně na míru bývalé ubytovny Blanice, která od 80. let minulého století sloužila pro dělníky stavějící jadernou elektrárnu Temelín. Na představení spolupracovali s mezinárodním týmem performerů a tanečníků i místní seniori a taky lidé s postižením.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry a na US Open s Britem Henrym Patenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna.
1: Počasí.
2: Dnes bude během dne přechodně oblačno, až k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 23. V tisících metrech na horách kolem 19. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanále iRozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave,
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Omega Sapien, Plum společně ze Sejga Bodejga a za chviličku Rico Nasty s novinkou Cupcake. Tohleto vlastně je novinka z minulého týdne, no a na poprokové desce Lethal se Rico Nasty vrací k žánru, který vlastně sama popisuje jako takový sugar trap. No a deska Arix vychází už teď na konci července a dobrou zprávou je to, že se na ní Rico Nasty spojila s producentem Kenny Beats, s kterým natočila svoje dřívější největší hity, a druhou dobrou zprávou je, že deska už je venku.
1: On Kenny Beats stál u startu kariéry Rico Nasty a hodně se zasadil o ten její původní jako come up, protože vydali společný mixtape Anger Management, to si musíme vrátit do roku 2019, a tam to je jejich chemie, kdy do jeho striktních beatů ona prostě dravě rapovala, se projevila, a musím říct, že od té doby, kdykoliv Rico Nasty spolupracovala s někým jiným, tak to vlastně jako nebylo úplně ono. A jsem strašně rád, že se tihle dva vrátili pro hned jakoby dlouhodobý projekt znovu, a není to, že by jednou za čas jenom dropli nějaký single, takže nová deska RX je důkazem toho, že ta chemie tam stále je, stále funguje, a myslí si to třeba i redakce hudebního magazínu Pitchfork, který uděluje 7,1 z 10, což teda vůbec není špatný, a tvrdí, že to je její nejvíc jakoby pozoruhodná tvorba za roky, ale dlouhé roky.
0: Ono také zároveň říká, že jí chyběl někdo, kdo by k ní byl na 100% upřímný, a to právě mluví o reunionu s Kenny Beatsem, takže kdybyste chtěli vědět, proč váš život není už tak dobrý, tak je to proto, že kolem sebe nemáte lidi, kteří jsou upřímní jak dřív.

0: Matyášovi kamarádi, my jsme už tady dneska navrhovali, abyste vyrazili na Riviéru se s náma kamarádit a taky máte třeba nějaký takový jako chutě vyrazit do lesa, tak to jsme už stihli zmínit, že v jižních Čechách možná potkáte nějakou větší kočkovitou šelmu, o které jste nevěděli, ale třeba taky můžete chtít vyrazit do komunitního lesa. A teď si říkáte, co na takovém komunitním lese je jiného než na běžném lese.
1: Úplně první komunitní les teď vznikl u polské Vratislavy, což je dobrá zpráva, že na úplně opačnou stranu, než se aktuálně pohybuje ta kočkovitá šelma. Jo? To znamená, bojte se spíš teďka jihu a nebojte se severu. Může vám totiž takovýhle komunitní les nabídnout hezkou dávku rekreace, ale taky samozřejmě prospívá přírodě, protože by měl poskytovat nejen odpočinek pro lidi, ale taky přináší nějaké naplnění vládního plánu na omezení těžby dřeva.
0: Je to takové místo, kterému prostě normálně budeme říkat les a v Polsku to taky asi budou takhle dělat. 13 hektarů se dělí na 3 zóny podle různých úrovní zásahu. Takže tam budou sociální lesy, to je to, co máte nejradši, protože tam jsou naučné stezky, turistické stezky, cyklistické trasy a zároveň tam teda potkáte hodně lidí. A potom je další část, která bude vlastně s menšími lidskými zásahy. No a třetí bude úplně bezzásahová. Tomu se u nás říká podle mě jako HKO, že prostě tam nemůžete ani trhat houby nebo kytky.
1: Další komunitní lesy by měly podle plánu ministerstva vznikat v příštím období, dejme tomu, v okolí Varšavy, třeba Krakova, Poznaně nebo taky Lodže, takže pokud chcete stihnout ten ještě OG první komunitní les, než vzniknou další a bude z toho úplně běžná věc, tak se vydejte k polské Vratislavy.

0: Tak ještě jednou se podíváme směrem za našima Wave Newskama. My jsme se před chvilkou bavili o tom, jak může v Polsku vypadat takový komunitní les. No a kdybyste nevěděli, co nám tady od včerejška přibylo znovu za další zajímavosti, tak jedna taková hodně jiná hra o trůny, protože pokud vás zajímají bizarní soutěže, tak možná takové klání v pití z toalety je něco, co ani nechcete zkoušet, a budeme se bavit o takovém vlastně ruském nápadu na reklamu. Ve městě Stavropol totiž vznikla opravdu soutěž v pití ze záchodových míst, což ale vyvolalo vlnu kontroverze u místních obyvatel a docela vlastně i negativní publicitu.
1: Proč reklama? No, protože se jednalo o značku prodávající koupelny a ta soutěž, přesto jak působí nechutně na papíře, tak mohla výherci nebo výherkyni vynést až 100 000 ruských rublů, což je v přepočtu nějakých 27 000 korun. Bylo to i na jednotlivá kola. V prvním kole se soutěžilo v tom, kdo dokáže nejrychleji dlouhým brčkem, jo, pozor, z toaletní mísy vypít perlivý nápoj. V druhém už potom museli vydržet co nejdéle sedět na zavřeném záchodě. To bych vyhrál možná. Král toaletní mísy, by se mi říkalo.
0: Kdybys mohl mít telefon v ruce, viď?
1: Ano, no. Ano. A nebo mapu takhle
0: před sebou
1: třeba.
0: To je ale cheat, Filipe. Já si myslím, že tam se sedělo prostě jakoby rodogging style, víš? Aha. Že prostě jenom sedíš a soustředíš
1: tak
0: se.
1: Tak to nesnáším.
0: No právě.
1: To pak musím být sám se sebou.
0: No,
1: jako.
0: A to nevydrží nikdo ani na záchodě. Já teda jakoby vzhledem k tomu, že to je prostě prodejna se sanitární technikou, což znamená, že tam prodávají záchody, tak si jako nemyslím, že to pití bylo z použitých míst, jo? Že to prostě, takže to je v podstatě jako velký hrneček.
1: Reklama na čistou mísu.
0: No, to je prostě velký hrneček, ne?
1: No jasně.
0: Jako dyby. Nakonec.
1: Jak kdyby porcelánový hrneček, no.
0: Takže já teda jako vlastně úplně nechápu, že to bylo takhle kontroverzní, ale myslím si, že jako i v Rusku i negativní reklama je reklama.
1: Já jsem rád, že neprohodili ty kola mezi sebou teda.

0: Mendes by a Faster, 33 minut po 9. hodině a my už v tuhletu chvíli ve studiu vítáme Adama Keberta, šéfredaktora Rádia Junior. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne posluchačům Waveu.
0: Vy jste nás přišel trošku ochladit, protože zvete na Expedici Sever. Když se aktuálně podíváme na web Junioru, tak tam uvidíme různé tematické týdny. Jeden se třeba věnuje Norsku, druhý Islandu, třetí Švédsku například. Zároveň slibuje jako rozličný program právě týkající se těch zemí, které jsou na sever od nás. Tak co, na co všechno se můžeme těšit?
1: Tak my, když jsme přemýšleli, jak uděláme to letní program pro naše nejmenší posluchače Českého rozhlasu i pro jejich rodiče, prarodiče, tak jsme měli jeden takový hlavní titul, k tomu se asi ještě dostaneme, ale říkali jsme si, jak to poskládáme do těch prázdnin, protože oni ty prázdniny mají 9 týdnů, takže to je celkem problematické. Tak jsme si říkali, že tam pro každý ten týden vybereme nějakou konkrétní zemi a zkusíme celý ten program, to znamená vysílání, web i pořady, které připravujeme, zkrátka jako obarvit do toho konkrétní, do té konkrétní země.
2: No a vy jste nevybírali ale jenom třeba hudbu anebo jenom vlastně mluvené slovo, ale takovou nějakou kombinaci, tak jak moc se takový tematický týden vlastně promítne do toho obsahu, do toho samotného vysílání?
1: No ono to vypadalo všechno moc hezky na papíře, ale potom v té realitě to bylo docela i jako taková badatelská činnost, protože my jsme si říkali, že hlavním tím nosičem toho léta musí být literárně dramatické pořady. U nás jsou to pohádky, četby, rozhlasové hry a podobně. A říkali jsme si, že když tím hlavním prvkem, a tím možná trošku už malinko prozrazuju, takovej ten hlavní stožár, kterým celé to léto vypíchneme, to jsou děti z Bilorbinu, které jsme teďka pro posluchače nově připravili. Tak jsme si říkali, že to musíme všechno tak hezky nakombinovat a ono potom, když jdete totiž i do detailu, třeba jak jste říkala té hudby, tak zjistíte, že ve švédském týdnu, který bude teďka od 1. nebo od 3. srpna, tak zjistíte, že tam máte spoustu kapel, spousta muziky, která je i třeba pro ty dnešní posluchače je trendy, poslouchají trenduje i na sociálních sítích, protože jsou to spousta těch cover verzí, ať už jsme u Roxette, ABBA a další interprety, které jako znají, bych řekl, i dnešní generace. Dětí nebo mladistvých.
2: Prostě vás zachránilo, že Skandinávie je bohatá na literaturu a hudbu. Že prostě
1: je to tak?
2: Je to opravdu jako zlatý důl, kde se tyhle ty dvě jako oblasti dají krásně pokrývat.
0: To se ví mezi dětma, že miluje Roxette. Prostě,
2: právě.
0: Přesně. No, zároveň se ty nejmenší posluchači budou dozvídat taky o přírodě tamní, o kultuře nebo o lidech, tak to bude i skrze nějaké příběhy?
1: My máme ty pořady, které vysíláme přes rok, ať už je to třeba Zvídavec, Žilibili, což je takový dějepisný pořad. Zvídavec to je taková, teď nechci urazit Wikipedii, ale taková rozhlasová Wikipedie. A máme tam i právě hitparádu a další pořady, takže jsme se snažili právě ty konkrétní díly těch pořadů vždycky jako obarvit různými zajímavostmi z těch konkrétních zemí. Ale všechno to, my jsme to tady už zmínili, jako obarvit i třeba hezkými pohádkami, polární pohádky. Měli jsme tam Pipi dlouhou punku. To je také legenda, to si myslím, že znají i posluchači napříč generacemi. Cestu na sever, Trollovo srdce, všechny tyhle pohádky jsou samozřejmě poslechu 650 dní potom na webu Rádia Junior.
0: Tereza by nesouhlasila, má ne, tam jednu, to, která
2: ne,
0: to chybí.
2: Se, ne, já jsem právě chtěla vědět, jakoby, jak dlouho na webu budou k poslechu, protože to se pak jakoby, je potřeba někdy třeba k tomu vrátit. Mně tam chybí, no, mně tam chybí Ronja dcera loupežníka, takže... Kam jste ji zašantročili?
1: No, my jsme ji zvažovali, ale přiznám se, že ten letošek, protože asi děti z Bilorbinu známe všichni a my jsme totiž zjistili, že tady v českém, respektive v československém rozhlase, že naposledy jako děti z Bilorbinu byly zpracovány někdy v 90. letech. Potom soukromní jako vydavatele, nakladatele někdy v roce 2015 s Libuškou Šafránkovou, ale my jsme vlastně říkali, že ta kvalita, kterou tady v českém rozhlase jsme schopni vyrobit v těch literárně dramatických dílech, tady malinko chybí a strašně nám jako krásně vyšlo to spojení Báry Hrzánové, Aleše Vrzáka jakožto režiséra. A ještě větší zajímavost je, když jsme Báru Hrzánovou oslovili s dětma z Bilorbinu, tak řekla nejdřív, já vůbec nemám čas, ale na tohle si ten čas udělám. A opravdu děti z Bilorbinu v jejím podání poběží teďka od 1. srpna, to znamená od soboty, v 18.30 a v 21.00 a potom samozřejmě k poslechu na webu. Moc se na to těším, je to 15-dílná četba. Myslím si, že právě Bára Hrzánová je i velmi specifická svým projem. Možná někoho to bavit nebude, ale myslím si, že tam bude spíš, doufám v to, více těch našich posluchačů, které tím zaujmeme.
2: Tak kdybyste za rok zvažovali Roniucera Loupežníka, taky nemám moc času, ale jakoby můžete si to tam hezky poznamenat, že to je moje oblíbená pohádka. Já bych se klidně zúčastnila.
1: Píšu si to tady.
0: Potvrzuju, že si opravdu píše. Sobota je za rohem, to se jenom párkrát vyspíme, ale co se týká toho dnešního dne, tak ten bude patřit příběhu o moudrém Havranovi.
1: Je to tak, je to tady ten příběh, ale myslím si, že když se posluchači podívají na web Rádia Junior a podívají se na Expedici Sever, že si tam z těch týdnů, ono to zní opravdu jak u nějakého potravinového řetězce, že si opravdu z jakéhokoliv toho týdnu, který jsme měli, vyberou, protože kromě toho švédského týdnu, tak tam pak máme i aljašský, kanadský. A ještě, a tím jsem malinko odbočil, a já bych tím chtěl posluchače i Waveu pozvat na další ten týden, protože sever to neznamená jenom Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, ale třeba Litva, Lotyšsko i třeba Sibiř. A tento týden tam máme na ten poslední srpnový nebo možná ještě ten první zářijový.
2: Takže budou i pelmeně.
1: Bude všechno, slibuju.
2: Vy se můžete podívat na web junior.rozhlas.cz, zároveň se taky můžete hezky podívat na to, jak dlouho vám tady nejrůznější pohádky budou takzvaně viset k poslechu, pokud je nestihnete v našem nebo ve vysílání Českého rozhlasu, což je taky důležitá zpráva. No a tolik už Adam Keber, to je šéfredaktor Radia Junior, s touhle docela chladivou exkluzivní pozvánkou k tomu, jak strávit letošní léto právě ve společnosti Rádia Junior a severských příběhů, pohádek, zajímavostí, ale taky hudby. Děkujeme moc a mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: Show me the body a do what's right. Kdybyste chtěli vědět, co je teď to nejsprávnější, co můžete udělat v případě, že se si tyhle ty tvrdší kytary nějak zamilovali a navnadili vás, tak není nic snazšího, než udělat správnou věc a vyrazit právě na Show me the body na koncert, pokud máte Prahu v nějakém dosahu.
1: To se stane 15. srpna na ostrově Štvanice v klubu Bike Jesus. Myslím si, že to bude hodně upocený, zároveň předpokládám, že se to i velmi rychle vyprodá, hlavně kvůli samozřejmě omezené kapacitě toho klubu. Rozhodně se nedá říct, že to bude klidné a intimní. Intimní to bude, ale v tom, jak moc budete napěchovaní na jiná opocená těla okolo sebe. Tyhle songy jsou extrémně chytlavý a ta deska vyšla už 10. července, takže jste mohli mít už příležitost jí naposlouchat, ale do toho srpna, pokud se tak ještě nestalo, je stále ještě hodně času, takže 15. 8. zveme do Bike Jesus a taky k poslechu té aktuální desky Alone Together.

0: ready made, ready made. The rest of you motherfuckers just sit back and wait. Quit acting like groupies and shit. Wanna be like me so motherfucking bad? So when a man can tell me about handling business, being a bottom, making his money and still doing what the fuck he wanna.
1: Mně se jako obecně líbí autora, kde jsou velký pravdy, prostě víš, kde někdo něco říká. Ideálně ten člověk, co to prostě jako vymyslel, nebo nějaký citát pěkný prostě nakonec, aby to zaznělo.
2: Chceš tu velkolepost prostě.
1: Hele, koukej, jo.
2: Smyčce.
1: Je to prostě obrovský, A$AP Rocky, Stolja Flow, jako kdo z vás něco ukradl Drakeovi, že?
2: Já zároveň zvu teda 4. října do O2 Areny, kde A$AP Rocky představí svou aktuální desku, což mnohý lidi může spíš jako tak namíchnout, že by chtěli třeba slyšet ty starší věci, minimálně třeba Jardič z Excalibru to takhle u něj má, ale velkolepý to bude tak či tak. Viděl jsem už nějaký záběry Rockyho s plamenometem, s nějakým jako granátometem a často na ty open air festivaly přilítá helikoptérou, takže bude to velký každopádně.
1: Tak opatrně, až tam půjdete. Vemte si nějaký asbestový čepice. A teď už nás čekají Hatchy, Lose It Again a další, tentokrát poslední zprávy.
3: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, párty i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hači a Loser Again, ještě než to úplně ztratíte, tak vyčkejte na poslední zprávy, které opět přináší Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Pražská koalice se dohodla na společném postupu po korupční kauze na odboru pozemních komunikacích a drah. Chce prověřit problematické dopravní zakázky i zpřísnit protikorupční pravidla na magistrátu. Součástí změn má být i také etický kodex a povinnost úředníků hlásit možný střet zájmů. Generální tajemník OSN Antonio Guterres dnes navštíví Kypr. Jednat má s prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovému jednání s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. července na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Americký zpěvák a producent Charlie Puth dnes poprvé vystoupí v Praze. Ve Fóru Karlín představí své čtvrté studiové album Whatever's Clever, které vydal letos v březnu. Jeho tvorba kombinuje současný pop s hudbou 80. a 90. let.
1: Sport.
2: Sportovní arbitráž soud CAS se bude zabývat odvoláním Senegalu proti odebrání titulu z afrického fotbalového šampionátu. Slyšení se má konat 8. října. Senegal porazil v ledovém finále Monaco 1-0 po prodloužení, ale Africká fotbalová federace oznámila kontumační vítězství Maroka. Senegalci totiž měli porušit herní řád soutěže.
1: Počasí.
2: Dnes bude během nepřechodně oblačno, až k večeru se většinou vyjasní. Nejvyšší denní teploty budou 25 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 23, v 1000 metrech na horách pak kolem 19. A to byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas. A na rádiu Wave teď pokračuje ještě ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Už jsme vás tady lákali na dnešní Riviéru, ale je možné, že třeba nejste vůbec v okolí Prahy a chtěli byste spíš se podívat na program v Uherském Hradišti, kde stále ještě probíhá letní filmová škola. My jsme tam včera, tuším, měli karaoke s Vojtou Záhorou a spousta programů, který byl hodně zábavný a zajímavý. Karaoke nakonec podle všech zpráv našich interních trvalo až 4 hodiny a bylo mega úspěšné, takže pokud i vy teď třeba se probouzíte po včerejším zábavném programu, říkáte si, no a co dneska? Tak dneska na LFŠ samozřejmě mimo filmy, na které jste přijeli, probíhají live buchty.
1: To se musíte vydat do stanu Českého rozhlasu dneska od 19 hodin. Tam potom proběhne vystoupení Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové, pro které žádné téma není příliš malé, zejména třeba galantérie, hasiči, veřejné toalety. Tohle všechno jsou poměrně zásadní témata, která lze probírat s hostem téměř z jakéhokoliv oboru. My úplně zatím nevíme, z jakého oboru je Petr Štulíř, ale tím, že je to na letní filmové škole, tak možná bude z filmového oboru. To je host dnešních buchet ve stanu Českého rozhlasu v Uherském Hradišti mezi 19. a 20. hodinou večer. Zadumoš pět, zadumoš pět.

0: Ghost of You a Night is Over Soon. Noc tady bude za chviličku, pak tady bude další den, pak další noc, pak další den. No a už jste skoro u víkendu a to proběhne další ročník besedy u Big Beatu v Moravském Tasově. Festival, ke kterému nám přišel říct víc Zdeněk Neuser. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak Ghost of You úplně v line-upu letos nejsou, ale je tam třeba Síček, kterýho si budeme pouštět už za chvilku. A ti měli být už loni, nakonec nějak kvůli dešťům se to nepodařilo, nebo co?
2: Strašně nám tam sprchlo a to béčková scéna už nebyla úplně bezpečná, tak jsme nakonec zrušili, teda velmi neradi, ale nabídli jsme jim teda jako dobrý prostor letos, takže věřím, že letos to klapne.
1: Letos taky klapne spousta jiných, které můžete znát od nás z playlistu, takže začínáme v pátek třeba Fulcrumem, Atenou Chlebovou na Bčku, potom zároveň třeba Josefina Dask, Hrotl, Matyášovi Kamarádi, prostě v podstatě jste jenom vzali všechny naše jakoby hudebníky a hudebnice, nebo co je třeba nějaká akvizice, která za vás letos vyšla úplně jako třeba těsně, nebo náhodou, nebo skvěle, těšíš se na to moc a je to něco, na co bys chtěl pozvat za sebe.
2: Já myslím, že skvělý zásek jsou baltimorští Horse Lords, kteří navíc vydali teď v červnu novou desku. Je to teda vlastně dost velká alternativa, repetice, hodně instrumentální věci, být na té nové desce jsou i nějaké zpívané. Je to prostě pro všechny fančmekry, já se na to těším, jak si zatrsám úplně moc. A zároveň se třeba ale těším taky na větší jména typu Načeva, která vlastně na besedě za těch 33 let vůbec nikdy nehrála, nikdy to nevyšlo, tak teď snad konečně to klapne, ale myslím, že třeba i Liturgy, která teda přijede speciálně jejich frontmanka hudebnice Healy Hendrix ve svém solovém takovém dronovém intenzivním setu, takže to bude taky zážitek z jiného druhu, fakt kultura z jiného světa.
0: To stále, ale vlastně ještě není všechno z těch amerických jmen, potom taky třeba kapela Balaklava v Šapitu hned v pátek, takže spoustu i zahraničních jmen, jak tak zmiňujeme, samozřejmě dojde i na Slovensko, třeba Mjaulau, která je teďka hodně v kurzu, nejenom v našem playlistu, ale taky samozřejmě i na všemožných festivalech, tak bude na Bčku v sobotu. Samozřejmě to ale nebude jenom o hudebním programu, bude to třeba i o podcastech, ale taky o písničkářském probuzení. To je věc, která probíhá jakým způsobem?
2: Tak to je vždycky začátek po tom náročném pátečním večeru, který končí DJem Myslivcem v 5 ráno, tak po 9 máme písničkářské probuzení, tentokrát ho zajistí Lucie Redlová a pak se plynule přejde do soutěže písničkářů, kde letos máme 4 písničkáře, 1 písničkářku a je to takové jako příjemné zpestření, takový festival na festivalu.
1: Zároveň já jsem ještě chtěla upozornit třeba na Lady Likes, která by neměla zapadnout, protože pro všechny, kdo vyráží třeba rádi na rapovou hudbu, tak právě i tohle zmíněné Bčko v sobotu sice až později, ale nabízí právě i tuhle ostrovní hvězdu, takže to jenom k tomu žánrovému rozpětí, aby třeba všichni, kdo mají rádi rap, tak věděli, že můžou klidně vyrazit. Zároveň po písničkářství a taky rapu nás tady třeba v sobotu čeká v Šapito úplně nahé divadlo, znamená to teda, že to je kapela, nebo doprovodný program, nebo nějaký jako společenský workshop, prostě.
0: Nebo je to dress code?
1: Nebo je to dress code na dopoledne?
2: Je to taková kramářská píseň o lásce na širém moři a myslím, že není potřeba to blíže představovat, ale myslím, že budou oblečení.
1: No a na závěr možná ještě, kdo vyráží na besedu u Big Beatu, tak ty teda už letos víš, že pršet by třeba nějak výrazně nemělo, nebo budeme v to všichni doufat. Jak se tam dá člověk vlastně ubytovat, přespat, kdy pořizovat lístky, co si vlastně tak nějak připravit do té KPZky letošního festivalového ročníku?
2: Předně lístky pořád ještě máme na webu besedoubitu.cz, případně u SMS tiketu, budou i případně na sobotu jednodenní. Je to trochu z ruky, možná pro lidi z Prahy, případně velkých měst, nicméně právě ta vzdálenost je vlastně nakonec dobrá, protože člověk opravdu opustí ten žár velkoměsta a je to detox, takový fakt letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. Je to Tasov u Veselí nad Moravou, vesnice na úpatí Bílých Karpat. Stanování máme v bezprostřední blízkosti areálu ve dvou stanových městečkách úplně zdarma. Zdarma je taky pitná voda. Kdybyste si chtěli vzít nějakou vlastní svačinu, vůbec vám v tom nebráníme. Rozhodně tady takové typy kontrol nemáme. Kdybyste chtěli úplné ticho, dá se stanovat i u fotbalového, respektive na fotbalovém hřišti, což je asi 300 metrů, tam fotbalistům dáte nějak nějaké 300, ale
1: to bude hezky máte rovný, že jo, na
2: úplný,
1: záda.
2: Úplný klid a v jejich občerstvovně třeba vepřoknedlo zelo.
0: To ocení hlavně Lady Likes, ten anglický trávníček tam.
1: Právě, a taky vepřoknedlo zelo si myslím, že pro ní bude zajímavý.
2: A pro ty jako gurmány vlastně myslím, že i celkově ta nabídka toho gastra tam je velmi široká, včetně naturálních vín a včetně jídla pro vegetariány a různé pochutiny, laskominy. Všeho druhu, protože lidi jsou stále zhýčkanější a my konec konců taky se snažíme to nabízet co nejvíc zajímavě, atraktivně, aby lidi nemuseli odcházet a mohli zůstat. Můžou se taky okoupat ve Veličce, splav, doufám, že poteče dostatečným tempem.
1: Takže plavky sebou hlavně.
0: A možná ani nepotřebujete pokrývky hlavy, protože tam bude i dostatek stínu pod těmi topoly.
2: Jsou tam topoly, což je pro nás fakt obrovská devíza, ale vnímáme, že má být asi dost horko, tak chystáme i nějaké osvěžování, nějaké
1: mlžítka.
2: Mlžítka budou určitě. Takže
1: no protože třeba ve velkých městech bude ke 40, tak možná je dobrý zvážit, jestli nechcete strávit tenhle víkend právě ve stínu topolů pod mlžítkem za účasti spousty dalších lidí, který vyrazí na tenhle festival. Pozor, Tasovů je víc, takže ještě možná na závěr, který je to Tasov?
2: Je to opravdu Tasov na jižní Moravě u Veselí nad Moravou a jsou tam tři scény, kde je úplně všude blízko, takže když bude horko, tak se rozhodně neschvátíte tím, že byste přebíhali kilometry, je to fakt několik desítek metrů, všude blizoučko, žádné tlačenice, takže
1: fyzicky nenáročný, plán na tenhle víkend, který vám umožní i se třeba jenom flákat a jenom odpočívat, kdybyste se nechtěli úplně strhnout v tom horku. Zdeněk Neuzar a beseda u Big Beatu, která probíhá už tenhle víkend, v pátek začínáme, takže můžete vyrazit a užít si festival víc na besedaubigbeatu.cz. My moc děkujeme, přejeme hezký počasí.
2: Díky moc za pozvání, ahoj.

0: Mustafa a Gaza is calling, aktuálně Brno is calling. My vás tam voláme, protože tam proběhne nejen koncert, na který zvu já teda, je to kapely This Will Destroy You, americká instrumentální kapela, která je známá pro své rozlehlé a filmově působící zvukové krajiny, které tak trochu stírají hranici mezi postrokem, ambientem a doomgazem, takže tahle ta směsice žánru a tvrdých kytar bez vokálů vás čeká v kabinetu Muz v Brně dneska po 8 večer.
1: No a kdybyste vůbec v Brně chtěli strávit víc času a třeba jste uvažovali, že půjdete k nějakým přijímačkám na uměleckou vysokou školu, anebo jste chtěli třeba jenom rozšířit spektrum svých výtvarných schopností a zajímala vás malba, kresba, sochy, fotka, animace, performance, herní design, tak se samozřejmě v létě nemusíte flákat a můžete se připravovat a tím pádem taky pak zvýšit svoje šance na přijetí na některou z těch uměleckých škol, třeba na FAVU, protože právě FAVU taky nelení a o prázdninách nabízí program, který se jmenuje Letní školy FAVU. No a probíhají už nějakou tu dobu až do konce srpna a vy si můžete třeba na webu artmap.cz vybrat z jednotlivých termínů podle toho, jaký vám třeba vyhovuje, jaký vám nekoliduje s dovolenou, anebo jaký vás zajímá v rámci právě nějakého toho oboru a nebo třeba žánru. Takže kdybyste chtěli ještě vyrazit třeba s předstihem na něco málo těch srpnových, tak můžete na Letní školu pohybu a kritického myšlení se Zuzanou Žabkovou, který bude probíhat mezi 24. a 28. srpnem.
0: Ještě k FAVU, jo, navíc. Řekni mi, co je víc cool než škola, která má vlastní label?
1: No právě.
0: A dělá vlastní eventy,
1: nic.
0: Bukuje tam vlastní umělce, nic.
1: Navíc škola, která třeba v létě učí spekulativní řemesla, jo,
0: no.
1: V srpnu. Takže
0: no
1: prostě
0: prosím.
1: Koukněte se na to, žánry, o kterých jste nevěděli, média, která jste třeba ještě vůbec netušili, že chcete studovat, jako třeba grafika v přírodě. Tak tohle to všechno můžete zažít letos v létě na FAVU díky letnímu programu.
0: Potvrzuju, že příroda má docela dobrou grafiku.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: myself.
1: Steve Lacy a teď už možná ještě naposledy připomínka toho, kde se dneska všichni potkáme, že ano?
2: Ještě jednou si řekneme, že se můžete vydat do Troji, do zámeckého areálu, vedle barokního zámku, před barokní fresku, do labirintu, můžete si i zatančit, můžete sundat boty, konečně taky po celém dni.
1: Jo, v 15.30 už, no, ideálně.
2: Tak, jako pro mě den končí v 15.30.
1: No tak já doufám, že nikdo nechytnete klíště z toho, že budete třeba tančit někde bosí v parku. Ale zároveň já se tady ještě jenom vrátit se k něčemu, co je v budoucnosti zní zvláštně, ale uložená místa debata tím pádem, kterou možná jste ještě pořád jakoby úplně neprohlídli, co znamená. Jo? Tak uložená místa je téma, který nás jakoby vrací k tomu, odkud pocházíme a jak si vlastně takovou věc, jako svůj background neseme sebou ve svojí tvorbě, třeba ideálně, když se nějak jako realizujete v umění, děláte hudbu, píšete. A jestli třeba nějaké jako třídní a regionální rozdíly vám byly spíš jako překážkou na téhle cestě, nebo jestli naopak se pak můžete i jako na to napojit a hrozně to jakoby využít. Jo? Tak Filipe, ty seš z Prahy, ty o tom moc nevíš, viď?
2: Já vím spoustu třeba o Strašnicích, odkud pocházím a kde žiju celý život, takže já prostě, to je můj hud.
1: Ty seš vlastně takovej malej smek.
2: Já jsem malej smek, lil smek prostě, a ty seš zase jako tvrdě propsaná těma Karlovýma Varama.
1: Ano, takže jako já jsem v podstatě Izomandias.
2: Ty, ano, ty jsi,
1: nebo ICL.
2: Ty jsi mezirolí prostě.
1: Já jsem prostě Izovary stará role. Takže jako Sudety a jejich Soldiers, to je prostě něco, co já si ponesu jako hluboko v srdci. Aha. A tenhle ten kraj se teda propisuje do lidí hlavně rapem,
2: to
1: se ukázalo.
2: To si s tím Ankym budeš dneska rozumět na debatě,
1: právě.
2: Protože podle mě Sudety Soldiers má taky hodně v rotaci.
1: Takže sudetský přínos nám tady nastolí Anky. Aneta Martinková, která je z Kutné Hory, tak nám řekne, jestli má v Praze 3 domy, až je koupí, tak budou její jako koudelníkův syn z Kutné Hory.
2: Katarína Gramatová.
1: Katarína Gramatová, ta je podle
2: mě z
1: Košic.
2: Která je ze Slovenska, no ano, z Košic. Takže
1: tam budeme zjišťovat, co se děje na východním Slovensku, že o tom můžou vznikat tak zajímavý filmy, jako právě Nahoře nebe v dolině já. Takže bude to hodně regionální tentokrát, ačkoliv to bude právě uprostřed třeba Prahy, nebo spíš tak na kraji.
3: Sedím v kuchyni.

0: Člověk krve v kuchyni a my vás tentokrát na závěr našeho vysílacího bloku budeme teda znovu, jak už to dneska tak jako celkem děláme často, zvát, ale tentokrát to bude do kina společně s Martinou Foldinovou. Ahoj.
1: Čau.
2: Tak trochu do tvojí kuchyně, Martino, ahoj.
1: Bude to trošku, ne do mojí kuchyně, bude to do něčí jiné kuchyně, protože já bych ráda promluvila o snímku, který teď všichni mohou nově vidět i v českých kinech. Ten film se jmenuje Pozvání a je to režijní počin herečky Olivie Wilde, která tam vlastně sama stvárňuje jednu z hlavních rolí. No a ty hlavní role jsou v tomhle filmu čtyři, protože to jsou čtyři dospělí lidé, dva páry, které tvoří právě Olivia Wilde, taky Seth Rogen jakožto její partner a potom ta druhá dvojice je Edward Norton a Penelope Cruz, která přijde k té první dvojici domů na večeři. Jsou to vlastně sousedé v jednom domě a vznikají tam různé zajímavé situace, které mají třeba i velký erotický podtext, a které mohou být v skutku velmi horké, no.
2: Ty jsi tady z nás tří jediná, která ten film zatím viděla, ale jako zní to skvěle. Já jsem ti zároveň ale udělal radost jedním takovým faktem, který jsi třeba neuvědomila, když jsi to viděla, a možná teďka i kvůli tomu si to budeš chtít pustit ještě jednou. On k tomu dělal hudbu Devonte Hines alias Blood Orange. Což je krásný teda.
1: Hele, v tom filmu funguje všechno strašně dobře, prostě.
0: Mě zároveň zarazilo, že ty říkáš, že to je tak trochu hot, tahle ta konverzačka. Ale před chvilkou si říkala, že jste se hrozně nahlas smáli, takže to je spíš komedie. Dá se to jako skombinovat? Je to překvapivý?
1: Hele, je to docela překvapivé, protože já jsem prostě miluju konverzační filmy a nečekala jsem, že se budu od začátku do konce smát takto intenzivně. Ale zároveň se tam byl okamžik, kdy jsem se rozbrečela. Takže ten film vzbuzuje skutečně jako velké emoce. Prostě pokud chcete film, který zanechá velkou stopu, ať už to bude nějaké prostě velké emoce, co se týče nějaké možná trošku melancholie, ale zároveň ten velký smích a prostě nějaká jako komunikační rovina mezi lidma, tak myslím, že to je úplně perfektní pro návštěvu kina.
2: Horská dráha emocí s Martinou Foldinovou na Rádiu Wave.
0: Zároveň další horská dráha emocí s Martinou následující 4 hodiny ve vysílání. My se loučíme. Ahoj.
2: Pot.
3: O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ahoj, hezké příjemné dopoledne, je úterý 28. července, 4 minutky po 11. dopolední. No a za námi detroitské hudební duo Snow Strippers se skladbou Just a Hint. Tolik skladby, co jsou za námi, naopak před námi jich bude celá řada, paleta až do dnešní 3. hodiny odpolední, kdy pro vás já osobně budu v proskleném studiu Rádia Wave. Martina Foldinová tedy za mikrofonem až do 3. odpolední. No a krom muziky stihneme i nějaký redakční obsah Rádia Wave. Třeba už za chviličku si spolu pustíme ukázku z aktuální Casablanky, tedy z cestovatelského outdoorového magazínu Rádia Wave, který pro vás už 20 let připravuje kolega Pavel Sladký. Tentokrát se vypravíme na cesty stopem, takže pokud vás fascinuje stopování, určitě vydržte, za chviličku vám pustím ukázku z aktuální Casablanky právě na toto téma. No a těšit se můžete třeba i na naši zprávařku Báru, která právě po 11. nabídne nějaké zastavení na webu Rádia Wave, konkrétně v naší sekci Wave News. Teď už ale ta slibovaná muzika, která nás bude provázet časem až do dnešního odpoledne. Nourished by Time už za chviličku, taky hudebník Pell Mystery se skladbou Crushed Detectives, no a teď už Fimi Guerrero, britský rapper s nigerijskými kořeny, ukázka jeho letošní tvorby. Tady track s názvem Dutty.

0: Tolik rapera Nourished by Time se skladbou Baby Baby, ukázka z jeho poslední dlouhohrající desky, teď na vlnách Rádia Wave, ale já už jsem slibovala ukázku z nového dílu cestovatelského podcastu Casablanca. Jonáš Kuldan v ní vypráví o svých cestách stopem a to nejenom po Evropě. Celou epizodu, jako vždy, můžete už teď najít na webu Rádia Wave a ve všech podcastech, teď ta slibovaná ukázka.
1: Ze začátku to byla taková euforie, jak když už jsme konečně na ní nasedli, že s tím, že už tím konečně jedem, jakože jo, super, tak se nám to povedlo, jsme na tom vlaku. Ale pak je to 20 hodin cesty a my jsme jeli teda tím vlakem tam i zpátky, takže jsme si svezli celou tu trasu dvakrát, tak aby se dalo říct. Do vnitrozemí od pobřeží, tak byl prázdný, pak se vozí, že jo, plnej železný rudy. Takže jsme zkusili ten prázdný i ten plnej. Takže rozhodně doporučuju ten plnej, protože to tolik nedrncá, když se jde prázdným vagónem, tak je to hodně, to hodně se ten vagón prostě ginglá. Už těch 20 hodin potom je docela náročný. A hledáš pořád stín a on pořád uchá, pořád mizí a pak je přímá výheň a to je šílenost.
2: A špinavé je to úplně stejně, když se jede tam a zpátky s plným a s prázdným, nebo když jede ten plný vlak, tak je člověk špinavější?
1: Dobrý je vychytat vlak, oni vozejí jako jinak namletou tu rudu, takže ta nejjemnější je samozřejmě nejhorší a když je to trochu větší kostky, tak to člověk není tak zašpiněný, ale už to třeba není tolik pohodlný, ale zase, když člověk má sebou něco, na co si může sednout, tak je to v pohodě. Ale špinavý je to i to. A my jsme teda chytili ten, který byl jemně namletej, hledali jsme nějaký, který by byl hrubější. No, tak ideálně je to rovnou za lokomotivou, aby to taky na vás nelítalo z těch ostatních. Jo, tak jo, jsme jeli poměrně daleko. A tak jsme měli takový potom dost koupačku, no.
2: A to je taková zkušenost, že jednou a stačilo? Že jsi rád, že jsi to vyzkoušel, ale vracet už by ses tam nemusel, nebo bys si to klidně dal ještě jednou?
1: Jako, myslím, že s přítelkyní nám to jednou stačilo, nebo bylo to fajn, ale kdyby někdo chtěl extra se mnou, mě jako byl, jo, musíme na vlak, tak asi bych jako asi jel, ale není to něco, co bych potřeboval znova, že bych potřeboval sám od sebe, jak si řekl, jo, to chci ještě jednou. Mi to nestačilo.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tonic Channel Beds na vlnách Rádia Wave, ale před námi, jak už jingle napověděl, Kulturistán. Tentokrát přináším jednu kulturní pozvánku, která se váže k tomuto čtvrtku 30. července, protože stále v rámci probíhajícího bienále ve věci umění tentokrát můžete navštívit zajímavý doprovodný program, konkrétně v pražském prostoru Tusculum Prague. Vypravit se tady můžete ve čtvrtek v 16 hodin odpoledne a workshop má trvat zhruba 2 hodinky. Povede ho umělecký kolektiv Stony Tellers a nese název Kdo mluví v zahradě. Ten workshop vlastně zve k společnému zkoumání zahrady Tuscula z méně obvyklých perspektiv. Pokud dorazíte, tak jakožto účastníci si zvolíte konkrétní v uvozovkách aktérství, ať už lidské nebo nelidské, může to být třeba nějaká rostlina, místo, objekt, vůně a spousta dalších věcí. No a potom ve skupinách se budete věnovat pozorování, naslouchání a taky citlivému zkoumání vybraného zákoutí. Tím cílem je potom pojmenovat potřeby, vztahy a dynamiky, které v zahradě probíhají a které třeba běžně úplně přehlížíme. No a převedete je do krátkého společného prohlášení, a to právě z perspektivy toho zvoleného aktéra. Ten workshop je vedený facilitovaně, bez důrazu na nějaký herecký výkon, z toho vůbec nemusíte mít stres, staví na pozornosti k prostředí, práci s jazykem a také nějaké kolektivní reflexy. Vstup na něj je kompletně zdarma, ale musíte se registrovat. Další informace najdete přímo na webu Bienále ve věci umění matteroff.art, tam můžete najít veškeré podrobnosti. Workshop vedený uměleckým kolektivem Stony Tellers, pražský prostor Tusculum Prague, 16. odpolední a čtvrtek 30. července.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. V sobotu večer na ČT Art a v i vysílání.

0: Úterních 11 hodin 40 minut k tomu přesně v tento okamžik. No a pro mou velkou radost, aspoň na jeden vstup, zase na chviličku nejsem úplně sama v našem proskleném studiu. Bára Zajíčková se mnou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: My se spolu koukneme na web Rádia Wave, konkrétně na naši sekci Wave News, kde tentokrát míříme na sever do Polska, protože Polsko teď zakazuje uvazování psů a koček na řetězi. Tak Baru, co ten nový zákon má měnit vlastně v chovu psů, koček, jaké konkrétní podmínky má?
1: Tak ten zákon bude platit od příštího roku a bude právě zakázáno nějaké dlouhodobé uvazování psů a koček nebo jiných zvířat na řetězi. Zvířata budou muset být chována buď uvnitř domu nebo na oploceném pozemku nebo v dostatečně prostorném kotci, který jim umožňuje nějakým způsobem volný pohyb. Takže vlastně jde primárně o to, aby měli dostatečný pohyb a nebyly uvázané u boudy na malém místě a nehýbali se.
0: Což zní vlastně docela velmi logicky. Tak jaké tresty hrozí za porušení nového zákona?
1: Tak majitelům hrozí pokuta až vlastně, když to řeknu ve zlotých, který platí v Polsku, tak je to nějakých 1000 až 100 tisíc zlotých. V přepočtu na český je to pak od nějakých 5000 až po třeba 500 tisíc korun, to může být dokonce.
0: Skutečně velký rozestup. No a nabízí se otázka, jak to máme my u nás v Česku. Máme nějaký podobný zákon?
1: Je to tak, v České republice vlastně tenhle zákon začal platit až letos od 1. ledna 2026 a ten výslovně zakazuje vlastně nějaké uvazování psů a jiných zvířat a považuje to vlastně za týrání zvířat.
0: Baru, ty máš nějaké zvíře?
1: Já mám psa.
0: Máš psa a dokážeš si představit, že bys ho někde přivázala takto?
1: Ne, vůbec.
0: Je to taková jako logická odpověď, samozřejmě i v rámci naší legislativy je to jediná správná odpověď, jak už jsme se dozvěděli v tento okamžik. A co máš za psa?
1: Hele, mám křížence, takzvaného vořecha českého, s jezevčíkem a s českým strakatým psem.
0: A jak se jmenuje?
1: Ajša se jmenuje.
0: Ajša, takže je to
1: holka.
0: Je to holka.
1: Fenka,
0: wow, a Ajša bylo jméno přiřazeno už někdy z minula, anebo to byl tvůj nápad?
1: Byl to nápad podle mě mý mamky tehdy.
0: Takže je to rodinný pes.
1: Je to rodinný pes.
0: Je to rodinný pes. Tak člen domácnosti, dá se říct vlastně?
1: Vůbec by si nedokázala představit, že ho uvážu někde u boudy. A je to takový člen.
0: Tak to myslím, že je takový hezký můstek i pro přemýšlení třeba pro někoho. Samozřejmě zpráva v kompletním plném znění pak na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News. Ještě se zeptám, nějaké zajímavé jiné téma tam dneska nabídneme?
1: Máme tam klasicky ještě další dvě newsky. Jedna se týká zpěváka D4VD, který aktuálně míří k soudu za asi případnou vraždu. A druhá newska, ta se týká novýho trendu, který teď se vlastně docela vzniká, a to, že si lidi kupují do letadel premiové sedadla nebo takzvané business class. Víc než klasické už místa.
0: Wow, tak mě čeká hodně dlouhá cesta, jsem na tuhle newsku zvědavá. Určitě očekávejte v rámci dnešního dne na webu Rádia Wave, wave.cz, hnedka na úvodní stránce sekce Wave News. Zpracovávat je pro vás bude Bára Zajíčková. Moc dík za dnešní návštěvu. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Nezávislý americký producent a taky samozřejmě rapper, hudebník Kuadeka, teď na vlnách Radia Wave. Dancing Without Moving, skladba v jeho podání pomalu ale jistě, doznívající v úterním dopoledni na Waveu. 8 minutek nás dělí od pravého poledne, od odpoledního času do té doby v playlistu Theater, anebo třeba domácí pětičlená kytarovka Island Mint.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Housewolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

popová diva z ostrovní scény. Tohle je Jessie Ware a její skladba Read My Lips, ukázka trošku starší tvorby této autorky, ale já zároveň připomenu, že Jessie Ware v letošním roce vydala už svou šestou studiovou desku, kterou pojmenovala Super Bloom, výtečné album za mě osobně, slyšela jsem opakovaně a určitě se k němu ještě osobně vrátím. No a tato diva se s aktuální šňůrou představí taky v České republice, a to konkrétně ve čtvrtek 12. listopadu večer, zamíří do pražského prostoru Sasazu. Lístky jsou k dispozici, takže pokud máte Jessie Ware rádi stejně tak minimálně jako já, tak určitě neváhejte, neprohlupujte a kupte si lístek na aktuální koncert. Připomínám, čtvrtek 12. listopadu letošního roku večer, pražský prostor Sasazu, a já bych se nebála zmínit, že na místě určitě budou diskokoule nebo třeba nějaké to paraplíčko. No a co je teď před námi dozajista, co se týče playlistu Waveu, tak to budou nějaké kameny, co mají ale hodnotu, protože pod nickem Meaningful Stone se skrývá jihokorejská indie popová hudebnice Kim Jimin, no a od ní si pustíme aktuální novinku 1 plus 1 rovná se 0.

0: Ze všeho byl tak trochu paf slovenský rapper, hudebník Gleb, teď u nás i na vlnách Rádia Wave, ale my už si dáme ukázku z podcastu Fasády. Co když budou české domy za pár let vypadat trochu jako ty v Itálii nebo ve Francii? O tom, jak připravit naše budovy na klimatickou změnu, mluvila v dalším díle Fasád expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová. Díl poslouchejte u nás na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v ostatních podcastových platformách.
1: Ale tak pozor, já si myslím, že barevné okenice třeba, to je jako opravdu hezký prvek. A viděla jsem už nějaké jako architektonické návrhy třeba rekonstrukcí rodinných domů a představte si třeba červené okenice nebo modré okenice. Já si myslím, že jako to má svou estetiku pro určitý typ architektury, když s tím jako člověk takhle vědomě pracuje. A zrovna okenice, které známe právě z jižních států, Itálie nebo i z Paříže třeba, centra Paříže, tak to může být jako prvek, který z toho klimatu, které se k nám blíží, to středomořské klima, můžeme začít vlastně importovat k nám i s tou estetikou a těším se na nějaké architektonické realizace.
2: No to mě k tomu právě napadá, protože jsou třeba nějaké prvky, které byly ještě nedávno symbolem moderní architektury, ale dneska už se ukazuje, že v té době častějších vln veder nefungují. Mně třeba osobně napadají celoprosklené fasády, tak je tohle nějakým příkladem?
1: Rozhodně. Celoprosklené fasády, já si myslím, že opravdu to je myšlení minulého století. A přidala bych k tomu i třeba ta střešní okna anebo světlíky. Já samozřejmě střešní okna mají svůj smysl, když to je, bavíme se o podkrovních bytech a podobně. Ale právě ta střešní okna anebo třeba světlíky, které jsou po celé ploše té budovy, nějaké větší administrativní nebo veřejné budovy, tak tam právě jsou ty tepelné zisky nejvyšší. Tam, když nám celou dobu ze zhora svítí slunce, tak se nám pak přehřívá to atrium a musíme zajistit chlazení a chlazení těchto velkých objemů vzduchu je opravdu neuvěřitelně drahé. U těch administrativních nebo kulturních budov už se stává, že ty náklady na chlazení v létě jsou vyšší než náklady na topení v zimě.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí kapela Marbles, která se na skladbě Overthinking věnovala přílišnému přemýšlení nad různými věcmi během našeho života, doznívá v úterních 12 hodin 29 minut k tomu. No a já bych se teď ráda zastavila v Olomouci na Moravě, protože olomoucký studentský úklub byl vlastně už od 80. let minulého století takovou součástí kulturního života ve městě. Lidé do něj vyráželi na koncerty legendárních kapel, no a svou roli sehrál taky v roce 1989. V roce 2018 ale provoz skončil. Já osobně jsem v Olomouci 5 let žila, zhruba mezi lety 2014-15, potom po následujících 5 let. A vím, že jsem ještě zažila pár živých koncertů, které jsem mohla zažít v rámci účka. Ono obecně v Olomouci mají v oblibě pojmenovávání klubu velmi jednoduchým způsobem, protože hned vedle účka je takzvané ESCO, S-klub, který do dnešního dne ale získal rekonstrukci a stále funguje ve své podobě. No a tomu účku se tolik nedařilo, takže se zavřelo v roce 2018. No a zástupci Univerzity Palackého, a to je ta dobrá zpráva, teď ohlásili velkou rekonstrukci, no a už na jaře příštího roku taky nový rozjezd. Pokud by vás zajímaly detaily, třeba sami žijete v Olomouci, tak koukněte na server iRozhlas.cz do sekce Kultura. Je to jeden z prvních článků, který tam teď aktuálně můžete dohledat. Můžete si pustit i krátkou audioreportáž přímo z místa. Já určitě doporučuji udělat, protože tady třeba prorektor Matěj Dostálek zmiňuje, že ten prostor nebudou chtít zasvětit jenom hudbě, že doufají, že to bude multižánrový klub, kde si najde místo i divadlo, různé filmové projekce, stand-upy, živá vystoupení podcastů a tak dále. Takže i rozhlas.cz, sekce Kultura, určitě se běžte kouknout, jak bude probíhat rekonstrukce olomouckého účka.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

0: Zkratku, kterou zná každý dobrý kuchař nebo kuchtička, One Tablespoon, teď na vlnách Radia Wave v našem pravidelném playlistu, ale my už společně zamíříme za nějakou tou kulturou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabízím dvě pozvánky, rovnou dvě pozvánky na výtečné koncerty, které můžete zažít tento týden ve čtvrtek 30. července. Ten první míří do Litomyšle na Zámecké návrší, kam si už odpoledne ve 3 hodiny můžete zajít na Martinu Činátlovou, českou hudebnici, zpěvačku a skladatelku, kterou budete znát asi spíše pod jejím hudebním pseudonymem Marže. Zároveň je to vítězka soutěže Starter na Radio Wave z roku 2023. Výtečná záležitost, naživo určitě doporučuju. No a nebude vystupovat sama, protože s ní po boku vystoupí též kapela Dunaj, ikona, klasika brněnské alternativní scény, která představí svůj nový repertoár se zpěvačkou Janou Vébrovou, která skupinu doplnila v loňském roce. Litomyšl, Zámecké návrší, už 15. hodina odpolední ve čtvrtek 30. července. No a slibovala jsem dvě hudební pozvánky. Ta druhá čtvrteční hudební pozvánka směřuje na hlavní město, na Pražský přístav v Karlíně. Tady si můžete zajít ve večerních hodinách od 19. konkrétně na Dohor, což je výtečná domácí čtveřice hudebníků, které kromě dlouholetého přátelství, společných výletů a hraní deskových her nespojuje hudebně téměř nic. No a i přesto se sešli a spojili síly. No a výsledkem je stejnojmenné EPčko Dohor, v jehož zadumaném zvuku mizí tóny varhan v různých mlhách vltavských břehů. No a vy to můžete zažít právě od 19. hodiny ve čtvrtek v Pražském přístavu. A nebude to jediný vystupující projekt jako support, taky Husy v rány, což je folkové duo Markéty Profeldové a Míši Kačura. Ti zahrají své oblíbené písně z folklorních tradic britských ostrovů a apalačské old time music. Tak pokud vás zajímá dosytost do hloubky celý program, koukněte na stránky Karlínského přístavu 18600.cz. Tak to je to jednoduché.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Na vlnách Rádia Wave teď trošku po polsky. Nový Świat, skladba v podání polského hudebního dua Kouls teď na vlnách Wave v úterním odpoledni. Poslední minutky nás dělí od 13. odpolední a já jsem ještě nezmínila tu vysoce kruciální informaci a záležitost, která se pojí s dnešním datem. Máme 28. července a to je den, kdy slaví svátek všichni s nádherným jménem Viktor. Já znám jednoho, jmenuje se Viktor Palák, je to náš kolega na rádiu Wave, kterého jsem potkala dneska dopoledne před svou směnou na chodbě Českého rozhlasu a nepopřála jsem mu, protože jsem ještě nebyla občerstvena touto informací, tak kdyby se náhodou stalo, že Viktor zrovna v tento okamžik poslouchá, tak zejména pro něj zdravice, přání všeho nejlepšího, ze srdce se omlouvám, ale samozřejmě přeju všem ostatním Viktorům, kteří poslouchají v tento okamžik. No a mám pro vás skutečnou lahůdku, svou velmi oblíbenou kapelu Taige, domácí formaci Taige se skladbou Co by ne, právě ta míří k vašim svátkům a uším, tak si ji užijte.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Hudebník Matěj Čech aka Mat 213 vydal poslední pátek v květnu své nejnovější album Retroskepse, no a na něm nás sebou vzal třeba zpátky časem až do roku 2016. Tohle byla skladba v jeho podání z aktuální letošní desky Teď na vlnách Waveu. Pokud jste nás naladili až teď, tak posloucháte úterní odpolední On Air na Waveu s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Akorát máme 13 hodin a 6 minutek k tomu. No a dnes po 13. krom další výtečné muziky, ať už novějších či starších kousků nějakého toho kulturního typu, tak pro vás budu mít i ukázku z aktuální studovny. Podcast Studovna tentokrát přivítal lektorku, koučku Andreu Srbovou, no a předala nám tipy, které vlastně souvisejí s nástupem do práce. Tak pokud je to nějaká životní kapitola, která vás teď čeká, určitě vyčkejte i s naším playlistem, kde ještě před studovnou uslyšíte Lil Yatiho, Girl Shades nebo teď výtečnou novou Madonu. Pokud jste stále ještě neslyšeli novou desku Confessions 2, tak utíkejte dohnat tento rest. Určitě neprohloupíte, je to výtečná deska, na které se opět vrací k elektronickým hudebním žánrům, k houseu a dalším odnožím. Tak koukněte a já vám pustím ukázku. Tady track Danceteria.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Bez sex pod iga. Bez sex pod iga. Bez sex pod iga.

0: Lily Atia Southside na společném tracku Gimme the Light. My už teď společně míříme za ukázkou z nového dílu podcastu Sturovna. Lektorka a koučka Andra Srbová nám tentokrát předává tipy, které souvisejí s nástupem do práce. Celý díl si můžete pustit na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích, a to klidně hned teď. Před námi teď krátká ukázka.
1: Tak teď, když už jsem teda v kontaktu s někým třeba z firmy a čeká mě pohovor, jak se na to i psychicky připravit? Co očekávat od pohovoru? Co oni očekávají ode mě?
2: Připravit určitě, ano. Příprava je za mě nesmírně důležitá i pro ten náš takový jako vnitřní pocit klidu. Že jsem vlastně udělal, co nejvíc jsem uměl. A teď, co je to, co proto mám vlastně nějakým způsobem udělat? To znamená jasně zjistit si informace o té firmě, abych věděl nebo věděla, do jaké firmy jdu, co je předmětem jejich podnikání, jak funguje, jaká je to velká struktura a tak dále. A vlastně důležitý potom, jako když už teda jakoby na ten pohovor pak jako jdu a povídám si tam s nějakým tím personalistou, protože většinou ty pohovory jsou několika kolový. Nejdřív je to i třeba velmi často jenom telefonický kontakt. Možná první kolo probíhá i třeba prostřednictvím nějakých webexů nebo online nějakých setkání. Pak je osobní setkání s personalistou, kde pak už třeba bývá přizván ten people manager, to znamená ten budoucí nadřízený. Pak případně jsou ještě další kola, když je víc uchazečů, případové studie nějaké se řeší a podobně. To znamená být připraven i na tu vícekolovou úroveň toho výběrového řízení. No a, ale určitě, než prostě jdeme na to osobní setkání, který za mě dělá úplně jakoby nejvíc, tak řešit i maličkosti, ona to není maličkost, ale i to, v čem budu oblečený. Abych se v tom cítil dobře, protože vizitku si každý vystavujeme sám a lepší je se oblíknout jako být overdressed než underdressed. To znamená, aby jsme se v tom cítili komfortně a být připraven prostě na to, do jaké společnosti jdu, co dělá, připravit si i otázky na tu společnost, jo, protože...
1: No a jaký to můžou být otázky, protože to je vždycky podle mě strašně jako ošemetný, když oni se vás zeptají, jako máte nějaké otázky a teď třeba člověk jako najednou, že má bílo před očima. Tak na co se třeba ptá?
2: Hezká otázka je, kterou jako HRisti rádi dostávají, je vlastně, co je největší výzvou té dané pozice. Co je vlastně jako očekáváno od té pozice? Co by měla přinést? Je to pozice, která je nově obsazovaná, to znamená nově vybudovaná, nebo je to pozice, kdy vlastně někdo odešel a já jdu jenom někoho nahradit. Pokud je to nově budovaná, tak s čím to jako souvisí? To znamená, mění se trošku strategie firmy, kam ta firma jako směřuje do budoucna dál. To jsou takové otázky jako na tu budoucnost. Ale je otázky takový na tu blízkou budoucnost ve smyslu, dobře, kdyby jsme si teda plácli, jak by probíhala moje adaptace? Kdo se mě bude věnovat? Je to prostě přece jenom i několikaměsíční jako proces. To znamená, co mě čeká. Určitě se zeptat, jaký jsou vlastně hlavní hodnoty, na kterých ta firma stojí. Co je pro tu firmu důležitý, aby se tam žilo? A co se tam opravdu žije? Protože jedna věc je to, co my máme napsáno na webových stránkách nebo ta firma. Ale opravdu se to tam žije v té společnosti? A to jsou strašně důležité senzitivní věci, jo. Určitě, jak se budu rozvíjet, protože pro generaci Z je ten další rozvoj velmi důležitý. To znamená, jak se můžu rozvíjet, jak se mnou bude pracováno. Jo, takže, a i pak samozřejmě nějaký horizont toho výběrového řízení. To znamená těch otázek, určitě mít otázky třeba 2-3, nemusí být 10-15, ale 2-3 mít připravený. Vždycky jako nemáme rádi to, když se zeptáme na otázky, jestli jsou ze strany uchazeče, on řekne, v tento moment nic nenapadá.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: tolik domácí formace Jiný metro v úterním odpoledni na Wave. No a my se společně podíváme do sousedního Polska, konkrétně jako první do Vratislavy, protože právě tam byl zprovozněn první komunitní les. Pokud si říkáte, tyjo, komunitní les, to je formát, který vůbec neznám, tak rozhodně doporučuji návštěvu webu Rádia Wave a naší sekci Wave News, kde se tomuto tématu věnujeme podrobněji. Vlastně v okolí velkých měst v Polsku by postupně mělo vzniknout ještě 10 takových. Podle polského ministerstva pro klima a životní prostředí by tyto lesy vlastně měly obyvatelům měst poskytovat prostor pro rekreaci a zároveň by měly přispět k naplnění vládního plánu na omezení těžby dřeva. Vlastně ten první z lesů, jak už jsem zmínila, byl vybudován v okolí Vratislavy, dohromady zabírá 13 000 hektarů a je rozdělen do takových tří zón, co se zásahů týče. Tu největší plochu mají zabírat takzvané sociální lesy, takový sociální les. V této oblasti vlastně budou postupně vytvořeny různé naučné stezky a turistické a cyklistické trasy a další části lesa pak tvoří oblasti, ve kterých budou lidské zásahy omezeny na minimum, no a další, do kterých pak nebude zasahováno vůbec. Pokud by vás tyto lesy zajímaly trochu víc, jak už jsem zmiňovala, wave.cz, naše sekce Wave News. No a pokud vás zajímají české lesy, tak rozhodně koukněte a poslouchejte občas náš podcast Podhoubí.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: neřekli, neřekli. Tolik domácí producent Never Touch a jeho Nesta a my už teď míříme za Kulturistánem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát nabízím dvě pozvánky, které se dotýkají přímo dnešního dne, úterý 28. července. Jako první společně zamíříme do Uherského Hradiště na stále ještě probíhající letní filmovou školu. Na tento filmový festival si můžete zajít i na doprovodný program. No a nějaký ten doprovodný program tyto dny nabízí i naše stanice a právě dnes mezi 19. a 20. hodinou večerní můžete ve stanu Českého rozhlasu zažít naše buchty. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová, zajímaví hosté na místě. Já myslím, že je o co stát. 19. hodina, buchty live. No a druhá pozvánka míří za muzikou a to do brněnského kabinetu Muz, kam si od 8. večerní můžete zajít na This Will Destroy You a já doufám, že vám to nikterak neublíží. Je to pouze americká instrumentální kapela známá svými rozlehlými, filmově působivými zvukovými krajinami, které tak nějak stírají hranice mezi postrokem, ambientem a doomgazem. This Will Destroy You, 8. večerní a brněnský kabinet.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: skladba Cherry Chapstick, teď v podání Ray Ami a Lulu Zuai na vlnách Radia Wave. No a pokud stejně jako já patříte mezi vášnivé čtenářky, čtenáře, tak by vás mohl zajímat znovu objevený román Spiklenci, který je vlastně taková bezprostřední reflexe zločinného systému v Československu po únoru 1948. Německý píšící básník, publicista, spisovatel a také československý diplomat Friedrich Bruegel v něm odhaluje principy fungování totalitárního represivního aparátu. Takže pokud rádi čtete, ale zároveň máte rádi historii, tak právě román Spiklenci může být ta četba, která by vás mohla zajímat. A proč o něm mluvím? Zejména proto, že o několik výtisků této knihy si teď můžete zasoutěžit v rámci pravidelné soutěže i rozhlasu. Stačí se kouknout na server irozhlas.cz do sekce Kultura, najít tam jeden z aktuálních článků, který se tomuto románu věnuje. No a můžete nebo musíte odpovědět správně na soutěžní otázku, a to do pátku 31. července do 18. hodiny. No a musíte znát odpověď na otázku, ve kterém roce vyšel Orwellův román 1984. Pokud vám tam cink cink hned naskočila správná odpověď, tak můžete psát na adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz. No a je to velmi jednoduché, napíšete tam své jméno, adresu pro případ výhry, telefon, případně e-mail, no a samozřejmě správnou odpověď na tuto otázku. Pokud na to budete potřebovat trochu víc času, nebo vás ten titul samotný trošku víc zajímá, koukněte i rozhlas.cz sekce Kultura.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Radio Wave. Hotspot. Hotspot. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: their kiss. You move me naturally.
1: Sound.
0: You move me.

Let Me Love You, to zpívala Amber Mark teď na vlnách Rádia Wave. No a v úterý 28. července hlásím 14 hodin 7 minut k tomu. S další muzikou budeme pokračovat po 14. odpolední, ale krom té nabídnu taky další várku kulturních tipů. Koukneme spolu na aktuální audioknihu Rádia Wave, na Zbrusu novou audioknížku Rádia Wave, kterou pro vás teď máme připravenou, nese název Hody. Tak pokud se chcete na malý okamžik společně se mnou vypravit na malou vesnici na Moravě, kde se právě slaví Hody, tak vydržte u svých přijímačů. No a teď už zase zpátky k hudbě. JIT, tenhle hudebník před námi. Show Me The Body, už teď v playlistu Rádia Wave, tahle newyorská post-hardcore kapela, která vydává čtvrtou studiovou desku. No a dočkáme se taky After Louise, hudebnice, která nabídla naprosto perfektní, fenomenální za mě osobně EPčko, ze kterého si pustíme track Angel, a to už za chviličku. Teď slibovaní Show Me The Body.

Na malé moravské vesnici se právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentiny. Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků? Citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova poslouchejte jako novou audioknihu Rádia Wave, a to až do 20. září, kde jinde než u nás na webu. Před námi teď krátká ukázka.

Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké, sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

Freaky SXC. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Čáp přiletěl do vysílání Rádia Wave, a to po boku hudebnice Anny Vaverkové, teď v úterním odpoledni na Waveu. No a uvidíme, třeba za vámi taky přiletí Čáp, pokud budete mít dobrý sexuální život, a to je téma, kterému se budeme věnovat dnes od 19. hodiny ve vysílání Waveu v aktuální epizodě našeho nádechu. Z čeho všeho se vlastně skládá ten takzvaný dobrý sex? Jakou roli v něm hraje komunikace, ochota cítit se trapně nebo třeba zvídavost? No a proč je užitečné vědět, jaký typ sexuální touhy sami máme? Samé velké a důležité otázky, na které můžete dostat odpovědi právě v aktuální epizodě našeho nádechu, kde si o tom všem bude kolegyně Lucie Zajda povídat se sexkoučkou Julií Gajou Poupětovou. Nový nádech a dnešní 19. hodina.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: No a ještě než se s vámi pro dnešní vysílací směnu rozloučím, tak mám pro vás připomenutí té zásadní kulturní události, na kterou byste rozhodně měli dnes vyrazit. No a to je samozřejmě Riviera Rádia Wave, tedy akce pořádaná ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Je to první ze tří naplánovaných eventů, událostí, které můžete navštívit, a ta první je právě dnes v Trojském zámku v Praze. Startujeme, pokud chcete zažít taneční workshop a performance, už v 15.30, což je vlastně takzvaně za chviličku. No a pokud chcete stihnout ten tradiční program, tak od 17.30 zhruba start toho dnešního dne, který tam můžete zažít. Bude to velmi bohaté, můžete se těšit na dva živé koncerty. Čabala Ciga vystoupí a taky pražská kytarovka Market. No a zároveň můžete zažít debatu na téma uložená místa, kterou bude moderovat kolegyně Tereza Havlínková. Ta startuje dnes v 19 hodin. Pokud vás zajímají další podrobnosti, co se týče dnešního večera, v jaké části areálu se budeme nacházet a tak dále, tak koukněte na facebookovou událost nebo třeba na Instagram Rádia Wave, kde si můžete najít veškeré podrobnosti. Připomínám, první Riviera s pořadovým číslem 1 dnes v Trojském zámku v zahradách, kde se můžete těšit na instalaci, performance, debatu a taky hudbu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Český rozhlas, Rádio Wave.

0: Lola Marsh, Shot Shot Cherry, teď na vlnách Rádia Wave. A já už nejsem v proskleném studiu Rádia Wave sama, je to nemožné. Skoro se mi tomu nechce věřit, že 4 hodiny utekly a Jarda Petřík už je tady.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Prosím tě, my oba dva jsme u nás na Waveu známí tím, že si rádi takzvaně zbalíme batůžek, zmizíme někam do hor, utečeme pryč od civilizace, když pořád ze sebe tak nějak té civilizaci něco dáváme, tak je to nějaký náš vlastně, já nevím, relax, terapie, spousta těchhle různých rovin. Zajímá mě, ty už si obešel v skutku velkou část naší republiky a zajímá mě, kdybys měl vybrat jedno místo, kam se má někdo vypravit, když si chce vzít batůžek, má pár dní, tak kam by měl?
1: Já bych asi pořád... Takhle, já jsem obešel zhruba polovinu naší republiky, řekněme od Novohradských hor na západ přes Český les, Krušné hory, nahoru Krkonoše a Jízerky, Lužické hory. A teď nás čeká Broumovsko v letošním roce asi na podzim, protože dřív to nestihneme.
0: Tebe čeká Broumovsko, no tak to ti pak povím. Já jsem byla letos na jaře, tak to ti pak řeknu.
1: No, já jsem ošel už dvakrát, ale ne podél těch hranic, který se snažíme s kamarádem co nejvíc vlastně kopírovat. A já pořád hlasuju pro Krušné hory, protože za prvý jsou tak obrovský, kde se člověk může krásně ztratit a ještě pořád jsou neobjevený, ještě pořád, i když už jsou úplně nejkrásnější, co podle mě za posledních 20-30 let kdy byly.
0: Ano, ano, takže... tak to si můj lesní bratr doslova, protože já pořád říkám to stejné. A ještě bych k tomu možná trošičku vedle přihoupla Orlické hory, tak ty mi přijdou taky naprosto výtečné, ale ty tě teprve čekají.
1: Ty mě čekají za 2 roky.
0: Ty tě čekají za 2 roky. No, ale jakoby připrav se, jo, prostě Broumovsko, tam jsou nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů, mezi skalama. Šla jsem s lidma osobně, kteří tam padali mezi těma skalama, rozbíjeli si kolena, prostě ta únava potom. Musíš být neustále ve střehu a musíš být pozorný, kor když máš ten velký batůžek na zádech. Chodíš s trekovýma holema?
1: Ne.
0: No, tak a v tom je ten velký rozdíl mezi námi dvěma. A já ti doporučuji, aby si pořídil trekové hole, protože já vím, že už si ušel velký kus, ale stále se je co učit v našich životech. Nezapomínej na to.
1: Je to tak.
0: Dobrá, tedy Jarda Petřík teď za mikrofonem po následující 3 hodinky, třeba taky jedna z aktuálních epizod našeho Podhoubí, kde se třeba též vypravíte do lesa, kdo ví, a vědět to bude už v následujících hodinkách právě Jarda Petřík. Já se loučím a běžte na Riviéru, nezapomeňte na to dneska, jo? Tak jo. Pa.
2: Dôležité hlásenie zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Yes.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Máme krátce po třetí odpolední a po Martině Foldinové ještě jednou příjemný poslech ze studia Rádia Wave vám teď už přeje Jarda Petřík. My jsme se tady při předávce bavili o tom, kterou část našich hor bychom vám doporučili jako takový ten hidden gem, schovaný klenot, a shodli jsme se na těch Krušných horách. No a já k tomu vlastně ještě můžu dodat, že za pár dnů v Krušných horách částečně taky ještě chvilku budu, ale mířím na trek, který bude mít za cíl nejzápadnější bod naší republiky, takže vlastně dá se říct od severu Krušných hor dále na západ podél hranic kolem Aše v podstatě. Tak vám pak případně můžu říct, jaký kraj to je právě v téhle části naší republiky, co se týče lesů a příhraničních oblastí. Těším se na to hodně, co vám budu povídat, i když se dívám na předpověď a na ty tropické teploty, tak si říkám, že to bude asi docela náročné. No, uvidíme. Každopádně zpátky k Waveu, k programu, k tomu, co nás čeká dneska do 18. Už jsme zmínili Podhoubí, to bude o 17:30. Taky pro vás budu mít ukázky z Nejnovějších chudáčků nebo z Hergotu. No a v muzice v téhle hodince určitě v playlistu se můžete těšit na Bad Karma Boy, Darko Dona, Kalina, anebo hned teď na novou Charlie XCX, co by mrkací panenku. Wink, wink!

0: Jestli jste ještě neslyšeli nejnovější hory Hergot, tak budete možná překvapeni tím, že se jedná o vydání, které je tak trošku crossoverem s naším herním magazínem Quest, protože hlavním tématem jsou videohry typu God of War, Zaklínač nebo třeba Assassin's Creed Origins, protože všechny tyhle mají společné, že se v nich objevují nějaké duchovní, magické nebo spirituální motivy. No a obliba takových her stále roste a zabývá se jimi taky Veronika Herníková z Univerzity Palackého v Olomouci a právě ta byla hostem nejnovějšího Hergotu. Já pro vás teď mám ukázku a celý Questí v uvozovkách Hergot potom hledejte na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Řekla byste, že celkově vlastně díky těm náboženským prvkům ve hrách, co ti lidé hrají, jsou třeba obecně ti lidé otevřenější spiritualitě, že například třeba předtím o ničem takovém vůbec nepřemýšleli, spiritualita je vůbec nezajímala a vlastně díky té hře se tomu tématu jako obecně otvírají, anebo třeba vyloženě, jak jste zmínila tu hráčku, že mají třeba už nějakou svoji spirituální příslušnost a skrze tu hru ji vlastně proměňují. Dokážete to nějak zobecnit?
2: Jo, tak pokud jde o ty hráče, jak vlastně k tomu náboženství přistupují v těch samotných hrách, tak vlastně vyplývá, a nejenom jsme ho výzkumovali z jiných, že ti hráči jsou poměrně jako té tematice jako otevření, a což mi přijde jako hodně zajímavé a jedná se například i o jedince, kteří už mají například nějaké kdyby odlišné právě jako náboženské zázemí, náboženskou identitu odlišnou než tu, která je právě vyobrazená v té videohře. A z těch dat vlastně vyplývá, že jsou tomu poměrně otevření a rádi jak kdyby vidí ten pohled někoho jiného na něco jiného, ale vlastně zažívají to skrze sebe sama, skrze vlastně toho avatára v té videohře. Úplně kdyby na otázku, zda tomu inklinují nebo ne, tak ta odpověď, dejme tomu, v tom tradičním slova smyslu ne, ale netradičním slova smyslu ano. Protože moji respondenti, dejme tomu, ne všichni, ale jak kdyby neprošli úplně takovou klasickou konverzi v tom klasickém slova smyslu, ale ta hra pro ně fungovala jistým způsobem jako nějaký katalyzátor a přechod vůbec k té náboženské tematice, aby se právě o tom jako začali zajímat i v reálném životě. A dejme tomu, ten přechod vedl nebo k vyústění nějaké uvědomění si nějaké vlastní identity, takže ti jedinci si potom jako začali stavět nějakou svoji alternativní individuální spiritualitu na základě právě těch zkušeností s hraním jako těch videoher, kde ta tematika náboženství byla pro ně jako velice důležitá. A já osobně jsem to jak kdyby nazvala takové jak kdyby transmediální rozšíření, kdy v podstatě je to jak kdyby proces, který jako ten hráč projde skrze jako to médium té videohry. A s tím, že kdyby on samotný, když dohraje tu hru, tak nezaklapne počítač nebo prostě notebook, nevypne ten PlayStation a kdyby je konec. Ta zkušenost pro něj byla tak důležitá a tak v podstatě kdyby nosná, že si to vlastně převedl i do svého reálného života a začal se v podstatě tomu náboženství věnovat. Takže jako se o něm začal jako více zajímat a začal kdyby vyhledávat i jedinci například v nějakých jako online skupinách, kteří se té tematice taky věnují, aby se s nima mohl bavit na to téma a tak.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli se vyskytujete v Uherském Hradišti na letní filmové škole, tak rozhodně doporučuji dneska od 7 hodin večer zajít na Buchty, neboli na živé vystoupení Ivany Veselkové a Zuzany Fuchsové ze stejnojmenného podcastu tady u nás na Rádiu Wave, neboli podcastu O všem a o ničem, které tentokrát bude prý hlavně o galanterii, hasičích a taky veřejných toaletách. I když, kdo ví, o čem všem nakonec Buchty budou, znáte to. Ivana se Zuzanou jsou schopní dělat velké oslí můstky. Mimochodem o tom jsou taky nejnovější chudáčci, ale k těm se ještě dneska dostaneme. Ale zpátky k letní filmové škole. Dneska od 7 hodin večer Buchty živě. No a ještě jednu akci jsme si pro vás dneska připravili, a to pokud budete v Praze, v Trojském zámku, ale přečeno v jeho zahradách, se dneska uskuteční první z tří letošních riviér, neboli našich, dá se říct, už tradičních spoluprací s galerií hlavního města Prahy. Opět se můžete těšit na dva koncerty, taky na debatu a zároveň i na odhalení jedné nové sochy. Hudebně to bude dneska mimo jiné o kytarách, i když i kapela Market to zdaleka není jenom instrumentální, ale dokážou být i docela elektroničtí. No a druhé jméno je potom zlínský Čaba Laciga. Co se týče debaty, tak Tereza Havlínková dneska bude rozebírat téma takzvaných uložených míst, neboli toho, jak moc si neseme svá místa, ve kterých jsme vyrostli, nebo se narodili, nebo strávili většinu života sebou dál. No a co se týče té sochařské části, řekněme, tak dneska bude odhaleno dílo, které má na svědomí Stanislav Zábrocký, a to v takovém velmi specifickém performativním duchu na základě choreografie pod vedením Kristiána Menzy. Všechno to dneska odstartuje od 17:30 v zahradách zámku Troja a detailnější informace, pokud vám tyhle nestačily, najdete samozřejmě na facebookovém eventu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Nothing Can Kill Us, K-Flay v úterním On Airu na rádiu Wave. No a před námi už jedna z aktuálních domácích letních novinek. Míříme za pražským rapem lomeno dancehallem Darkou Don. Má totiž venku nový single, který se jmenuje Lifestyle. No a hned po něm to budou třeba Gorillaz, kteří se letos hned dvakrát představili v Česku, lomeno na Slovensku, a to na festivalech Rock for People a Pohoda. Kdo jste byl, tak závidím. A prý to bylo vynikající, tak to je samozřejmě dobře. Bad Karma Boy, iba Mesiac, v zápětí taky po Gorillaz. No a když už jsme u těch letních festivalů, tak samozřejmě i nadcházející víkend se jich spousta odehraje a k tomu se možná dneska v kulturních typech taky ještě dostaneme. Teď už Darko Don a věc pojmenovaná Lifestyle z nového projektu, který se jmenuje That Boy.
1: Would you

0: Jsem iba mesiac, trápný odraz něčeho, co světí. No, já mám teda k měsíci vybudovaný docela příjemnější vztah. Každopádně tohle byly Bad Karma Boy v úterním on airu na rádiu Wave. 15 hodin a 48 minut do čtvrté, před námi ještě Iggy Majerov, taky parta vynikajících lidí, a mezi dvě domácí jména se vklíní Remy Wolf. Toro!
1: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Empress of a její Lorelai a hned po 16 taky Pink Panthers se skladbou Angel, za chvilinku Fimi Guerrero nebo Debbie Dawson. No a jestli jste ještě neslyšeli nejnovější nádech, tak vězte, že Lucie Zajda se v něm věnovala tématu sexu mezi partnery a tomu, jak ho zlepšovat nebo jak mít vlastně celkově spokojený sexuální život. Bavila se o tom se sex koučkou Julií Gájou Poupětovou, která zmiňuje, že nejdůležitější je samozřejmě schopnost komunikace mezi partnery. A třeba taky to, že místo častokrát urputné snahy dosáhnout orgazmu může být za cíl třeba objevování, vzájemné poznávání nebo prosté sladění už zmiňované komunikace. Jak přistupovat k partnerovi nebo k partnerce, tak i o tom je nejnovější nádech, co se týče právě sexuálních témat. Najdete ho k poslechu na našem webu a v podcastových aplikacích. No a my se vracíme zpátky k muzice. Zmiňovaný Fimi Guerrero, britský rapper, a ukázka z jeho nového EPčka, které se jmenuje Statue of a Fool, a najdete na něm i následující věc Dutty.

0: měsíček, jaro, léto, podzim i zima. Celý rok pěkně shrnutý v tomhle songu, který nás doprovodil k ukázce z nejnovějších Chudáčků. Ti se tentokrát věnovali oslým můstkům a jakým tahle superschopnost v praxi jde, to se můžete na vlastní uši přesvědčit, když si samozřejmě Chudáčky poslechnete celé. Stavba od čehokoliv k čemukoliv, tak o tom všem a taky o předkvapivých začátcích a nečekaných koncích je nejnovější díl, ze kterého pro vás teď mám ukázku.
1: Vy ti tady v podstatě žonglujem.
2: Jo, máš pravdu, se slovy.
1: Se slovy.
2: To já právě si říkám, že jsem ten tajtrlík, ale jakože, jestli to ví i ty lidi, že tady tajtrlíkujem a pak jsme fakt jako hustý, seriózní lidi.
1: Když jde do tuhýho.
2: No jasně.
1: No jasně.
2: Ne, ale tak protože já si říkám, v dnešní době jsou všichni tajtrlíci.
1: Ale Petře, všichni vždycky byli tajtrlíci.
2: Fakt?
1: Já si myslím, že jo.
2: A prostě já nevím, já teď vidím prostě tu fotku třeba. Byl jsem u toho Ondry, on tam má fotku svého pradědy, který byl v první světové válce.
1: Ondra je z Bruntálu.
2: Od Bruntálu,
1: tam
2: kousek,
1: si, tam
2: kousek.
1: Jel.
2: Jo. A vidím, a je to samozřejmě asi to klame ta fotka, jo. Ale prostě ty lidi jsou strašně vážní. A podle mě byli i vážnější.
1: Jako takový, ale ty myslíš jako...
2: Důstojnější.
1: Ano, to je to, no tak to s tím souhlasím. No.
2: No a já prostě třeba zjistím, že nemám důstojnost už.
1: Hele, tak to já taky
2: ne. Po každém dílu...
1: No jasně, no.
2: Jako předtím, než byli Chudáčci, jo. Tak jako těžce budovaná důstojnost... která fakt teda stála aspoň, na třech sirkách.
1: Jako
2: třeba,
1: minimálně stojnost.
2: Stojnost. Stojnost dobrá. Jo. Ještě tak 20 let. Ale. Ježišmarja.
1: To díl snad, Petře.
2: Já nevím. Hele, já budu jenom když tak mile překvapený.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny.
2: God knows. I am. Reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme sice teprve úterý, ale proč se nepodívat k blížícímu se víkendu, navíc festivalovému samozřejmě, protože každý z letních víkendů je v Česku festivalový. Mám pro vás dva za mě hodně zajímavé tipy na to, jak strávit nadcházející pátek, sobotu a neděli, co se týče dospávání. Tou první pozvánkou vás vezmu do Lubné u Poličky, kde se uskuteční už 9. ročník festivalu Bučení, který se věnuje experimentální elektronice i audiovizuálnímu umění od roku 2017. Pořádá ho spolek Přespolní a letošní ročník se vůbec poprvé odehraje hned na 3 různých místech ve vesnici. Tradičně na zahradě spolku, potom taky v místním kině a novým místem bude kaple svaté Anny. Co se týče vystupujících, tak z těch zahraničních to jsou Eggmeat, MR, BJ Holy, Sainro nebo Rodrigo Constanzo, taky Baby Doom, Ibrahim Alfa, no a z domácích například Oliver Thor a spousta dalších. 31. července až 1. srpna festival Bučení s pořadovým číslem 9. No a ve stejné době se uskuteční taky už tradiční beseda v Tasově u Veselí nad Moravou. Festival s nekompromisní kombinací československých umělců a zahraničních headlinerů, letos už 33. ročník, nabídne například americké Liturgy, Fulcruma, Hrtl, Buchtynouze, Josefinu Dusk, Matyášovi Kamarády, něco Anu Vaverkovou, Lady Likes z Velké Británie, Market, Duklu, Palmu, Media Service a spoustu dalších. Beseda od 31. července do 1. srpna v tradiční lokaci Tasova u Veselí nad Moravou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Vzpomínka na mimořádnou hudební kariéru. Koncert s přáteli a písněmi, které všichni známe. Miloš Birka, 40 let na scéně. V sobotu večer na ČT Art a v i vysílání.

0: Sorry, Starstruck. 16 hodin a 48 minut, úterní on air na Waveu, za chvilinku bude pokračovat s letem s Monikou, taky Kelly Lee Owens nebo Bright Eyes do té páté. No a když se podíváme o něco dál v čase na dnešní devátou, tak už asi tušíte, že vás budu zvát na nejnovější modeláře, ve kterých se tentokrát do Viktor i Banán věnovali hlavně novým releaseům, ať už to je EPčko od Emařů Dno, nebo melodický indie punk v podobě Turnover či The Menzingers. No a došlo i na metalové premianty Mindwork, kteří také chystají i nový release. Takže Sakum Prask, novinkový modeláři, dneska od 9 hodin večer.
1: Buchty. Duchaplná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou, každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Jiholondýnský experimentální hiphopový kolektiv Nukuluk a věc pojmenovaná Crashin. My přeplaveme oceán do Kanady za novinkou od Sophie Stell s názvem Molly in the Club a v zápětí taky English Teacher nebo Run the Jewels. Jinak v té hodince pro vás budu mít po půl šesté i aktuální vydání Podhoubí. No a těšit se můžete i na pozvánku na vlastně úplně z Brusu novou Phono Session, která už je venku, kterou má na svědomí Edův syn, a ke které si něco víc řekneme za pár minut.

0: Ulala, Rand Jewels, Greg Nice a DJ P v úterním on airu na rádiu Wave, za chvilinku už Edův syn, takže slovenština bude hrát prim. No a Edův syn taky nějaký ten pátek zpátky nahrál u nás na rádiu Wave další Phono Session. Ta ještě oficiálně není venku, ale co nevidět bude. Co už ale je venku, tak to je rozhovor, který následně s Edovým synem po té Phono Session udělala ve vysílání Martina Foldinová. No a ten už můžete slyšet, pokud jste ho neslyšeli naživo na našem webu wave.cz, a tak nějak od toho i odtušit, o čem bude ta Phono Session, že tam dost možná zazní i nějaké ty exkluzivitky. No a Edova syna si teď taky pustíme. Pes, který steká, nehryzie. Feed s Cringe Princem.
1: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edův syn. Som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov tuto na rádiu Wave.

šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Meluzína v úterním on airu na rádiu Wave krátce před 17:30. No a já se s váma budu loučit, protože před námi je aktuální podhoubí, tentokrát věnované kamzíkům. Hostem byl Vojtěch Kasič z České zemědělské univerzity v Praze a právě on se zaměřuje na severočeskou populaci kamzíků u nás a rozhodně o tom ví své, protože strávil stovky hodin přímým pozorováním z posedu. No a právě podhoubí na téma českých kamzíků si teď můžete poslechnout ve vysílání Rádia Wave. Já vám tím pádem přeju krásný zbytek úterka a těším se na slyšenou zase zítra od 11 dopoledne.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Krásný den všem na festivalu Kamenice. Moc děkujeme, že jste přišli a zdravím také všechny posluchače, co nás poslouchají ze záznamu na rádiu Wave. Podhoubí je magazín o prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. A dnešní host je člověk, který svou inspiraci hledá na posadech, v lese, na skalách, na loukách severních Čech, kde sleduje zvíře, které tu žije přes 100 let. Vojtěch Kasič působí na katedře myslivosti a ochrany přírody České zemědělské univerzity v Praze a dlouhodobě se věnuje výzkumu kamzíka horského. Vojtěchu, vítej v podhoubí.
3: Ahoj, děkuji za přivítání.
2: Já začnu otázkou, která asi nenapadá jenom mě, ale možná všechny vás tady. Proč zrovna kamzík?
3: Ten kamzík z několika důvodů. Ten první důvod byl, jak když jsem byl ve druhém ročníku bakalářského studia, tak jsem vymýšlel, na co bych chtěl mít svůj bakalářku, na co bych se chtěl zaměřit. A ten spektrum bylo široký, ale dozvěděl jsem se, vlastně v té době jsem to ještě nevěděl, že máme tady na severu Čech poměrně malou, izolovanou a hlavně neprobádanou populaci kamzíka horského. No a to byl vlastně ten poput, jo. Ten cíl vlastně byl v tom sepsat toho, co nejvíc, co o té populaci víme, protože když se podíváte do odborné literatury, tak jsou asi jenom dva záznamy nebo dvě jako knížky, ve kterých se o tom kamzíkovi tady v té konkrétní oblasti dočtete. To samý potom z nějakého vědeckého hlediska, nějakých odborných článků.
2: Vy jste z Děčína, takže místní krajinu znáte dobře. Jak často se tu teda na kamzíka dá narazit?
3: Na kamzíka se dá narazit prakticky každý den, když budete vědět, kam máte jít. Jo, jako s většinou těch zvířat, když prostě víte, kde je máte hledat, taky uvidíte. Myslím si, že všichni, co tady jsou, nebo většina lidí, co tady je a pochází tady odsud z Kamenice, tak na kamzíka určitě víckrát narazili, ať už v autě, když jim někde přebíhal přes cestu, nebo při nějakých vycházkách přímo tady okolo města Kamenice. Tady z toho centra není potřeba chodit nikam daleko a můžete na ně narazit.
2: A je nějaká typická lokalita pro kamzíka?
3: Typické lokality tady jsou, my se na jednu půjdeme podívat, konkrétně to bude teda na počátku Lužických hor, my se půjdeme podívat na Studenec, který býval baštou toho kamzíka a jsou tady i lukrativnější lokality z toho, že na toho kamzíka narazíte, ale ty už jmenovat nebudu.
2: Kamzík je v Česku nepůvodní druh, odkud teda původně pochází a jak a kdy se k nám dostal?
3: To je poměrně složitá otázka. To, že je nepůvodní druh, je pravda, on má tu nálepku toho nepůvodního druhu, ale možná předtím, než to začneme rozebírat, tak bychom měli zmínit, že ten kamzík se tady vyskytoval historicky dávno, dávno, dávno zpátky na našem území a to původně. My máme doklady archeologické z pozdního pleistocénu, což je přibližně necelých 12 000 let zpátky, a že se tady ten kamzík přirozeně vyskytoval. Akorát, že to období mezi tím, co my jsme ho sem zase zpětně vysadili, tak je tak dlouhý, že už ho dneska nepovažujeme za ten druh původní. No, že ta prodleva prostě mezi tím znovu vysazením je prostě dost dlouhá na to, aby jsme ho považovali za nepůvodní druh. Musel by asi 300 nebo 400 let počkat a pak bychom ho mohli považovat podle té poučky o nepůvodních druzích za druh původní. Jinak dostal se k nám v roce teda 1907. Ty pokusy o tu introdukci toho kamzíka tady byly i dříve. Ta první nebo v literatuře, co dohledáte, tak je z roku 1752 na Křivoklátsku, která ale byla neúspěšná. A první úspěšná introdukce v České republice proběhla teda v roce 1907. Tady kousek v Jetřichovicích nebo od Jetřichovic kousek v Otokáně v Medvědích dírách, kde teda postavili malou aklimatizační obůrku, asi 8 hektarů mám pocit, a v ní vysadili prvních 8 kamzíků.
2: A co bylo hlavním důvodem té introdukce?
3: Hlavním důvodem té introdukce, jako u všech kopytníků, bylo rozšířit repertoár lovné zvěře. Takže už je nebavilo střílet jenom na toho jelena, na toho srnce, ale chtěli je něco dalšího, tady to byl ten kamzík.
2: Řekl byste teda, že je dnes kamzík vlastně cizinec, nebo k nám do té krajiny prostě patří?
3: Určitě je to pořád cizinec. Určitě je to pořád cizinec, ale samozřejmě po to období více jak nějakých 115 let, po tu dobu, co tady je, tak se provázal nejenom do té krajiny, ale samozřejmě i do té kultury toho. A to je především tady na tom Českokamenicku prostě cejtit z toho místa. Ať už to je hotel Kamzík, ať už to jsou kamzíci tady na nějakých naučných stezkách. Jo, má tady prostě svoje místo, ale pořád je to druh, který je teda tady nepůvodní a ty podmínky, ve kterých on tady žije, tak nejsou pro něj přirozený.
2: A může naší krajině i nějak škodit? Nebo je to zvíře, které tu prostě spíš jen tiše existuje?
3: Škodit samozřejmě může. Já jsem na začátku zmiňoval, že ten kamzík je poměrně, nevím, jak bych to řekl, jako podstudovaný v téhletý oblasti. Takže my vlastně nemáme úplně představu, jestli škodí nějak přímo tady. Ale kdyby jsme šli zase pár desítek let zpátky, tak máme podklady o tom, že škodil v Jeseníkách, v té druhé lokalitě. Ten problém tam spočíval především v tom, že toho kamzíka tam bylo hodně a nebylo hodně jenom toho kamzíka, ale bylo tam hodně i toho jelena evropského, který s ním ty habitaty sdílel. A ten největší problém asi, který se většinou omílá tak jako furt dokola, tak byly škody na významných druzích flóry. Konkrétně to byl teda Jitrocel černavej, konkrétně teda jeho poddruh Jitrocel černavý sudecký. Jo, oni ho okusovali, nejenom okusovali, ale i sešlapovali. A to, co je potom ještě teda další problém, který by potenciálně se mohl objevovat i tady, ale to nevíme, tak je nějaká eutrofizace, to znamená převelké množství dusíku v půdě. Oni ty kamzíci si vybírají rádi místa, na který se často vracejí, na který si chodí zalehávat. A když půjdete tady v Labských pískovcích se projít do těch pískovcových roklí, které jsou odlehlejší, tak uvidíte pod těma pískovcema prostě takovýhle nánosy trusů, protože oni se tam furt vracejí z toho ten dusík do té půdy a to nedělá dobře těm rostlinám.
2: Ví se, jaký je dneska aktuální reálný stav populace kamzíka?
3: Reálný stav pro žádného kopytníka neexistuje. Jo, my nejsme schopní přesně na jedince to číslo určit. Určuje se to strašně špatně. Kdybychom se měli bavit o nějaký představě, která je založená teda na jarním sčítání, kterou tady provádějí odborní orgány, jsou to teda především lesní správa Rumburg a Národní park Český Švýcarsko, kde těch kamzíků taky pár je, tak se nám to houpe někde mezi 90, 110 kusy, něco takového. Ale jak jsem říkal, ta představa, kolik přesně těch zvířat je, tak přesná rozhodně není. Jo, nemůžeme to říct jistotou.
2: No a jak moc se ten stav proměňuje v posledních letech?
3: Ten stav v posledních letech se nějak drasticky nemění. Kdybychom se bavili o posledních letech třeba za tu dobu, co já ho studuju, za nějakých těch 9 let, tak je plus minus konstantní. Ale kdybychom šli malinko zpátky do historie, kdybychom se posunuli zpátky, řekněme, třeba o 20 let, tak tam už uvidíme poměrně drastický propad. A třeba na těch lokalitách, na tom Studenci, a to zase, když bychom tady obcházeli místní, starší nebo chataře z té oblasti a bavili jsme se o tom, tak on nám budou vyprávět o tom, jak na tom Studeňáku, kam se odpoledne půjdeme podívat, běhali do těch kamzíků stovka. A dneska, když jich tam potkáte 30 i s tím přírůstkem, i s tou natalitou z toho roku, s těma kamzíčatama, tak je to hodně.
2: Vy jste se rozhodl zkoumat také vliv turistů na kamzíky. A výsledek byl alespoň pro mě docela překvapivý, protože kamzíci turisty prakticky ignorují a někdy se k ním přiblíží i na 20 metrů bez jakékoliv reakce. Tak měl jste vy před výzkumem nějakou hypotézu? Myslel jste si, že to bude jinak?
3: Úplně stejnou jako vy. Jo, ta hypotéza byla úplně stejná, že ten turismus bude mít negativní dopad. Zase kdybychom šli do odborné literatury, do vědecké literatury, do článků, tak se dočtete, že ten kamzík ty lidi snáší poměrně blbě. Nejenom turisty jako takový, většinou je to spíše spojený třeba s horskýma kolama, nebo co jim dělá hodně velký problém, tak jsou třeba paragliding. Tohle to všechno je poměrně jako hodně stresuje. Všude v těch Alpách je ten příběh stejný, jo? Ten turismus je prostě špatný. Stejně taky, kdybychom šli třeba do Tater. Takže ta hypotéza byla stejná. Měl jsem představu, že prostě ty lidi by tam neměli chodit, že by ty zvířata měli mít klid, ale vůbec tomu tak není. Jo, ty zvířata tím, že tady podlíhají strašně malýmu jakýmukoli tlaku, ať už predačnímu, nebo případně loveckýmu, protože ten kamzík sice v téhleté oblasti lovený je, ale ten odlov se pohybuje většinou buď to žádný kamzík, anebo dva kamzíci ročně. A z tohohle toho ty zvířata si vůbec nespojejí dohromady toho člověka s nějakým rizikem. Takže oni nemají vůbec důvod se těch lidí bát a jsou vlastně habituovaní na tu jejich přítomnost. Takže jsou zvyklí na to, že tady ty lidi jsou a vědí, že jim od nich z jejich strany nehrozí žádný nebezpečí.
2: To znamená, že omezování turistů tady u nás v Česku v případu kamzíka nedává smysl?
3: Jo, takhle. Když se budeme bavit přímo konkrétně o tom Kamzíkovi, tak omezovat turismus, tak jako máme teďka, nic nezmění, jo, nemá smysl. Je ale potřeba vždycky nad tím přemýšlet i z toho dalšího hlediska v té biologii, zoologii, etologii, to nikdy není úplně jednoduchý, je tam spousta věcí, které se proměňujou. Jakmile bychom třeba teďka navýšili ten turismus, jo, že ho nebudeme nějak stropovat, ale těch lidí najednou začne chodit víc, tak ten response,
2: odpověď.
3: Děkuju. Ta odpověď se najednou může změnit. Jo? A najednou mu ty lidi vadit budou. A zároveň teda, co bychom asi měli zmínit, my jsme to zkoumali jenom na základě nějakého ostražitého chování, toho, jak teda ty zvířata si hlídají to svoje okolí, ale kdybychom se koukali třeba na nějaký fyziologický data, to třeba, znamená třeba na ten stres jako z fyziologického hlediska, tak bychom třeba něco našli. No, takže vždycky to není tak jednoduchý, vždycky to není tak jednoznačný.
2: A to je v plánu? Studovat i tady ten stresový faktor?
3: No, já jsem do toho úplně nechtěl zabíhat, protože ten stresový faktor a to jeho ověřování je taky poměrně složitý a hlavně je to finančně náročný. Takže prozatím ne.
2: Pokud tedy turisté za úbytkem kamzíků nestojí tady u nás v Česku, tak co ano?
3: To my vlastně nevíme prozatím. Jo, my to vlastně prozatím nevíme, protože těch vlivů samozřejmě, který na to zvíře můžou působit, je spousta. To, co třeba spoustu lidí napadne, když jsme někde v zahraničí, tak je to třeba nějaké omezení, co se týče genetiky. Protože těch kamzíků nebylo introdukovaných moc, to znamená, že nějaká míra té příbuznosti tam je. Většina kopytníků, ale především teda cervidů. Přiznám se, že nevím, jak je to u těch ruminantů, teda u těch bovidů, jak moc velký problém s tímhletím mají. Ale většinou to problém úplně pro tyhle ty zvířata není. Co se týče toho, co já si myslím, že by potenciálně mohl být problém, tak je teplo, tak je klima.
1: Podhoubí s Májou Kořenovou na rádiu Wave.
2: K tomu se potom určitě vrátíme, ale mě ještě zajímá, jaké je vlastně soužití kamzíků s jeleny, protože sdílejí pastviny, v zimě i třeba krmítka, tak jsou to u nás v Česku konkurenti nebo si vzájemně pomáhají, protože v Alpách jeleni kamzíkům konkurují a vytlačují je do méně příznivých stanovišť.
3: Jo, přesně tak. Ten vztah toho kamzíka a jelena, zase kdybychom se podívali do těch studií, tak je poměrně černobílej a ten kamzík prostě strašně trpí. Všude, kde ten jelen s ním je, tak ten kamzík na to bude trpět. V těch našich podmínkách, zase kdybychom vyšli tady kousek, tak byste to viděli na vlastní oči, tak ten jelen s tím kamzíkem ty louky sdílí je i ve stejném čase. To znamená, že tam můžete vidět pásce dohromady, dokonce tvoří i smíšený skupiny, kdy oni se celý jako promísejí dohromady a vůbec jim to nevadí. A zase na základě studie, kterou my bychom měli snad v blízké budoucnosti publikovat, tak dneska už víme, že oni nás žijí jako na konkurenci.

0: nějaký sledování toho okolí. No a my jsme zase měli nějakou představu v tom, že ten kamzík toho jelena bude malinko využívat, že ho bude využívat v tom zase ten jelen je větší, ten jelen tady čelí mnohem většímu tlaku, takže by měl být jako ustrašenější a ostražitější v tom prostředí, ale není tomu tak. Jo, oba dva sami sebe vnímají jako seberovní, když jsou na těch loukách. Takže k žádný kompetice nedochází, ba naopak.
1: A jak je tomu teda v těch Alpách, nebo proč se to takhle hodně liší?
0: V těch Alpách a tohle zase nevíme, tohle je spíš jenom jako hypotéza, kterou je třeba ověřit, ale prakticky by to tak pravděpodobně být mělo. V těch Alpách jsou ty oblasti, kde oni se vyskytují mnohem méně uživnější. To znamená, že oni jsou tam k té kompetici dotlačený na základě nějakých přírodních zdrojů, na základě té potravy. Takže oni si musí konkurovat, protože ten kamzík zrovna chce sežrat tenhle ten jetel, ale on mu ho sežere ten jelen. Jo, a další jetel už tam není. V těch našich podmínkách je toho jetelu mraky, takže oba v klidu tam ten jetel můžou žrát a nemusí se stresovat tím, že tam jsou oba dva. Jo, jinak právě tím, že ten jelen je prostě větší, tak on toho kamzíka vytlačí pryč, ten kamzík se s ním nemůže rovnat.
1: Jak už jsme nakousli, tak dalším velkým tématem je určitě klimatická změna. Kamzík je přirozeně vysokohorský druh přizpůsobený chladu a náročným podmínkám, tak jak moc mu vadí rostoucí teploty tady u nás v Česku.
0: Co se týče té teploty, přesně jak jste zmiňovala, co se týká teda těch vysokohorských podmínek, tak tam je to teplo mnohem horší. To platí pro všechny ty druhy. A tak, jak se nám otepluje, tak samozřejmě to, co je jako největší problém, tak jsou nějaký teplotní extrémy. S těma teplotníma extrémama jdou ruku v ruce období, kdy je málo vody v té krajině. Kamzík je třeba zajímavý tím, ne teda tady úplně u nás, ale kdyby se šli do těch Alp, tak ten kamzík tam téměř nepije vodu. On všechnu vodu získává z těch bylin, který žere. Takže jakmile se mi udělá velký sucho, ta voda v té krajině není, nic mi pořádně neroste, nebo je to suchý, tak on nemá kde získávat vodu. Velice špatně se vyrovnává s těma teplotama. Zároveň teda ta klimatická změna k čemu vede, říká se tomu takzvaný upward shift, je to jako posun nahoru, kdy tak, jak se mi otepluje, tak ty podmínky se mi postupně měněj a ta vegetace nebo ty typy habitatů, které jsou v těch nižších polohách, se mi posouvají výše a výše. Tyhle ty zvířata, konkrétně ten kamzík, který je druh teda okraju nebo horních částí lesa, se mi pořád s tou teplotou teoreticky do budoucna bude posouvat vejš a vejš. Jak on se mi posouvá vejš a vejš, tak těch habitatů ideálních mu ubývá a ubývá. A nejenom, že mu jich ubývá, ale on se společně s ním posouvá i ten jelen nahoru. A to, jak už jsme říkali, tak je prostě v těch Alpách pro něj velký konkurent. A jak on jim se jim takhle bude postupně ubývat to prostředí, kde oni teda se můžou sami sobě vyhýbat, tak budou nucený k tomu, aby byli na těch stejných plochách, což je problém v rámci té kompetice a ten kamzík prostě se s tím bude jenom velice špatně vyrovnávat. Takže není to jenom o tom, že by bylo prostě velký teplo a to zvíře se s tím neumělo vyrovnat, což je ale samozřejmě veliký faktor. Ta teplota toho kamzíka stresuje více, zase jsou na to publikované studie, více než ten predační tlak nebo třeba například ten turismus i v těch Alpách. Ale je to teda taky o tom, že se nám celý změní podmínky v rámci té kompetice.
1: Napadá mě, jestli se nějak mění i jako kamzíkové chování v rámci třeba rozmnožování?
0: Jasně, super. To rozmnožování ne, že by se měnilo, že by posouvali tu dobu toho kladení nebo teda toho pokládání těch mláďat. To se úplně nemění, ale je dobře, že to říkáte, protože ono sice se mi nezmění ta doba, ale tohle zase jiný efekt, tomu se říká green up a ten green up se nám taky furt posunuje. Ten green up je vlastně to, kdy nám rostliny dosahujou vegetační výše, kdy nám začnou vlastně kvíst a kdy jsou teda v té nejlepší kondici. No a tenhle ten green up historicky je tak nějak spojený s tím, kdy oni ty mláďata samozřejmě pokládají. Je to naplánovaný tak, aby když ty mláďata, ty kamzice přestanou kojit, aby oni v tom největším vegetačním vrcholu začali spásat tu strašně bohatou trávu na ty živiny. Jo? To jsou třeba právě ty jetely. No jo, jenže ono, jak se nám otepluje a zima končí dřív a dřív, ale oni kladou furt stejně, tak se může stát v budoucnu, že ty kamzíčata se narodějí, ale prošvihnou ten green up, protože jim uteče, protože bude moc rychlej. Oni tu dobu budou třeba ještě brát to mlíko a potom teda nebudou schopní se hned začít krmit na té jako vysoce energetické stravě. Stejně tak samozřejmě pro ty kamzice je to taky problém, protože jak asi každá matka ví, tak to vychovávání toho dítěte, ta péče je velice náročná z toho fyziologického hlediska.
1: A ještě mě to samozřejmě celý vede k otázce, jestli je možné, případně za jak dlouho, že kamzíka v okolí Kamenice vlastně vůbec nepotkáte.
0: Určitě to možný je. My prozatím nemáme představu, je to něco, čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, jak moc velký dopad na něj tady to teplo má. Ale kdyby jsme šli třeba do střední Itálie, tak tam na základě zase studie, já mám pocit, že teda není publikovaná, ale na základě jejich výsledků a na základě těch modelů ta představa je taková, že ten kamzík z té oblasti do nějakého roku 2037 úplně vymizí. Jo, protože to teplo a ta změna toho prostředí pro něj prostě už bude neúnosná.
1: Klimatická změna nedopadá jen na kamzíky a vy samozřejmě trávíte spoustu času tady v přírodě, v krajině. Tak mě zajímá, jak se proměňuje celý ekosystém Lužických hor a Labských pískovců, jestli je něco, co konkrétně vy třeba hodně pozorujete.
0: Já se přiznám, že to období, ve kterém já jsem poměrně mladý, takže já to období nemám tak úplně nakoukaný, ale samozřejmě nějaký ty změny tam jsou. To, co potenciálně, co je zajímavé v těchto oblastech a co by potenciálně bylo něco, o co bychom mohli přijít v budoucnu, prozatím teda ten trend takovej není, tak jsou specifické oblasti, co se týče nějakých mikroklimatů. To je to, co najdete třeba uprostřed těch pískovců. Když pojedete mezi ty pískovce, teďka není teda takový vedro, ale uprostřed léta, kdy je prostě 30 stupňů a víte, že vlezete mezi ty pískovce a tam je krásně příjemně. Je tam vlhko, pěkně se mi tam udržuje celý rok, plus minus nějaký stejný mikroklima. To samý potom najdete, když půjdete do těch Lužických hor na různých těch kamenných rozsypech. A na tyhle ty stanoviště s těma typickýma mikroklimatama je vázaných spousta zajímavých druhů, spousta z nich, který jsou třeba i endemický pro tyhle ty oblasti, jo, nebo třeba pro oblasti Lužických hor. Ale tam se bavíme především teda o bezobratlech a ty nás úplně nezajímají teďka.
1: A pak je tu samozřejmě vlk, který se vrátil do severních Čech a okamžitě rozdělil veřejnost. Jaké je přítomnost ovlivňuje právě kamzíky? Loví je vlci vůbec aktivně?
0: S tím vlkem a s tím jeho návratem je to taky poměrně složitý, protože my sice víme, že se nám ten vlk vrátil, evidujeme, že někdy od roku 2017 už tady byl stále, že se tady usadil a že tady měl teda založený teritorium, ale během těch předchozích let oni tady samozřejmě ty vlci taky byli. Jo, taky tady procházeli, jenom se nám tady žádný z nich neusadil, nebo jsme o tom nevěděli. Že je to poměrně jako složitý stanovovat, kdy přesně se objevil, kolik jich je, je to celý ten monitoring těch velkých šelem z toho začátku, dneska už je to samozřejmě, to kolegové mají podchycený mnohem líp, ale z toho začátku to bylo poměrně složitý. My jsme se na tohle taky malinko zaměřili, my jsme měli takovou představu, že s tím návratem toho vlka se nám ten kamzík úplně ztratí, že ten vlk ho odloví, jo, že ho prostě ta predace, ten predační trakt, který na ní bude vyvíjený, tak pro něj bude moc. Ale ono tomu tak úplně není. Od dneska už toho vlka tady máme téměř 10 let a ten kamzík je tady furt. Nějaký změny v té populaci proběhly, ale nic jako zásadního. A co se týče toho, jestli ho loví, tak my víme, že teda ten vlk ho loví, ale ten odlov nebo ta predace je poměrně nevýrazná. No, kdybychom se měli bavit o tom, co tady ty vlci žerou nejvíc, tak je to jako na většině v místech v severní Evropě, je to srnec, je to prase divoký, je to jelen evropský. A kdybychom se měli bavit o tom kamzíkovi, tak je to 0,0 nic. Jo, je to strašně malý procento.
1: A nepozorujete, že ten kamzík třeba mění své chování v přírodě právě z důvodu vlků?
0: Ty studie na ten návrat toho vlka a na ten predační tlak, který on vyvíjí na tyhle ty druhy, jich je spousta, jsou strašně zajímavý a jsou poměrně, jako teďka jich vychází strašně moc, takže já jsem doufal, že něco takového uvidíme, protože by to byla zajímavá studie v rámci tohohle toho zasazení v téhleté krajině. Ale my jsme to na Mátkově zkoušeli spočítat v rámci statistiky a přišli jsme, že tam žádný ten vliv není. Jo, ale samozřejmě, jak už jsem říkal, nám chybí data za tu periodu, kdy ten vlk tady stoprocentně nebyl. Jo, takže kdybychom měli třeba data v období, kdy ten vlk tady vůbec není a srovnávali jsme to s dneškem, kdy už tady těch vlků je spousta, tak bychom tam třeba nějaký vliv viděli. Na základě těch dat, který máme my, to znamená, že sice ten počet těch vlků roste, ale žádný vliv na to chování toho kamzíka tam nevidíme.
2: Podhoubí na Radio Wave.
1: Z toho osobního hlediska mě zajímá, jak se takový kamzíci vlastně zkoumají, protože si myslím, že si to spousta lidí vlastně ani nedokáže představit, co všechno tahle práce obnáší, jak ten výzkum probíhá.
0: Těch přístupů, jak ty kopytníky, můžete studovat je spousta. U těch horských kopytníků to, co vidíme dneska, tak je stejný trend jako u těch kopytníků, který se teda nevyskytují v těchto vysokohorských oblastech. A je to nějaké využívání telemetrie, to znamená, že to zvíře odchytím, nasadím mu obojek s GPS-kou a potom vidím, jak se mi pohybuje. Z toho samozřejmě zjistím strašně velké množství zajímavých věcí. A případně to, co za posledních nějakých 20 let má taky obrovský nárůst, tak je využívání fotopastí. Akorát, že v těch našich podmínkách my víme, že ty fotopasti se využívat úplně nedají, protože oni toho kamzíka hodně podhodnocujou. Ten kamzík prostě tak, jak je specifický v těch našich oblastech, tak on se na těch fotopastech vůbec neukazuje. On se prostě na ně nerad fotí, protože se vyskytuje v jiných částech, kde ty fotopasti my dát nemůžeme. Nebo případně venku na těch loukách. No a to, co děláme my, nebo to, co dělám já teda, tak to jsou poměrně zastaralé metody. Dneska už se to moc nepoužívá, protože je to hodně časově náročný a to jsou přímý pozorování. To znamená, že já sem přijedu do kamenice, vylezu se na posed a tam prostě sedím a koukám na ty zvířata a zaznamenávám si, jak se chovají.
1: Kolik hodin týdně takhle na posedu strávíte?
0: Já se přiznám, že teďka už jsem pozorovat dlouho nebyl, protože mám spoustu jiný práce, ale kdybychom se měli bavit, co mám dohromady odpozorováno, tak se to blíží k nějakým 720 hodinám odsezených na posedu.
1: Napadá mě, jak se vlastně liší ten náš kamzík horský a kamzík alpský, který je teda v Alpách.
0: Tohle je poměrně zase složitá otázka, protože ten kamzík má poměrně velké množství poddruhů. A kdybychom se měli bavit o tom, kolik konkrétně jich je, tak jich je 10 těch kamzíků. A to znamená, že to, co my máme tady u nás v republice, tak je kamzík horský alpský. Je to ten samej druh, který pochází z těch Alp. My vlastně, jak jsme zmiňovali tu jeho introdukci v tom roce 1907, tak on byl introdukovaný, byl sem dovezený z Rakouska. A je to poměrně složitý jako trefit se přesně, odkud ty kamzíci byly, když je sem přivezli, ale na základě teda genetických studií, konkrétně teda je provedla Martinková a spol, a tak víme, že ty kamzíci, který byly dovezený sem, tak pocházejí z toho Rakouska a konkrétně to jsou oblasti Mrstek a Ebenze. A takže z těch oblastí. Takže ten kamzík, co my máme tady, je úplně ten samej, co je v těch Alpách. No ale když půjdeme vedle třeba do Slovenska, do Tater, tak tam už máme kamzíka horskýho, tatranskýho. A ten rozdíl v tom je, nebo mezi těma dvouma zvířatama je, na základě genetiky, oni se liší geneticky, a zároveň teda starší metody, jak se ty zvířata nebo ty podruhy rozlišovaly, tak je to na základě nějakých nosolakrymálních štěrbin. A to jsou štěrbiny, když se podíváte na lepce toho zvířete, tak na postavení a na srůstech na té lepce v oblasti nosu. Takže když vám ukážu dvě fotky, postavím vám, nebo ani vám nemusím ukázat fotky, postavím vám ty dva druhy vedle sebe, toho kamzíka alpského a toho kamzíka tatranského, tak oni budou vypadat úplně stejně. Jo, ten rozdíl mezi těma zvířatama, co se týče nějakého fenotypu, to znamená toho, jak vypadají, prakticky není a to samý bude potom platit i pro to jejich chování. Jo, jsou to prostě zvířata, které jsou si velice podobné. Takže rozdíly tam jsou, ale pro laika nebo v rámci i třeba těchto etologických, biologických studií, tak pro nás prakticky ten rozdíl není úplně podstatný. Jo, je důležitý z hlediska zoologie.
1: A v praxi vy zkoumáte čistě jenom kamzíky v této oblasti nebo jezdíte i různě po Evropě a vlastně děláte i třeba právě to srovnávání?
0: Já bych to srovnávání strašně dělat chtěl, protože jak už jsme zmiňovali, ty Lužické hory a ty Labské pískovce, případně i to Český Švýcarsko, jsou strašně specifický habitat. A toho kamzíka nenajdete v takovémhle habitatu nikde jinde na světě, takže bych ho strašně rád chtěl srovnávat, ale je to poměrně složitý, jo, protože ta metodika, jak už jsem říkal, kterou my aplikujeme v rámci toho našeho výzkumu tady, tak je poměrně časově náročná a buď to by mi někdo musel teda zaplatit pěknou dovolenou třeba v Itálii, kde bych si ty kamzíky mohl takhle volně pozorovat, anebo by museli v té Itálii přesvědčit někoho, aby to dělal jako já, touhletou zastaralou metodou a to se nikomu nebude chtít. Takže ten sběr těch dat tak, aby jsme je mohli srovnávat mezi sebou, tak je poměrně složitý. Naopak by to šlo i z té druhé stránky, to znamená, že my bychom tady v Čechách přemluvili někoho, aby nám dal peníze třeba na ty GPS obojky, aby jsme mohli dělat tu telemetrii.
1: Co vás v rámci výzkumu ještě dál čeká?
0: Veliký téma, kterýmu bych se chtěl věnovat v té blízké budoucnosti, tak je právě to klima, je právě ta teplota, jak už jsme zmiňovali, protože to si myslím, že bude mít největší přínos, nejenom teda tady pro nás v České republice, ale především teda v tom přirozeném areálu toho zvířete. No a kdybychom se měli bavit o nějakých dalších druzích, který bych chtěl studovat, tak já se úplně ničemu asi nebráním, ale v rámci toho navázání mýho na katedru myslivosti to pravděpodobně budou zase nějaký kopytníci. To, co je třeba teďka veliká otázka, nebo co se poměrně teďka široce řeší, tak je třeba daněk evropský, který se poměrně jako drsně šíří celou Evropou a teda i Českou republikou. On má obrovský populační nárůst.
1: A vždycky to byly kopytníci?
0: Vždycky to kopytníci nebyly. Já původně, když jsem nastupoval na to bakalářský studium, tak jsem chtěl dělat herpetologii, chtěl jsem dělat plazy, chtěl jsem dělat obojživelníky, akorát, že v rámci nějakého dlouhodobějšího jako kariérního růstu nebo nějakého budoucího zaměření mi to nepřišlo úplně tak vhodný, protože my jak těch plazů, tak těch obojživelníků v republice úplně moc nemáme, takže potom zase samozřejmě mnohem složitější se někde uchytit.
1: Ještě mě napadá, kdy jste poprvé sednul na posad?
0: Poprvé to bylo v roce 2019 přes léto, když jsem vlastně začal v rámci té bakalářské práce. Že to byl první rok a přiznám se, že konkrétně si datum nebo měsíc nepamatuju, ale bylo to léto teda v roce 2019.
1: To mě vlastně připadá dost pozdě, že jako já bych si řekla, když někdo dojde takhle daleko jako ve svém studiu výzkumu, tak musí mít vášení už nějakým způsobem od malička. A představovala jsem si, že jste takhle strávil dětství prostě na posedu pozorováním právě třeba kamzíků.
0: Jo, to já se přiznám, že si nepamatuju, kdy mě táta poprvé vysadil na posed. Jo? To zase možná jsem trochu mystifikoval, že to bylo v roce 2019 poprvé. Ale co se týče těch kopytníků jako takových, tak samozřejmě na ty jelenovitý, jo, chodil se člověk koukat, ale nikdy mě ty kopytníci za stolik nebrali do té doby, než jsem začal dělat toho kamzíka. No. Takže předtím to přesně byly tyhle ty menší živočichové. Tyhle ty menší živočichové, co se týče teda těch obojživelníků a těch plazů. A kromě těch obojživelníků a plazů, tak samozřejmě ptáci, všechno možné, na co můžete venku narazit. Jediný, čemu jsem pořád ještě nepřišel na chuť, tak jsou bezobratlí. Ty broučci mě prostě furt nějak neberou.
1: A je o ty kopytníky dneska větší a větší zájem? Sledujete to ve svém oboru? Protože vy vlastně děláte i přednášky, učíte, tak jak velký zájem o to dneska je?
0: Tohle to bude, kdybychom se měli bavit, co se týče lidí, který já vyučuju, tak by to bylo hodně posunutý, protože já většinou učím myslivce, takže tam je samozřejmě ten zájem o ty kopytníky jasnej. Ale kdybychom se měli bavit z nějakého hlediska jako těch studií nebo obecného zájmu té veřejnosti, tak samozřejmě ten zájem pořád roste a roste. Především proto, protože tak, jako to bylo kdysi, tak i dneska samozřejmě je potřeba nějakého managementu těch kopytníků, protože ty kopytníci, tak jak je máme v republice, nejenom v republice, ale na spoustě místech v Evropě dneska, tak to není pro nás z hlediska nějakého ekonomického nebo hospodaření v tom lese, případně i pro hospodaření s nějakýma zemědělskýma plodinama úplně udržitelný. Vy teda to, co je asi jedna z těch největších otázek nebo z těch kopytníků, který u nás se rozebírají pořád dokola, tak je prase divoký.
1: Tak vám moc děkuju za rozhovor, vám děkuju za účast a samozřejmě i organizátorům festivalu Kamenice, máte to tu moc hezký. A posluchačům moc děkujeme, že nás s Prokopem posloucháte. Nezapomeňte nás odebírat v podcastových aplikacích a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
4: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
5: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
6: Každý čtvrtek od 8 večer na Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny.
8: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.
9: Více na wave.cz.
10: Radio Wave.
11: Český rozhlas Radio Wave.
10: Radio Wave.
11: Radio Wave. Děláme vlny.
12: Posloucháte reprízu pořadu.
13: Šatníky.
12: Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
13: Šatníky.
12: Na Radio Wave.
14: Krásný den, zdravím všechny posluchače Šatníku, od mikrofonu zdraví Veronika Dušková a v dnešní epizodě zavítáme do Prahy a podíváme se na vlastnoručně pletený a šitý šatník Štěpánky, která má nejen úžasný kousky, za kterými jsou stovky hodin času, ale ještě k tomu jsme se Štěpánkou bavili o tom, jak její oblíkání ovlivnilo její pohybové omezení, protože Štěpánka měla vzácnou nemoc kosti a po operaci zůstaly dlouhodobé následky a nemůže dlouho sedět a stát. Tak si pojďte poslechnout její inspirativní příběh. Ahoj!
15: Ahoj,
14: ráda tě vidím.
15: Taky.
14: A těším se moc.
15: Super.
14: A já už jsem tady u Štěpánky v bytě, je to tady nádherný, je tady starý sekretář, gramofon, na zdi je spoustu elektrických kytar, samozřejmě starý parkety, je to fakt krásný byt teda. A abych vám Štěpánku představila, Štěpánka je pletařka, je to autorka pletacích vzorů, je to taky blogerka a tak trochu influencerka. A taky je to autorka anglicko-českého pletacího a šicího slovníku, což mě při mých šicích začátcích hrozně pomohlo vyznat se v těch anglických pojmech. A kromě tady toho všeho je taky Štěpánka invalidní a o tom se budeme dneska bavit, o tom, jak to, že ty vlastně máš berle, chodíš o berlích, nevydržíš moc dlouho sedět a stát, ovlivňuje tvůj šatník. Moc se na to všechno těším a vítám tě v podcastu Šatníky.
15: Ahoj, děkuji moc za pozvání a těším se na rozhovor.
14: Možná tady uslyšíte pejska, moc krásnýho.
15: A Ríša, on tady bude trošku pobíhat a snad nám do toho nebude štěkat.
14: Klidně do toho hnedka můžeme vletnout, do toho tématu té invalidity.
15: Dobře, no tak já vlastně bych začala tím, že já jsem si vlastně začala před 10 lety šít. Já jsem dostala ke 30 stroj, teď to bylo akorát výročí 10 let přesně. A začala jsem si šít a hrozně mě to chytlo a tehdy jsem ještě jako byla zdravá vlastně, normálně jsem chodila všechno. Tak jako 2 roky jsem si docela intenzivně šila a vlastně i s tím začalo to, že jsem ten šatník začala víc řešit. Různě jsem si kupovala látky, začala jsem objevovat, jaký jsou různý materiály, ale vlastně asi pak 2 roky na to se mi objevila vzácná nemoc kostí. Byla jsem o berlích, docela dlouho jsem se s tím léčila. To už teďka bude taky 8 let, kdy vlastně chodím o berlích a sice už jsem vyléčena oficiálně, ale mám furt trvalý následky, protože jsem měla několik operací a chronický bolest a tak, takže to se taky hodně odrazilo v tom, v mém celém životě, mě to vlastně jako obrátilo život vzhůru nohama dost. Od té doby jsem v invalidním důchodu, vlastně nepracuju skoro vůbec, mám teda jako nezaložila jsem si OSVČ, protože do práce už jsem se nevracela právě protože jako nemůžu třeba díl sedět, což dneska už, i když je člověk invalidní, tak bez sezení se moc práce nesežene. No a tak to je, no a pak jsem začala vlastně plíst a to bylo taky z nutnosti, protože jsem nemohla šít, vlastně ta nemoc mě v podstatě doslova upoutala ke gauči a vzala jsem si klubička a začala jsem plíst a to mě taky hodně chytlo a pak jsem o tom začala psát, všechno, jak jsem měla čas, tak jsem si sama založila blog, všechno jsem se to naučila a vlastně posledních těch 8 let v rámci toho, jak ta nemoc jako se vždycky zlepšila, pak zhoršila, měla jsem několik jako výkyvů, posledních 3 roky se to jakž tak zlepšuje, protože jsem nějakou velkou operaci, ale teď zase řeším následky operace, takže v podstatě furt se jako přizpůsobuju, furt se ten můj stav zdravotní mění. Teď třeba poslední dobu jsem nemohla plíst. Teďka se zase trošku k tomu vracím. Začala jsem třeba dělat grafický design, protože to mi hodně pomáhá to tvoření vlastně i psychicky.
14: Takže ty si vlivem té operace vyměnila šití za pletení kvůli bolesti nohou. Chápu to správně.
15: Jo, v podstatě jo. No, ono i šití je hodně náročný na pohyb, musí se člověk schýbat a tak, takže to bylo pro mě těžký. Takže jsem si radši sedla prostě do křesla a upletla jsem si svetr. A taky jsem hodně sledovala na Instagramu různý influencerky, pletařky, švadlenky, šičky. Tam bylo krásný, že já jsem během po té nemoci, protože jsem se nemohla hýbat a dostala jsem berle a prostě jsem furt seděla na zadku, tak jsem vlastně přibrala asi 20 kilo, takže jsem musela v podstatě 2 velikosti, takže mi nesedělo nic, musela jsem se vyměnit celý šatník, i se mi špatně nakupovalo, protože jsem vlastně nemohla pořádně dojít do obchodu, vzít si s berlem, asi člověk nevezme do ruky prostě 5 ramínek, takže to se mi hodilo. Já to mám i trošku v rodině, máma šila, babička šila, pletla, já jsem v pubertě si tak jako ke všemu přičichla, ale neměla jsem na to trpělivost, takže ve 30 jsem si vlastně přála stroj, jsem dostala takový velký dárek od mámy, pak jsme šli koupit různý věci, mohli jsme si o tom povídat a začala jsem si teda šít sama a hodně mě to chytlo. Pak vlastně to pletení byla taková nutnost, ale myslím si, že bych se k tomu dostala stejně, že jsem prostě seděla na křesle, na gauči a nemohla jsem nic dělat, takže to a k tomu se vlastně i přidalo teda to, že jsem si to mohla konečně dělat na svou velikost, poznala jsem, jak to funguje, když vám oblečení sedí. Když třeba jako já máte jinou konfekční velikost nahoře a dole a vlastně vám nemůže nic sedět v obchodě, tak jak je to najednou paráda, když si to člověk může ušít na sebe, takže to bylo skvělý, no. A od té doby, i když třeba teďka jsem v lepší finanční situaci a můžu si třeba dovolit nějaký hezčí oblečení kupovat, tak jsem zjistila, že už mi nedělá takovou radost a že v podstatě pokud na sobě nemám něco, co si sama nevytvořím, tak se úplně necítím jako ve svý kůži. Je to prostě už to ke mně tak patří. Takže jak jsem začala šít, tak jsem se hodně začala zajímat o to, co se mi líbí a co by mi slušelo a nechtěla jsem si šít něco, co prostě nebudu pak nosit, takže to byla taky součást toho, že jsem si dělala i třeba různý online kurzy, jako co je můj styl a podobně a i mám takovou jako historii, že jsem si třeba zakládala fotky nějaký jako moodboardy, co se mi líbí a už to třeba dělám těch 10 let, takže to vidím docela, jak se ten můj styl i proměňuje, i vlastně z toho praktického hlediska.
16: A jak bys to teda popsala?
15: No to jsem si právě přemýšlela, ale je to hrozně těžký. Já si myslím, že hlavně pro mě je to důležité, aby to bylo pohodlný, takový neformální a právě mám ráda, ne, není to moc, jakoby třeba střihově je to ženský, ale ne ty vzory. Trochu ten pracovní, to je teďka vlastně v módě, je to zajímavé, jak se to mění, ta móda, tak jak se to taky propisuje třeba do toho, co šiju nebo tak. A teď je vlastně zajímavý, že nevím, před 20 lety jsem byla na střední škole a teďka vidím holky v tramvaji 15 lety, jak mají na sobě to, co jsem měla já v 15, jo, takže třeba nějaký kapsáčový kalhoty a crop topy a boty na platformě. Říkám, ty jo. Takže i to mě třeba hodně baví vlastně ty nové věci, které přicházejí a zkoušet si, co mi sedí a co mi nesedí a v čem se cítím dobře. Takže to jako mě hodně baví, no.
2: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
16: Ty jo, tak já myslím, že se můžeme vrhnout na ten tvůj šatník, jestli je to v pohodě.
15: Dobře.
16: Jo, přesouváme se teda. A Štěpánka má nádhernou skříně, už jsem ji uviděla. Ty máš starý byt po babičce, si říkala, a stará je i ta skříň. Je jo. Takhle úplně vystavená nádherně do zdi, je krémová s dřevěnými úchytkami. Určitě vám ji vyfotíme, fakt nádherná a obrovská. A určitě zaplněná nádhernýma kouskama. Tak jdeme se podívat.
15: Tadyhle mám třeba košile.
16: Tu jsi šila tuhle?
15: Ano.
16: Ta vypadá úplně, ta je mega profi. Jako ty seš profi. Wow, a hrozně příjemná.
15: Taková, taková vypadá, jak obyčejná pánská košile, vlastně bylo dost těžký sehnat na mě v mý velikosti, takže jsem si ji ušila.
16: Yeah. Ano, to já znám z Instagramu, yeah. Ta je krásná. Mm-hmm. To je z nějakého tencelu, cihlově oranžová, s takovým rozhalaným výstřihem.
15: A je to viskóza, myslím, ale je...
16: Taková keprová vazba.
15: Keprová vazba, ano. Takže je hodně taková živá ta látka. Mm-hmm, špatně krásná. Se z ní, hrozně se třepila, špatně se z ní šilo, ale mám jí moc ráda a vlastně k tomu nosím ty oranžový lacláče, který jsou lněný a taky keprová vazba, takže se to celý tak jako hezky hejbe.
16: To znám já z Instagramu, tenhle outfit, to se mi strašně líbí, to určitě vyfotíme. A pak tady máme něco tmavě modrého. Tady to jsou kalhoty?
15: No, to je sukně a to je moje oblíbená sukně s velkýma kapsama, kterou jsem si ušila, to už bude, už je to fakt dlouho a je hrozně pohodlná, protože je na gumu. Tahle modrá je lněná, mám to z deadstockový látky a má obrovský kapsy, do kterých se všechno vejde, takže je to nejpohodlnější sukně. Taková originální je prostě, takže stačí, jestli člověk vezme na sebe a už prostě lidi vidí, že to není jako běžná sukně. Nakonec se mi tak líbila, že jsem si ji ušila ještě dvakrát.
16: Aha,
15: takže ještě mám taky z deadstocku tady lněnou kostku, béžovou, takovou jemnou. A pak jsem si udělala ještě po třetí.
16: A ta sukně, všechny ty tři sukně jsou teda zajímavý tím, že mají ty kapsičky takhle,
15: jak bys to popsala,
16: no? Že odstávají. Takový kolkaní kapsičky.
15: Ano, a prej se do nich vyjde lahevína, všechno se do nich vyjde. No, je to taková sukně na piknik, tam se zabalíte úplně všechno. Tadyhle mám košili, která je z obyčejný bavlny. Je to košile s límečkem. věžem, která ale není rozpínací, je přes hlavu, což mi přijde hodně fajn, taková hodně retro. Já mám ráda takový jako 70ky trošku lehce. Tuhle košili jsem si ušila jako zkušební model. To je vlastně stejný střih jako ta zrzavá z viskózy keprový. Na tom jsem prostě zkoušela střih a pak jsem ho i trošku upravovala do té druhé košile, ale občas ji nosím.
16: Wow, tak takhle moje zkušební modely nevypadají teda.
15: No já jsem se už pak na to taky vybodla. Já jsem dřív dělala, že jsem si to fakt došívala dokonce, když se mi ta látka líbila, ale už to taky moc nedělám, protože ono přece jenom ty zakončovací práce jich je hrozně moc, takže to moc nedělám. No třeba tahle košile tu mám ráda, ale zrovna je z těch, jak je z toho plátna, tak je z těch, ve kterých se mi necítím moc dobře, protože se mi jako dobře nehýbe, takže.
16: A je to košile tmavě modré a na tom jsou takový stromečky růžový a hořčicově žlutý. Je to moc pěkný vzor a taky se mi hodí k tobě. Ale chápu, že ta látka je tuhá a že to pro tebe není pohodlný, že to není ideální a můžeme se teďka klidně posunout na to téma, jak tvoje pohybové omezení ovlivňuje to, jak se oblékáš, jaký třeba prvky na oblečení vyhledáváš a čemu se třeba vyhýbáš.
15: No určitě nemůžu nosit něco, co je příliš jakoby svazující, takže třeba bych si nemohla vzít na sebe nějaký sako na tělo, nebo třeba i úzký kalhoty, i džíny, nebo tak, cokoliv, co mě nějakým způsobem tlačí, co mě jako svírá, i třeba co se týče triček nebo vršků, tak já třeba hrozně ráda nosím košile, ale mnohem líp je mi v tričkách nebo v jakýmkoliv materiálu, který je pružnej. To jsou mý kalhoty, sukně na gumu, obecně prostě jsem třeba mám hezkou jako oblíbenou džínovou sukni, ale pak jsem prostě zjistila, že když si z ní někde sednu, tak mě to ten zadek prostě svírá v úhlu, který jakoby já je mi nepříjemný. Takže třeba tu nosím jako výjimečně, když vím, že třeba tam nebudu dlouho nebo tak. A já taky teda jsem hodně doma, jak jsem invalidní, takže pro mě já v podstatě doma jsem furt ve volném oblečení, zásadně prostě všechno jenom z pružných materiálů, což je trochu škoda, protože takový nějaký hezký třeba pyžamový kalhoty jsou jako super, ale jenom když máme návštěvu, jak jsem hezký pyžamový kalhoty. Takže tohle je určitě ono, boty vlastně. Vyhodila jsem hodně bot, snad kromě jedných na podpatku, který mám jako ze svatební cesty, jsem si koupila, tak nemám na památku. Boty prostě řeším tak, aby byly rovný, pohodlný, široký. To samý třeba bundy, saka, nemám žádný kabát. Ale ono to víceméně i sedí k tomu stylu, co mám a vlastně třeba nikam do kanceláře nechodím, že jo, takže nepotřebuju nic takového jako formálnějšího. Spíš mě to mrzí, protože třeba si ráda šiju košile nebo nějakou halenku bych si ušila, ale když pak vím, že mi to jako nepříjemný v tom bejt, tak to si to radši odpustím, no.
16: A chápu to tak, že když je to nepohodlný, tak to ještě jako prohlubuje to jo, tu bolest.
15: A jo, může, no. Může, nebo prostě se člověk třeba špatně sedne, nebo i obecně třeba ty berle, když chodím, tak já jsem se hodně hýbuje třeba vrškem těla. Do toho mám prostě velký bicepsy, protože prostě chodím rukama, takže já mám jakoby dost problém si sehnat nějaký oblečení, který mi bude kolem rukou. A to prostě ty ramena jako pracují hodně, takže to třeba prostě pro mě vůbec nepřichází v úvahu. I nějaký věci, které jsou třeba volné, tak stačí, že mají špatně střih a prostě mě někde třeba tlačí nebo táhnu. A ono, jakmile to tělo je v nějakém nepohodlí, třeba to znají lidi třeba po operacích, tak stačí prostě blbě založená peřina, už je to šíleně nepříjemný, takže v nějakém menším měřítku vlastně to zažívám každý den. A myslím si, že možná i každý i zdravý člověk by si tohle občas všimnul, takový to nošení kabelek na jedné straně, nebo tak, že vlastně to tělo to jako ovlivňuje, no vlastně, no.
16: Jo, a u tebe se to násobí.
15: Tak, já to cítím mnohem víc, no. Jak kdy, někdy to je v pohodě, někdy ne. No a taky samozřejmě musím mít praktický věci, takže třeba já, když jdu někam s kamarádama, třeba teď jsem měla oslavu narozenin a na zahradě a měla jsem tam prostě lehátko a na to jsem si lehala, takže třeba krátkou sukni, abych tam jako, by se mi špatně v tom lehalo.
16: Nebo nějaký zip na zádech, to určitě
15: jo, a tak to je asi tak každej, no. To jsem si, ano, takový ty šaty po babičce prostě, co měly ten zip na zádech a člověk se to nedokázal zapnout sám, tak to ne, no, ono by to asi ani nebylo pohodlný a no, takový ty praktické věci. A nebo třeba to, že když nastupuju do auta, tak já vlastně potřebuju si přizvednout tu nohu, protože ji nezvládnu zvednout. Takže jsem zjistila, že třeba když mám jako plátěnu pořádně látku kolem té nohy, tak já to prostě za to vezmu, za džíny nebo za sukni a vlastně si tu nohu tím můžu přizvednout. Když to bych měla nějakou prostě špatný materiál nebo pružnej, tak bych se buď to vytahala, nebo by to neudržel tu nohu. Takže ona je dost těžká.
16: To je zajímavý.
15: Takže to v tomhleto mi i třeba to oblečení pomáhá, no.
16: To jsou zajímavý, co ještě něco tě napadá, co by ještě mohlo být triggerující.
15: Patoh, tašky.
16: Aha.
15: Jo, že můžu jenom tašku přes rameno nebo nějakou lehoučkou. To samý deštník vlastně nemůžu nosit, takže mám takovou bundu, co jako pláštěnka. Já bych jako mohla nosit třeba sportovní oblečení, nějaký outdoorový. Určitě by to tak plno lidí udělalo, bylo by to v pohodě, ale třeba já bych se v tom jako necítila. Já vlastně jako přece jenom se ráda oblaču nějak hezky, takže ráda hledám ty možnosti, prostě že si koupím pláštěnku, co bude vypadat jako hezky, nebo co se mi bude hodit, nebo prostě abych se v tom cítila dobře, protože přece jenom to oblečení je pro mě důležitý. A zase když chodím ven, tak já chodím ven fakt jako mezi lidi prostě málo, jednou třeba za měsíc, ale to je to pro mě důležitější. Teďka jsme byli na víkendu s kamarádkama a já jsem to hrozně řešila, co si tam vezmu na sebe, a to už jsem prostě jako ve středních letech, tak jsem jim tam pak prostě udělala jako prohlídku mých bot. No a vlastně teď jsem si jako uvědomila nedávno, protože třeba můžu i míň prýst, míň šít, tak si třeba víc doplňu ty věci. Nemůžu chodit třeba do sekáčů, protože to je prostě taky fyzicky náročný. Na internetu mi se mi to moc nedaří, ještě jak vlastně já nemám, jakoby, já mám velikost 2XL, 3XL, takže to už není v té konfekční velikostech, takže třeba některé značky vůbec moje velikosti nemají, hůř se to hledá.
17: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
16: Ještě nás tady čeká několik kousků, na který se těší. A potom jsou tam totiž ty lacláče, víte? Na té já se těším.
15: Tak tohle to je to, bez rukávu. A tohle je taky zkušební model vlastně, který jsem si trošku vylepšila. Ten je ze starého povlečení. A ještě jsem si udělala ty proužky, jakože přední část je rozdělená a jsou tam na jedné straně vertikálně a na druhé horizontálně, což je hezky vidět třeba, když na to koukáme takhle zblízka, ale když jsem to třeba fotila na Instagram, kam si ty věci fotím, že u mě občas přijde, že vlastně ta věc není hotová, dokud si ji nevyfotím a nepochlubím se ostatní. Je v tomhle vlastně hezký, že se člověk může začít chlubit bez toho, aniž by se nějak připadal špatně nebo. No, takže tady ten top je vlastně moc fajn a je bez zapínání, ale ku podivu je to takový malý kousíček a dal mi dost zabrat, protože má zášivky, tady má tu
16: pocátku. Krásně, vypadá to skvěle teda, ty pruhy vertikální a horizontální.
15: A potom vlastně na základě stejného střihu, kde jsem si to tady vyzkoušela, jsem si ušila šaty taky pruhovaný, což jsou taky z nějaký levný látky, to podle mě taky bude něco na peřiny. Udělala jsem si k tomu sukni. Nařasenou a tadyhle jsem si udělala takovou falešnou légu knoflíčkovou, kam jsem dala knoflíky po babičce a ty ráda používám. Mám takovou velkou krabici knoflíků po babičce a snažím se vždycky z nich nějaký vybrat. Takže...
16: Krásný. Takový bonbonky. A proužky jsou tmavě růžový a s bílým proužkem.
15: Tak a tady se dostáváme ke lněné sekci. Tady je košile bez rukávů. Tam má zase kokosový knoflíky, ty jsem teda koupila a má tady speciálně, že jako zavazovací v pase.
16: A je kaky zelená. Asi lněná?
15: Lněná, taky myslím z deadstocku. To jsem třeba tu látku koupila, aniž bych věděla, na co bude. Třeba i ta silueta vlastně by mě nenapadlo, že si hodně dělám věci třeba do pasu a potom k tomu tu sukni nebo tak, že pak s kamarádi mi říkají: "A ty si pleteš jedny ty svetry takový krátký, to bych nemohla, abych to měla až přes ledviny potřela." A já taky mám pár dalších, ale vlastně, když k tomu je třeba ten vyšší spodek, tak mi to přijde fajn a líbí se mi to a cítím se v tom dobře.
16: A poslední tady kousek,
15: jo.
16: Se těším.
15: To jsou ty lacláče, ale počkej, to já jsem ale nešila.
16: Cože?
15: Ne, ty jsem nešila já.
16: To je skandál. Já je mám totiž úplně spojený s tebou.
15: Já je mám na objednávku, protože moje tchýně šije celý život podle burdy. Mm-hmm. Její maminka byla švadlená a šila prostě pro celé město na Moravě.
16: Wow.
15: A ona si šije taky celý život a jak jsem byla v nemocnici, tak asi mi chtěla prostě udělat radost, ona je moc fajn. Takže jsem si objednala tyhle lacláče a ona mě pak teda proklínala, protože mají byl strašný peplačko a mě to vůbec nedošlo, když jsem si objednávala. Kupovali jsme spolu látku, je to vlastně taky keprová vazba s zelenem, takže krásně splývají.
16: Taková pevná, krásná látka, světle oranžová.
15: No, takže to jsem si našila já.
16: Jsou teda, mají rovný střih nohavic, jsou dlouhý a co je krásný na nich, je, že ty lacly jsou dlouhatánský a dají se vzadu uvázat na taková poutka a udělat to tam takové krásné zřasení, jak už jsem viděla na fotce.
15: Jo, no oni vlastně vůbec by asi nedrželi bez těch poutek, oni to je vlastně i pásek. Takže to je fajn. No, ale vlastně mají i zip, protože přece jenom jsou trošku tvarovaný a mají zášivky.
16: Tak to jsou teda všechno úplně nádherný kousky. A to ani jsme ještě neviděli ty, který spletla.
15: Jo. A to tady mám ještě vlastně Já jsem u toho úplně neskončila, já mám ještě batohy, jsem si šila dva. Takovýhle batoh, to jsem si objednala z Anglie, taky k nějakým narozeninám, vždycky využívám narozeniny, že se by nám nějaký dobrý materiál nebo tančící stroj jsem dostala. A tohle je voskovaná bavlna.
18: Mm-hmm. A to super látka.
15: Což bylo teda šílený to prošít, ale je to fajn. Akorát teda ony mě se hrozně líbí, ale není tak moc praktický, takže stejně nakonec chodím jako s kupovaným batohem teďka.
16: A batoh je cihlový, je oranžovej s krémovými popruhy, má spoustu kapsiček.
15: No a pak mám svůj ten největší výtvor a to jsou boty.
16: To si dělá srandu, ne. Tady jsou úplně nádherný boty, já se na ně těším, že je probereme a ty jsi je dělala.
15: Jo, ale je to jako ze sady vlastně na výrobu bot a to jsou byly taky narozeninový dárek, že jsem si koupila taky z Anglie, z Bristolu. Tam je malá značka, co dělá boty a oni měli prostě, že jste si objednali krabici, v tom přišla tohle taky, myslím, zbytková kůže a přišel prostě kusy kůže, střih, který si člověk vystřihnul a všechny i materiál, lepidlo, i vlastně řezák na kůži, jenom jsem potřebovala tu řezací podložku k tomu video, asi, já nevím, dvouhodinový. Mm-hmm. A to jsem tady seděla a vyřezávala jsem boty, no.
16: Tak to mě hodně zajímá. Mají krásnou takovou třešňovou vínovou barvu a jsou to takový sandálky, ale nemají otevřenou špičku, celý jsou takový proplítaný, vypadají opravdu úžasně. A to jsi vyrobila. No tak.
15: Děkuju. No já jsem nakonec teda ještě šla k šéfce, aby mi, no, protože tam se vyřezávala ta podrážka, což si myslím, že teďka už nedělají, to mě nějak na začátku a ta byla teda šíleně křivá. Takže nakonec jsem stejně šla u šéfce a není to moc jako šitý, je to vlastně lepený, vyřezávaný a byla to šílená práce, je to strašně těžký. I třeba tohle ani není tak silná kůže, jo, má tak, já nevím, 2 mm. Fyzicky to bylo hrozně náročné, bylo mě z toho ruce to uřezat, no. Já jsem si chtěla vyrobit úplně všechno. Já jsem si prostě chtěla vyrobit oblečení, svetry, ponožky a boty a batohy a abych jsem si to splnila teda, no.
16: Takže kolik procent tvýho žetníku je tebou šitý, tebou pletený a odkud je ten zbytek?
15: No podle mě to tolik není, bude to třeba 20%.
18: To je ale dost.
15: Ale je to tak, že vždycky mám na sobě něco, je to vlastně vždycky ten centerpiece, je to vždycky ten základ a třeba v zimě prostě mám jedny kalhoty, kterými jsou pohodlný a k tomu svetr. A tento vlastně, jakoby, celý je to o tom svetru třeba.
16: Ty taky plateš hrozně krásný barevný ponožky, na to se extra těším, protože jako šít si to oblečení, to já znám trošku, to je mi vlastní, ale moci udělat ponožky úplně na míru, to mi přijde úplně mega dobrý skill a hrozně se těším teda na ty tvoje, takže to bude možná poprvé, co v šatnicích budeme probírat se aj ponožkama. A teď ještě, jestli teda teďka máš sílu, se vrhneme na ty svetry a ponožky.
15: Dobře.
19: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
15: Tak no, tohle
16: co? To je třeba 20 svetrů, ne?
15: Jo, ale to si myslím, že úplně není tak neobvyklý u pletařek, ty jako...
16: Když jeden svetr trvá, tak půl roku, ne?
15: Jako jo, ale někdy záleží, no, někde hrozně rychlej, jako mě někdy trvali... No, úplně ne, teď jsem se třeba zastavila, ale vlastně mi to ani nevadí, protože prostě toho mám dost, to ani nevynosím, že jo. Mm-hmm. Takže tady třeba mám jakoby i letní nějaký trička, takový tílko, pak mám tady růžový, dírkatý, vlastně krajkový, ale takový sport. Dovní.
16: Takový všechno oběhlenky, poloprůsvitný.
15: Jo.
16: Jedna, tohle je pudrová růžová, tahle je taková pudrová červená, růžová.
15: A pak mám zimní, což jsou prostě tady je třeba takovýhle kabátek, krátkej, to nosím opravdu jako kabát s mohérem, ten je takový jednodušší.
16: Mintový je zelený, bez knoflíku, kropnutý. Úplně dokonalý.
15: Pak mám tady pár, co jsem si třeba i sama vymýšlela. Takovýhle svetr, to jsem si jakoby navrhla.
16: Jsi šikovná, tam jsou všechny ty tvoje oblíbené barvy. Ta pudrová červená, pudrová růžová, mintová, tmavě modrá a celý to dělá nádherný svetr s krásným pruhovaným vzorem. Ten je nádherný. Na co jsi nejvíc pyšná, ne? Který z těch svetrů?
15: Ten poslední, to je vlastně kardigan. Ten byl hodně složitý a je takový jako oversize a má hrozně moc barev. Strašně dlouho jsem to plánovala, dokonce už je vidět na sumu, že jsou žmolky, protože opravdu nosím. Do toho tady jsou ponožky. Knoflíky po babičce právě a každý z nich má jinou barvu toho prošení. ušívání, aby se to hodilo k tomu. A vlastně je to jakoby podle návodu, ale velmi volně. Jenom jsem si vzala ty vzory, vymyslela jsem si k tomu barvy, trošku jsem je proházela, každý rukáv je jiný. A můžu to nosit otevřený nebo zavřený. A to jsem teďka v něm žila celou zimu. A je to takový svetr, který se prostě na sebe vezmu a je mi jako líp. Já jsem zjistila, že i barvy mi dělají dobře, jsem si koupila hodně barevný boty, mám ráda barevný boty.
16: Je krémový a na tom jsou všechny tvoje oblíbené barvy. Mřížky, trojuhelníčky, kolečka.
15: Jo, já mě vždycky trvá dlouho, než ty barvy nejdu dohromady.
16: No to si myslím.
15: Pak si to často i třeba kreslím, dopředu bych to viděla, že si to jako ráda i plánuju. No,
16: ale tolik barev a dává to smysl a to vím, jak je těžký udělat. Aby všechno mělo tady nějakou podobnou saturaci.
15: To a vlastně pak mám tady ještě jeden svetr a tomu říkám cirkusovej.
16: Ten je úplně jemňoučkej.
15: To trvalo hrozně dlouho. A tady ten vršek, než mi připomíná cirkusovej stan, ještě to má tady takovýhle knopky u krku a ten mě hodně bavil. A zajímavý je, že tady to vyplejtaná část, která je nahoře, tak ta byla vyhotová asi 2 měsíce, to byla rychle, ale potom vlastně ten relativně rychle na svetr a potom ale tadyhle ty malý, ty vlastně ten hladký vzor z proužku, tak to mi trvalo strašně dlouho, protože to už mě nebavilo. Já mám ráda, když je to jako zajímavý.
16: Jo, a je to teda pruhovaný svetr, který má právě u límce takovou pelerínku nebo sedlo.
15: A pak mám i třeba zase ráda copánkový svetry. To se teďka taky vlastně vrátilo do mody, což jsem moc ráda. A tadyhle mám takový jeden z úplně přírodního materiálu z oveček, z portugalských oveček. Ten je až trošku jako hrubší, ale třeba když je zima, tak je hrozně příjemný, no. A pak mám tady jeden taky.
16: Taková studená kávová hnědá a pak zase tady ta
15: moje oblíbená růžová šunková, ji říkám. A ten je to je merino s mohérem a to je zase taková jako luxusnější verze. A je taky zajímavý, že třeba tenhle svetr je si vzal třeba na výstavu, že je takový jako elegantní a vedle toho tadyhle ten hrubší z těch portugalských oveček, tak ten je zase prostě na chatu. A já si vždycky upletu nějaký svetr a pak ho nosím celou zimu v podstatě pořád. No. Já zase tak, jakoby, jak říkám, nechodím tak často ven, takže...
16: Takže jak dlouho ti trvá takový průměrný svetr upléct?
15: Třeba půl roku. A když se zaseknu, tak třeba 2 roky. Teď mám rozpletených několik.
16: A tady jich asi 20.
15: Stačí.
16: A vůbec nevím, který vyfotíme, všechny jsou nádherný. A vůbec nevím, co vystřihnu z tohohle podcastu, protože všechno je hrozně zajímavý.
20: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
16: A když jsme u toho pletení, tak ty jsi taky autorka anglicko-českého pletacího slovníku. Tak jak tohle vzniklo?
15: Pletařský slovník jsem udělala až po šicím slovníku a to vzniklo tak, že když jsem začala šít, tak jsem začala šít podle anglických střihů a vlastně jsem zjistila, že si třeba nerozumím s mámou nebo s babičkou, když jsme se bavili o šití nebo o pletení, protože já jsem to všechno znala z internetu, znala jsem ty anglické názvy, oni jim nerozuměli, já jsem nerozuměla těm jim a přišlo mi, že tam byla taková velká díra a pro mě to třeba bylo důležité, aby si ty generace mezi sebou taky rozuměly, protože mi to přijde fajn, že máme něco společně, můžeme se o tom bavit. Takže jsem začala tím šicím slovníkem, to bylo jen takový online, to se dal stáhnout i zadarmo na mém blogu. A o pár let na to jsem začala dělat pletařský slovník, tam nic takového neexistovalo v tom šití, možná se ještě najdou nějaký, ale pletení vlastně samo o sobě nemá školy, jako třeba jsou školy jako Krejčová, že jo, nebo Švadlena. U pletení ty pojmy nejsou jasně definovaný, nejsou za to moc učebnice, jsou vlastně jenom knížky, které napsaly třeba pletařky nebo i jako učitelky pletení, nebo tak. U nás tu tradice zase taková není. Vlastně jsem i zjistila, že když se překládají ty knihy, tak každá ta překladatelka to překládá jinak. Takže když já třeba mám ráda knížky, takže si je i kupuju a zjistila jsem, že jeden anglický termín tam byl přeložený několikrát jinak. Pak jsem se i potkala s holkou, která překládá. Bavili jsme se o tom, jak je to složitý a říkala jsem si, že by bylo fajn, aby se to nějak... Ještě se navíc rozvíjely nový termíny. Tím, jak o tom každý mluvil na internetu a teď začal počišťovat i angličtinářský a tak. A ono obecně u tadyhle těch tradičních řemesel, který vlastně vznikaly, nejsou jako centrální, ale vznikaly na různých místech, tak je normální, že ta terminologie je různá. Jo? My tady budeme říkat tomu jinak v Praze, někdy jinak na Moravě, někdy jinak na Slovensku třeba, takže jsem si třeba snažila najít víc těch výrazů. Dala jsem to dohromady do takového tašítku. Původně jsem ho taky chtěla dát jenom online, ale pak mě kamarádky přemluvily, ať ho nechám vytisknout. A vlastně jsem zjistila, že potom byla velká poptávka, že to lidi byli rádi, že si to kupovali po kvantech, jak jako Češky, kteří třeba neumějí tolik anglicky a potřebovali to na pletení anglických návodů, tak právě třeba ty, kteří zase se to naučili anglicky jako já a chtěli to vědět česky. Takže to mi přišlo hodně, to mi přišlo skvělý. Jsem ráda, že se díky tomu můžeme trošku víc líp o tom bavit.
16: Já musím za sebe říct, že mě tvůj teda šicí slovník hodně pomohl na začátku, když jsem ještě nechodila do školy a neznala jsem právě česky ty termíny, protože jsem to neuměla popisovat česky na těch sociálních sítích správně, takže já můžu moc doporučit tvoje slovníky.
15: Jo, děkuju. Mě to jako bavilo dělat, protože já jsem předtím i pracovala vlastně v organizaci, která vydává knížky a tak, takže to mám taky ráda, tak se to tak spojilo všechny moje zájmy dohromady.
16: Ještě nějaký ty ponožky musíme se na ně podívat. A jak dlouho trvá uplést taková ponožka?
15: Měřila jsem to jednou a jeden pár ponožek mi trvá asi 20 hodin uplést, což je taky docela dlouho. Na to, že vlastně je to taková drobnost. No.
16: Tak já se jdu podívat na tvoje ponožky teda. Tak je tady přede mnou třeba 20 párů ponožek aspoň. Všechny možný barvy, tvoje oblíbený, to už jsem pochopila, což je hořčicově žlutá, pudrově růžová, zelená. A který mě se líbí nejvíc? No tak tady ty hlavně zaujaly třeba jako první, ty se tady opakujou. Mají na sobě takový trošku lístečkový vzor, takových kosočtverců.
15: To jsou ponožky, které jsem upletla a vyšel na ně návod v tom finském časopisu Line. A takže tyhle přímo tyhle, co držím v ruce, byly ve Finsku na focení.
18: Wow.
15: Ty se ani na není moje velikost, já se nechávám na památku. A máme i v několika barvách a to bylo jako velký překvapení. Vlastně jsem tak jako zkoušela a když jsem to pletla, jsem si říká, je, to vypadá dobře, tak já je zkusím tam poslat a vlastně jsem měla velký štěstí, že je vybrali, protože tam je obrovský nátřask a bylo to skvělý, no, měla jsem z toho hroznou radost.
18: Jsi dobrá prostě.
15: Děkuji.
16: A tohle je nádherný vzor.
15: Jo, to je parketový vzor, tím říkám na doma ponožky, ty se tak přímo jmenujou na doma, oni mají názvy, že ty ponožky by se daly rozlišovat. Ty jsou taky jedny z prvních, co jsem dělala. Pak mám plno takových jednodušších, tohle jsou asi dva, nebo ještě s těma jsou hodně barevnýma. Ty jsou tady, tak to jsou jakoby nejsložitější návody, co dělám. Tyhle jsou asi z 8 barev, které se prolínají. Ty se jmenují Zahrada a jsou mají tady nahoře takový sportovnější proužky a pod tím je takový hodně barevný vzor, což je hezký zase, když potom to pletou podle mě nějaký další pletaři a pletařky, tak každý se bere jiný barvy a vlastně to je úplně krásný vidět, jak to jakoby každý má podle sebe, každý to má jinak a některý jsou úplně nádherný.
16: A který byly nejprasnější? Tady tyhle barevný asi?
15: Ne, to právě byly tady ty se mnou břízky. Tyhle ty žluto-bílý. Já jsem totiž i chtěla český název propašovat do časopisu, takže se jmenuji Breeza Sox, protože jsme nedávali háčky čárky. Tak ty byly nejnáročnější, protože ty se pletou hladce obrace a ještě ze dvou barev, takže ty byly těžký. A ještě jsem jich musela píst několik, protože jsem mi první nepovedla a pak jsem to nějak musela upletla hodně.
16: Štěpánko, já ti strašně moc děkuju za ukázku všech tvých vlastnoručně vyrobených kousku. Mega zajímavý to je, jsou všechny nádherný, jdeme to teďka vyfotit všechno a určitě se na to posluchači podívejte, jak je Štěpánka šikovná. A na závěr mám pro tebe ještě jednu klasickou šatníkovou otázku a to je, kdyby hořelo v tvým bytě teďka, jaký kousek by zachránila?
15: Já bych popadla co nejvíc svetru a běžela s nima ven.
16: Tak úplně chápu, když jeden svetr je půl roku práce. Já ti strašně moc děkuju, že jsi byla hostkou Šatníku za super inspirativní rozhovor a přeju ti, ať tím moc daří a jdeme to teda teďka všechno vyfotit.
15: Jo, děkuju moc za pozvání.
16: Vám posluchači děkuju za poslech a uvidíme se zase příště, ať už u klasického návštěvnického dílu se mnou nebo s Veronikou Rupert nebo u společné reakční epizody. Zatím se mějte hezky.
20: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč.
0: Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: This is Matrix, nigga, Quest. Hrajeme s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave.
2: Ahoj, já jsem Lucie Zajda a vy posloucháte Nádech na rádiu Wave. Dnešní díl je pro všechny, koho někdy napadla důležitá otázka, jsem dobrý nebo dobrá v posteli. Budeme se totiž bavit o tom, co to ten dobrý sex vlastně je. Ve studiu moc vítám sexkoučku Julii Gaju Poupětovou. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Na začátek bych tenhle díl ještě trošku zarámovala, protože sex může ovlivňovat velká spousta věcí, trauma, fyzické nebo duševní obtíže i medikace, ale dneska se budeme bavit o sexu, ve kterém podobné situace velkou nebo žádnou roli nehrají. A k první otázce, v seriálu Off Campus jedna z oblíbených postav říká, že základem dobrého sexu jsou souhlas a pocit bezpečí. To mi přijde jako skvělý výchozí bod. Co myslíš?
3: No určitě a ten souhlas, že jo, nebo konsent, vlastně spousta lidí o něm uvažuje, jako že se na začátku jednou dá, pak už je to jako v pohodě. Za mě určitě by to mělo být obojí dvojí průběžně. Jo, průběžný konsent, průběžný souhlas, průběžné bezpečí ideálně, pokud samozřejmě součástí těch her není nějaký jiný požadavek.
2: To mi přijde, že může souviset i rovnou s tím dobrým sexem, že si vlastně v průběhu můžeme ověřovat, co se tomu protějšku líbí. Což vlastně souvisí i s tím koncentem?
3: No, přesně tak, jo, ideálně. Ale já jsem teď třeba narážela i na situaci, která vlastně se týká třeba lidí, kteří si chtějí hrát trošku, nebo nemyslím nějaké jako extrémní aktivity, ale myslím prostě takové to jemné rozdělení rolí na chci, aby můj partner byl dominantnější a já, abych mohla víc přijímat. A teď vlastně ten dominantnější partner často, to bývá teda na muži, někdy i na ženě, se obává se v průběhu toho těch aktivit doptávat. A já říkám, to je naopak úplně nejlepší varianta řešení, obzvláště když ještě nevíte a nemáte nějaký třeba scénář ABC, jo, dneska uděláme tohle, dneska uděláme něco jiného. Prostě spíš potřebujete se opravdu kontinuálně doptávat a ano, jinak vypadá komunikace před, jinak vypadá komunikace přitom a jinak vypadá komunikace potom. A všechny tyhle ty fáze jsou vlastně důležitý. Myslím i v té verbální rovině, teď myslím verbální rovinu zvlášť, jo.
2: K té komunikaci se určitě ještě dostaneme. Každopádně ještě by mě zajímalo, jaký jsou třeba další aspekty toho dobrýho sexu. Jestli třeba existují výzkumy, kde vlastně lidi zkoumali, co se považuje za dobrý sex. Třeba nějaký jako charakterový vlastnosti, nějaká, já si říkám, že by tam mohla být třeba štědrost nebo nějaká zvídavost.
3: Ale taky jedna z klíčových komponent jakoby spokojenosti se sexuálním životem v dlouhodobých vztazích, zase sledováno na longitudinálních studiích, dlouhodobých výzkumech, jednoznačně schopnost komunikovat o sexualitě, dovednost, kterou rozvíjíme, která se prostě vyvíjí s věkem, že jo, nějaký prostě na začátku začneme všichni metodou pokus omyl a pak se to nějak vyvíjí, pokud chceme. A další důležitý atribut je se učit. Schopnost nějakým způsobem si vytvořit nějaký rámec, který je inovační, jo, můžu prostě říct, dneska budeme inovovat a změnit cíl. Sexu, být schopný změnit cíl, jo, z toho nějakého výkonnostního, kde se snažíme o dosahování nějakých met, na nějaký cíl třeba zkoumací, na nějaký cíl objevovací, na nějaký cíl třeba slaďování komunikace.
2: A k tomu učení, jak to v praxi může vypadat, že jsme učenliví v průběhu toho sexu? Co ti myslíš?
3: No, myslím tím, že člověk je nějak jako komunikuje otevřeně, nějakým způsobem přijímá ty nabídky nebo pobídky nebo jaksi nabídky k vytváření příležitostí pro nějaké zkušenosti, pro nějaký kontakt, neuzavírá se. Ono to jde od té komunikace přes nějaké jako zkoušení různých věcí, přes vymezení si toho, co budeme zkoušet a jak, až po teda komunikaci poté. A já si myslím, že jako schopnost učení je v tom, že jdu a jsem schopná dělat cvičení typu whiteboard, to jsou jako metodiky, které používám s klientama prostě během sezení v párových terapeutických prostě programech. Whiteboard je nic nevím. Přicházím k tobě jako k bílému nepopsanému listu.
2: Takže neznám tvoje tělo a jdu se učit, co se ti třeba líbí.
3: Jako jdu tam s nastavením toho, že dneska prostě zapomenu všechno, co vím. A automatický efekt tohohle cvičení, když ho člověk dělá, i když ho dělá v dotekové rovině, i kdyby ho dělal v milovací rovině v rámci nějakého stereotypu, který máme během té interakce, tak automatický výsledek je, vždycky se dovím něco nového. Když jdu s tímhle nastavením, vždycky se dovím něco nového. Když jdu s nastavením, ježiš, zase to bude furt stejný, tak to povede plně k opačným koncům, jo. A druhá věc samozřejmě, být ochotní se cítit trapně, být ochotní ustát nejistotu, která je strašně moc lidem v sexualitě nepříjemná. To je number one, prostě nepříjemný pocit. No to samozřejmě určitá míra studů v tom je a spousta dalších věcí, ale být schopni ustát nejistotu znamená být schopni se učit. Jo? Protože tam já se začnu ptát a nevědět je v pořádku. Jo?
2: No, a zase nevědět v tom smyslu, co se ti líbí, nejsem si úplně jistý, jak tohle funguje, jak na to reaguješ.
3: I přijmout, že ten druhý neví, protože tam někdy bývá požadavek z té druhé strany, teď tohle bys přece dávno měl vědět, jako jak já si to dělám, jak já to mám, jak já tadyhle to prožívám, jak já se dostanu k tomu či k onomu.
2: Takže shrnu, co jsme si teďko řekli, důležitý je bezpečí, koncent, nějaká zvídavost, ochota se učit novým věcem a i nějaká jako kreativita.
3: Tolerance vůči pocitu nejistoty.
2: Jasně, to je taky
3: tolerovat,
2: důležitý.
3: Prostě být schopný to tolerovat. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Často taky klademe mezi dobrý sex a orgazmus rovnítko. Tak musí to tak být?
3: No to je právě to výkonnostní nastavení sexuality, o kterém jsme se tady bavili. Je to tradiční dogma sexu, který už teda naštěstí trošku mizí s tím, jak postupuje emancipace ženského orgazmu. A určitě já učím kluky na kurzech, že prostě není orgazmus to samé, co uspokojení pro ženu třeba. Jo. A druhá věc, nemusí to být automaticky povinný cíl.
2: Ani u mužů?
3: Ani u mužů. A taky je samozřejmě otázka, že jo, co se považuje za ten jaksi automatický nebo přirozený, nebo že by to tam mělo být cíl, jo? A co se považuje za nějakou nadstavbu nebo nějaký bonus, jo?
2: Taky si říkám, že by mohlo být fajn rozšířit představu o tom, co všechno sex může být, protože často v té jako ideje správného nebo i dobrýho sexu je teda nejenom ten orgazmus, ale i taky penetrace nebo penetrativní sex. Což jako spousta lidí takhle ani nepřijde k orgazmu. Tak bylo by fajn nějakým způsobem jako rozšířit právě to, co považujeme vůbec za sex, protože třeba předehra je většinou podle mě takový ten bonus, o kterém si teďko mluvila, přitom to může být asi prostě regulérní součást už toho aktu samotného.
3: Tady jde určitě o to si říct vlastně sami sobě možná nejdřív, udělat takový jako vnitřní revizi toho, proč vlastně ten sex dělám. Někdo to dělá kvůli dětem, někdo to dělá kvůli plození dětí. Někdo to dělá kvůli nějakému typu prožitku, někdo kvůli spojení, někdo kvůli... A tohle jako je dobrý si říct třeba navzájem s tím partnerem nebo s partnery, které máme a mít tam nějak jako jasný ten záměr, jo? Ale no, kolikrát se to člověku vyjasní až v průběhu života. Když vím, proč to dělám, tak jako si můžu líp říct, dobře, jak se k tomu můžu dostat. To, co mi vlastně u toho sexu dává smysl, tak jak se k tomu můžu dostat. A já můžu zjistit, že tradiční pojetí sexu, že oba dva jsou ve stejnou chvíli vzrušení, oba dva by měli dospět k orgazmu, ideálně ve stejnou chvíli, no tak to je hodně jako těžký akrobatický cvičení, jenom bychom si řekli.
2: Hodně nároku.
3: A jasně, a že sex je samozřejmě správný sex, je ten penetrativní. 80% žen nepotřebuje žádnou penetraci k tomu, aby tady dosáhli orgazmu. Otázka je, jestli to je to, proč ten sex dělají zase, jo? Spojuju to s tím začátkem. Ale co se týče uspokojení, to ještě může být mnohem komplikovanější, protože naopak třeba tu penetraci potřebují některé ženy proto, aby cítily ten pocit toho spojení, splynutí, nějaký emoční jako uspokojení a tak dále. Takže není na to jednoduchá otázka, ale samozřejmě, že jsou lidé, kteří se vůbec nesvléknou, dělají spoustu jiných divných aktivit, u kterých hekají, dejchají, hejbou se a je to pro ně lepší sex, než se zvyknout dělat tradiční penetraci a očekávat u ní nějaké fyziologické výkony svého těla.
2: Jo? Takže jsme zpátky u toho učení, vlastně zajímat se o to, jak to má ten člověk proti nám a jak to máme my.
3: Mm-hmm. No a hledat nějaké průniky, což je to je to specifikum mé práce, že to je nejzajímavější, pak hledat vlastně průniky na emoční bázi. A od toho teprve odvozujeme nějaké jako aktivity, že jo? Mm-hmm. Jestli u toho někdo potřebuje být, já nevím, teďka svázaný nebo nevím, oblečený.
2: Mm-hmm. Ty jsi taky mluvila o té touze, tak o tom se hodně mluví, že existuje spontánní a responzivní sexuální touha. Co tyhle pojmy znamenají a proč je vlastně užitečný je vědět nebo znát?
3: Jo, tak původně je to metodika nebo původně je to výstup z vědecké práce, se kterou přišli dva vědci, pan Bancroft a pan Janssen. A oni vlastně přišli s tím, že máme v hlavě dva systémy. Jo, jeden systém funguje trošku jako brzdy a druhý jako když šlapu na plyn v autě. Jo, takže nějaký akcelerátory a nějaký inhibitory, jo, brzdy a plyn. A teď, když to člověk dá na osu, na jednu osu dá jako Y dá plyn a na druhou osu dá brzdy, tak mu vyjdou nějaký kategorie a teď zkoumali, jak se rozděluje populace do těchhle z těch kategorií, do těch typů. A původně tam ty typy byly tři. A já, jako jsou lidi, kteří mají extrémně zabržděno. Jo, na té ose jsou úplně třeba někde jako vpravo, na ose X. A prostě budou hodně zabržděný a tam je úplně jedno, jak člověk šlape na ten plyn. Tam fakt potřebujeme pracovat s inhibitorama. Naštěstí u těch brzd některý jsou vrozený a některý jsou získaný.
2: A co to znamená, že jsme zabržděný?
3: No, některý brzdy máme získaný a některý máme vrozený. Hmm. Jsou to jako spíš fyziologické jakoby vlastnosti, které
2: nám třeba
3: vrozený,
2: funguje to tělo.
3: Jo, přesně. A pak jsou nějaké věci, které získávám v průběhu života, třeba trauma, třeba averzi, třeba věci, které jsou, který mě nějak zašprajcovali jako z rodinné výchovy třeba, jo, nátisk nějaký, můžu mít nějaký přesvědčení, nějaký sady hodnot, který prostě aplikuju na ten sexuální život a i kdybych se z toho chtěla vymanit, tak je to pro mě obtížný. Třeba i poruchy příjmu potravy třeba jsou extrémní inhibitory v této oblasti, protože to zase souvisí s nějakým vnímáním těla. A nebo můžu mít úplně diametrálně odlišnou vnímavost genitálí. To jsou třeba zase jako ty fyziologické faktory. Jo, můžu mít třeba nějakou necitlivost genitálí a reaktivitu jenom na velmi silný podněty, tak tam je potřeba prostě pracovat specificky. Pak je určitá skupina lidí, kteří jsou pade na pade, brzdy a ty akcelerátory jsou půl na půl. A tam to je o práci s kontextem. Jo, o práci s kontextem, to znamená jako u spousty lidí, kteří jsou kontextuálové, tak tam máme prostě jako důležitý téma čas. Potřebuju vědět, že mám dost času na to, že něco. Potřebuju vědět, ve který čas to nastane. Potřebuju vědět, že bude i čas potom třeba. Jo, čas je strašně důležitá veličina pro tyhle lidi. A pak jsou lidi, kteří jsou spontánní, takzvaně mají prostě odbržděno a mají vyturováno. A to jsou lidi, kteří vlastně už jdou do iniciace nějaký aktivity sexuální, jdou s tím, že už jsou rozpumprdlikovaný, jak já ráda říkám. Jo, prostě už jim běhá nějaký elektrický vzruch po té nervové soustavě a už jsou jako trošku jako přednastartovaný, že jo. A
2: teď už jsou ready.
3: No, už vlastně jsou vzrušený. Už tam probíhá určitý druh vzrušení v jejich nervové soustavě a takhle, za prvý. Z nějakého důvodu se to celý zjednodušilo. Jo, tohle schéma těch tří původně typů dala se velká hromada 80% žen, který jsou ty responzivní a který jsou ty kontextuální. Tady je 80% žen.
2: A ještě to znamená to kontextuálně, že potřebujeme mít nějaký kontext,
3: ano,
2: ve kterém to zrušení může přijít.
3: A správný podněty. A správný podněty. Jo, to, jako, ale tyhle dvě skupiny se dali do jedné a tý se říká responzivní.
2: Mm-hmm.
3: Jo, přitom prostě říká, ok, ale za mě furt jsou to dvě skupinky, se kterými potřeba pracovat s každou jinak, jo. A pak je tady velká skupina asi 75% mužů, kteří jsou ve skupině tý takzvaný mužský sexuality, to jsou ty spontánní. Jo, tam ale máme třeba ve spontánních máme 15% žen. Jo. A obvykle problém nastane, když se potká spontánní partner s kontextuální partnerkou a to pak jako řešíme, jo. Protože ten spontánní jde, že ho do té interakce už nadržený. A toho jako dost sprudí, že tam teda je potřeba nějaký čas ještě něco jako dělat, aby ten druhej se nějak jako vůbec zapnul, jo, tak tohle jako řešíme tohle, protože to je, já už jsem, tak pojďme a už to už něco jako, jo. A ten druhý jako blázníš, já jsem tady douklízela, já ještě mám pračku, já ještě děti, ještě tamhle to, ještě tohle, jo. A dneska fakt nemám náladu jako vůbec, jo. Takže tam je jako to ne a my umíme, samozřejmě se učíme, jak říkat ne lépe, jak s tím ne vůbec pracovat v mnoha různých dimenzích a tak dál. Je to zase primárně komunikace a pak způsob, jak toho responsivního partnera, teda když nám spadá do těch 80% velkého pytle, jak toho responsivního partnera nějak, jak mu umožnit, aby se buď to rozpumprdlikoval v rámci nějakých aktivit, anebo měl možnost třeba se připojit k rozpumprdlikovanému partnerovi při nějakých aktivitách a třeba se pozitivně nakazit a nebýt prostě ten, na koho je kladen nějaký tlak, protože prostě responsivní partneři se velice často cítí pod tlakem.
0: Nádech. Čistá hlava s rádiem Wave.
2: No, takže to se dostáváme k iniciaci a tam mně se třeba hodně líbí otázka, kterou doporučuje Vanessa Marin z podcastu Pillow Talks. Ona říká, že místo jako chceš mít sex, chceš hnedka teďka jít na věc, je fajn se ptát, jsi otevřenej, otevřená tomu dneska mít sex nebo v následujících 2 hodinách mít sex, protože právě reaguje tím na to, že prostě 2 lidi pravděpodobně nebudou mít náladu hnedka v ten stejný moment, někdo má třeba větší mentální zátěž a tak. Co bys doporučila k iniciaci? A přijde ti tohle vlastně fajn?
3: No a zase cíleně, opravdu cíleně, účelově, možná můžeme říct, ale pozitivně účelově, pracuje s tím časem v té otázce, si všimně, jo? Že prostě zase je tam ten čas. To, co dělám nejvíc ze všeho s lidma, se kterými pracuju dneska, je nějaký druh neuroregulace. Jo, prostě děláme nějaký intervence na základě neuroregulace. Takže jak když mám v hlavě zapnutý nějaký obvody, které jsou zaměřený na analýzu, na práci, na nějaký další věci v životě, které běžně v životě dělám, ale není to teda sex a není to tělesný, tak já potřebuji aspoň 10 minut, abych se přeladila z obvodu ABC na obvod XYZ, ve kterých jako můžu vůbec autenticky dát mnohem upřímnější odpověď, jestli dneska se mnou něco může bejt. Jo? Takže máme takový 10-minutový nárazníky, kdy lidi dělají různý cvičení, právě třeba ten nepopsaný list. A
2: jak to může vypadat?
3: Ale jedno takový jako funny cvičení. Jedno je takový funny a hravý a zároveň teda překonává určitou bariéru studu u partnerů a může jim dát možnost vyjádřit něco, co se jim třeba obtížně říká slovy, tak to je psaní písmenek na záda. Ten druhej to čte. A tím, že už se vlastně, já se musím soustředit na to, co z toho těla čtu. Já se musím soustředit dovnitř těla, já musím číst to písmenko, já samozřejmě jsem fokusovaná na ten dotek, tak abych z něj odvodila analyticky to písmenko, ale co se automaticky děje přitom s mojí hlavou? Automaticky se ladím na obvody, které vnímají tělo. Jo, udělá se to prostě by the way, jako mezi tím jako vedlejší efekt, což je fajn. Já potom samozřejmě se nemusí psát jenom na záda, jsou i jiné části těla, na které můžete psát a můžete zjistit, že je to docela komplikovaný to číst z jiných částí těla třeba, jo. A může to být hravý, může to být osvobozující, může to být stres uvolňující a je to cvičení na 10 minut a pak se udělá dalších 10 minut třeba psaní něčeho někam. Akorát, že problém samozřejmě je, pokud ten spontánní partner je takový samonaštvávací, tak to řeknu slušně, jo? Mm-hmm. Je samonaštvávací, vy si domyslete, co jsem asi tak chtěla říct, a už jako hrozně chce a vlastně jako tu hru považuje za schození. To je taky hrozně důležitá vlastnost jako člověka pro to, aby mohl mít dobrý sex, že je otevřený věcem, který nikdy neskoušel, obzvláště v takových těch jemných soft skills pro intimitu, pro spojování partnerů, jo. Jestliže já řeknu, že tohle je trapný, to dělat jako nebudu, jako to, co hrajou takhle děti v mateřské školce. Ano, je to cvičení z mateřské školky, ano. A funguje extrémně dobře právě proto, že je keep it simple, stupid, jako je to jednoduchý cvičení, jo. O to tam jde. Po 10 minutách psaní písmenek na jednu část, na druhou část, vystřídají se oba partneři, pak teprve přichází tato otázka, měla bys dneska možná chuť na něco, můžeme to rozvinout dál, nebo jak se cítíš. A pak já teprve jsem schopná jako odpovědět jako příjemce této otázky autenticky, ze svý tělesný části mozku. Oh, no víš, stejně to dneska jako úplně nefunguje. No, můžu si představit, že by to možná jako šlo, člověče, teď jako. Jo, prostě to vnímání se mění, protože na začátku je automaticky ne, protože jsem úplně v jiný části mozku.
2: K tomu mě napadá, že vlastně i výzkumy mluví o tom, že když lidi vnáší do toho sexuálního života a do té intimity nějakou hravost, humor, lehkost, tak často vykazují, že jsou spokojenější. Tak to je asi to, o čem mluvíš ty. Napadají tě nějaké další cesty, jak do sexu tu hravost vnést?
3: No tak právě třeba nějakými masážními technikami, dotekovými technikami, pak samozřejmě hraní si se scénáři, to už je hraní rolí víc a to už jako jsou specifičtější techniky potom, že se používají i nějaké třeba rekvizity, že jo, to je v oblasti BDSM a i třeba jemného BDSM, prosím, jako dominance neznamená agresivita a zlo a dělám někomu vošklivě jako tím, že jsem na něj jako hnusnej nebo hnusná. Můžete být velice laskaví a vlídní dominanti, ale je určitě potřeba ta základní dovednost, o které jsem tady mluvila, schopnost vylézt mimo komfortní zónu a unést ten pocit trapnosti a nejistoty. Já musím být schopná tu nejistotu manažovat. Já ji musím být schopná manažovat komunikací, otevřenou, verbální. To je zase se vracíme zpátky k bodu číslo 1. Jo, komunikace je prostě základ.
2: Když jsme u té komunikace, tak jak komunikovat to, co se mi líbí? Jak to třeba říct, pokud cítím stud, nebo se mi do toho moc nechce, nejsem zvyklý mluvit o sexu, tak jak tomu protějšku říct, co se mi líbí a co chci?
3: No tak určitě toto má to jako několik jakoby fází, jo? Ten rozhovor nebo intimní komunikace předtím, přitom, potom a mimo postel. A určitě nemá smysl takovýhle rozhovor dělat při sexu jako poprvé. Má smysl si to říct mimo, co se mi líbí, udělat takový jako neutrální rozhovor při kafi, při někdo potřebuje vínko, někdo potřebuje pivko. Jo, ale zase jako to úplně nepřihánějte, určitá malá míra alkoholu může trošku zase neurorregulujem, jo, trošku jako ten prefrontální kortex, který udržuje kontrolu a který nás drží zpátky, může ho trošičku uvolnit. Nemyslím si, že konzumace alkoholu je nejlepší návod pro to, jak vést intimní komunikaci.
2: No, ono to může mít taky spoustu negativních dopadů.
3: Samozřejmě, toto prosím neberte jako návod, ale chce to uvolněné prostředí, neutrální prostředí, mít nějaké začínací věci. Mám pro tebe prostě pár věcí, které bych s tebou ráda sdílela. To je první věc. Druhá věc, připravit se na to, že to bude složitý rozhovor. Jo, jako složitý rozhovor, prostě bude vždycky složitý rozhovor. Je potřeba umět vést složitý rozhovory. Jo? A třetí věc, já učím svoje klienty, vytvořte si vhodné podmínky, za jakých se vám o tom bude dobře mluvit. Jo? Prostě je to i trošičku o tom, mám pár věcí, které bych ti chtěla říct a budu velice ráda, když mě třeba do toho nebudeš skákat úplně, když mě to necháš říct celý a když mi třeba dáš nějaký pocit přijetí nebo mě třeba, nevím, nemusíš mě chválit, ale můžeš mě prostě nějak jako jenom podpořit. Budu prostě strašně ráda, když mě v tom podržíš, v tom, co ti chci říct, protože to pro mě není jednoduchý. Vytvořit si takovýhle jako prosbu o nějaké chování z druhé strany, které by mi pomohlo překonat tu nejistotu v průběhu toho rozhovoru. Zase management nejistoty, komunikací, která je prostě o intimních tématech, ale je to specifická komunikace. Jo? A zase zlaté pravidlo od manželů Gottmanových z partnerské komunikace. 98% komunikace skončí tak, jak začalo. Takže když do toho vlítnete s výčitkou, s kritikou, jak to asi skončí?
2: No, tak to jsme u další mojí otázky, jak komunikovat to, co se nám nelíbí. O tom si taky mluvila, že může být náročný říct to ne, nebo že se učíme říkat ne. Tak jak to říct, aby to protějšek nevnímal jako třeba kritiku nebo nějakou známku svojí nedostatečnosti?
3: No tak určitě je tam nějaký vzoreček pro optimální zpětnou vazbu, že jo, říkat to ve formě já, spíš o mně mluvit, o sobě nebo o první číslo jednotné osoby, že jo, používat. Pak nějaký ideálně jako cítím ohledně čeho, jo, a
2: jako mě moc není příjemný.
3: Já, nebo on je to I feel about what and I need, jo, tak je to já cítím ohledně čeho a potřebuju. A nějak to vlastně říct jako lidsky, tak já teď cítím, že to úplně není dobrý. Počkej, asi to, co tam děláme teďka, je trošku divný. A já bych spíš potřebovala, aby jsme se na chvíli zastavili a pak vlastně nevím, co s tím klidně říct, manažovat míru nejistoty, kterou mám. Já nemusím vědět přesně, který bod, jako kde, čeho, v čem, na čem a uvnitř čeho je, jak přístupný, ale jde o to dát zpětnou vazbu v této formě, protože pokud já ji dám takhle neutrálně, tak ta druhá strana, vycházíme z předpokladu, že partnerům navzájem záleží na tom, co cítí a že chtějí, aby se ten druhej nebo druhá s ním cítili nebo s ní cítili hezky, tak pokud teda vyjdem z tohohle předpokladu, tak můžeme doufat, že druhá strana zareaguje tak, že nebude tlačit, že se zastaví, že bude respektovat, že tam je potřeba nějaký čas a třeba to zkusí nějak jinak.
2: A co když máme nějaký téma, který může být třeba tabuizovaný nebo neobvyklý, třeba nevím, nějaký kink nebo dysfunkci, jak do té komunikace vníst něco takového, za co se třeba stydíme?
3: No a tak zase otevírák je král komunikace o složitých tématech. Druhá věc, připravit toho druhého, že budu mluvit o něčem obtížným a těžkým. A třeba říct, že nečekám hned reakci, že to může být jako velice těžké téma. A určitě bude lepší pro oba dva, když třeba zůstaneme chvíli spolu třeba jenom ve obejmutí a nebudem úplně hned na to reagovat, pokud by to bylo moc. Jo, samozřejmě pozitivní reakce jsou vítány, ale pokud by to mělo být negativní, tak spíš, aby to ten druhej si v sobě třeba podržel, jestli to rozmyslel. A je to něco, co si člověk musí jako rozhodnout, do jaké míry i to, že to říkám a rozhodla jsem se o tom mluvit s tím druhým nebo s tou druhou nebo s těmi druhými, neznamená, že jim musím říct všechno. Takže já si určím čas, já si určím podmínky, za které chci, aby při tom rozhovoru ten druhý přijímal ty informace. A já se pokud možno sama se sebou dohodnu o tom, v jakém rozsahu ty informace budu dávat. Jo, to je hrozně důležitý. A to si můžu jako natrénovat nějak, co mi příjemný není. O čem jako jsem ochotná mluvit na poprvý, protože složitý rozhovor nikdy neproběhne jednou, jenom. Vede se xkrát a ty lidi se v tom otužují a to téma najednou nabývá na lidskosti a na přirozenosti a na normálnosti tím, že se to prostě několikrát zopakuje, ty rozhovory.
2: A co když ta reakce bude jako velmi odmítavá? A nebo i na druhou stranu, jak vlastně čelit tomu odmítnutí? Nebo jak s tím tématem pracovat?
3: Vůbec je potřeba tu komunikaci nastavit tak, aby jsme ze začátku řekli, podívej, to, že ti říkám, že tohle mě třeba zajímá, baví, atrahuje, možná ve fantazích jenom, ale nechci to dělat, ale je to součást mě a chci s tebou sdílet. To vůbec neznamená automaticky nějaký tlak na to, že ty tohle se mnou musíš dělat, že ty, já budu po tobě chtít tyhle aktivity. A co s tím dál budem dělat, to je prosím diskuze na dalších pár rozhovorů, jestli s tím vůbec něco budem dělat. Já jenom budu strašně ráda, když mě přijmeš jako celou bytost v tomhletom. Samozřejmě pokud je to jediný způsob, jak ten člověk prožívá sex a ten druhý to tak nemá, tak pak je otázka, že jo, jestli vlastně třeba mít ten vztah otevřenější, nebo jestli prostě nemít vztah s někým jiným, že jo, ať to řeknu rovnou.
2: A co třeba ten tlak na výkon? Jak vlastně netlačit na sebe, abych podala nebo podal největší výkon? A jak ani netlačit na ten protějšek? Protože mě třeba napadá věta udělej se pro mě, která může být tak hot relativně, ale zároveň může podle mě člověka docela vystresovat.
3: No tak, existují určité motivační věty, které když říkáte, tak toho druhého buď to jako očpuntujou a posunou někam fyzicky, že to tělo má jako tendenci jít do toho pokynu, anebo jsou úplně demotivační. Jo? Takže a na některý lidi paradoxně nepůsobí udělej, ale můžeš třeba, mohl bys. Takže těch sloves je spousta a je dobrý vědět, který konkrétně a na některý lidi dokonce působí zákazy. Jo? Nesmíš, nedělej a jedou, jo. Takže prostě to je jako jedno takový kouzlo kolem tohohle. No a když teda někdo řekne udělej se pro mě, tak to může samozřejmě souviset i se spoustou dalších věcí, jako že já se tím třeba potvrzuju svoji sebehodnotu nebo svoji schopnost jako mileneckou, jo, ten nějaký jakoby piedestal té výkonnosti vlastní, že toho druhého jako přivedu k orgazmu. A tohle je docela jako vošajslich, jo, ten vlastně tlak na to, že já moje jako můj prožitek, který je čistě vlastně vygenerovaný v mém těle a ano, ten druhý k tomu přispívá, ale já potřebuji určitou, jako pocit určitý autonomie tělesný, abych tohle mohla prožívat. A pokud je to dáno jako na oltář potvrzení někoho jiného, tak se vlastně tohle bortí. Tam není jenom tlak, tam je, já přicházím o autonomii. Jo, pokud mě někdo nutí prožívat něco, jenom proto, aby se tomu druhému nějak jako ty pocity zlepšily, jo?
2: Takže jak nevytvářet ten tlak?
3: No tak ideálně se zeptat, a budeš mít chuť dneska vyvrcholit? Jak ti k tomu můžu pomoct? Pokud ne, tak to respektovat a vzít to jako, že ta druhá strana si může kurňa dovolit a chtít dokonce nevyvrcholit. Prostě mít takový energetický management kolem toho, pracovat se svojí vnitřní energií a sílou. A já nemyslím teď nějak ezoterně, já myslím, fakt máme sílu nějakou. Přijdu po práci, jsem unavená, vím, že je 10. už za chvíli budu chtít spát, tak já vím, že se do toho budeme pouštět třeba tak, že se jako třeba já se jenom rozpum prdliku a bude to pro mě příjemný. Já nemusím za každou cenu dospět k orgazmu, natož k hromadě a ještě mokrých, já nevím. Jo? Prostě. A pokud toto ten druhý žádá, zejména kvůli svému sebepotvrzení, tak to je hrozná smyčka, to povede prostě k averzi, tohle nepovede nikam jinam.
2: Já si říkám, že by tady mělo zaznít, že asi dobrý sex bude souviset i s tím, jak se máme v běžném životě, že pokud jsme hodně vystresovaní, máme toho strašně moc na našem to-do listu, tak pak bude asi menší jako nějaká naše chuť i kapacita i čas vlastně mít sex.
3: Tak stres je určitě výrazný činitel.
2: Velká brzda.
3: Sexu. Ano, takže jsme zase se posouváme. Mm-hmm.
2: Doprava.
3: Ano, přesně tak. Skvělé, děkuju. Výuka proběhla dobře. Samozřejmě, že vztahová pohoda, vztahový jako soulad a vůbec i přátelství, míra přátelství ve vztahu a některé napojení a zájem od toho druhého přispívá ke spokojenosti v sexu. A celý se to samozřejmě jako provazuje, ale automaticky nějaká spokojenost v jedné oblasti nezaručuje spokojenost v té druhé, protože známe, že je spoustu případů lidí, kteří prostě mají šťastný vztah a jenom v tom sexu jim to nějak nefunguje, tak protože přesně to potřebuje trošku jiný dovednosti, ale všechno se to dá naučit a je to jenom o kousíček vedle.
2: A ta provázanost je i s tím vlastně životem mimo ten vztah, to znamená, mám náročnou práci nebo mám stres někde jinde, tak pak asi to může dopadat negativně na ten sexuální život?
3: Pak se bavíme trošku o tom, co jsme tady začali s tím časem a s těma spontánní a responsivní typy, že řada lidí, kteří jsou třeba přetížený v práci, mají hodně, prostě jsou workoholici, prostě rádi pracují, hodně pracují, furt pracují, furt jsou v práci a ten druhý prostě nemá ten čas, ani nevídne ani hodiny, kdy se něco stane. A ty spontánní typy velice neradi plánujou sexualitu, jo? To je jako taky jako problém naplánovat sex, a plánovaný sex není opravdový sex, jo. Tak tam ten soulad prostě se pak hledá prostě v kompromisech. Pokud, jak si samozřejmě upřednostním nějaký jako náročný a stresující pracovní život před tím, že bych mohla mít nějaký funkční vztah, tak je to o prioritách, tak je to volba.
2: Pak by mě ještě zajímalo, jak vlastně naši svobodu v sexu ovlivňují genderové normy, stereotypy nebo nějaké očekávání. Třeba představy o tom, co je dostatečně maskulinní a co je naopak jako ženský v uvozovkách.
3: Hodně.
2: A jak?
3: Tak stále je tady nějaká představa, že by teda muž ideálně měl mít nějakou trošku vedoucí roli, že jo, nebo to nějak jako iniciovat hlavně, že správná žena nezačíná sex, jako. Už se to jako mění, jo, je to mezigeneračně, se to mění dost, jo, každá nastupující generace to má trošku jinak, řekla bych, že v tomhle trošičku otevření, že ta skutečná svoboda ženské sexuality už jako projevuje i v praktických jako vztahových nějakých konverzacích, třeba co vedu s klienty a tak. A jo, jsou tady i jako očekávané nějaké výsledky na mužské i ženské straně. Muži by měli být tvrdí a hotoví a věčně výkonní a hned na žhavení, že jo? A muži, kteří právě jsou v té responsivní oblasti, tak sami sebe vnímají jako, že nejsou v pořádku, že z pohledu těch genderových norem. Já to asi mám víc jako žena. Říkám, nejenom podpovídáte statisticky tomu, že prostě určitá část mužů to potřebuje prostě jinak kontextuálně, víc ten kontext, víc ten čas. No a ženy zase sebe vnímají jako špatně, když čelí třeba. A to třeba se teďka potkává, že jo, s tou obdobím kolem perimenopauzy a tak, hodně žen mi chodí v téhle skupině, tak se bavíme o tom, že se tam ty změny hormonální nedějou jenom k horšímu, ale někdy i třeba k tomu, že to vyskočí nahoru, že ta žena je jako prostě má druhou mízu, jo, a některé věci se mění nahoru a teď se třeba sama vnímá, jako že já nechci být ta sexice, já nechci být ta, která někoho osloví, která je iniciativní, která něco začne.
2: A je dobrý si dovolit tady v tom větší svobodu, pokud chci?
3: No, já jsem to učila na kurzu prostě svádění, že tam máme to dilema, že jo, zodpovědná matka a tato frivolní, užívající si, požívačná, doplňte si slovo, jo, sexice holky říkají, mě tam sedí jiný slovo, ale jako myslím ho pozitivně, velice jako archetyp. A teď prostě říkám, tohle se mezi náma, to se bude prát, takže zvolte před kým to chcete použít, v jakým prostředí, jo, zase tam to bezpečí. Jestliže já budu prostě, dovolím si v tom větší svobodu, tak si trošku potřebuji upravit to prostředí, abych se v tom cítila dobře. Jo, zase, pokud já před tebou zkusím předvádět dneska striptýz, tak určitě uvítám tyto komentáře, určitě nechci tyto komentáře a budu velice ráda, když mě třeba, nevím, obejmeš nebo podpoříš nebo něco nějak jako, nebo mi pomůžeš jako ustát to, že tam mám být někde a dělat nějaký blbiny, nějakou větou, která mi pomůže. Jo, fakt dá tomu druhým trošku návod, co s váma v situaci, kdy jste si nejistý, protože to vás vlastně podpoří, to vám dá tu zpětnou vazbu ve chvíli, kdy to prožíváte.
2: A co když chtějí třeba muži dělat něco, co tradičně není úplně vnímaný jako mužský, dostatečně mužský?
3: Tak.
2: Jak to vnést do toho, do té debaty, nebo jak si o to říct? A nebo jak s tím pracovat v sobě, že si to můžu dovolit?
3: No, tak je tady samozřejmě jako velký stigma, že jo, z ženštilých technik, nebo technik, které jsou, prostě tady furt ještě ta homofobie jako táhne, jo, některými jako generacemi táhne napříč. A to, že se mi líbí nějaké prožitky na těle, není samozřejmě test orientace. Jo, to není jako, to nevypovídá o orientaci vůbec nic. Nehledě na fakt, že jakákoliv orientace je samozřejmě jako v pořádku, pokud se s ní vnitřně vypořádám. A ty rodiny a další lidi kolem, že jo, já to znám, jako vím o tom něco. Takže jo, prostě zase vedu složitý rozhovor. Potřebuju ho nějak začít uvíst v neutrálním prostředí. Říct, bude to složitý, obtížně se mi o tom mluví. Potřebuju, abys mě podpořila tak a tak. A ráda bych s tebou, nebo rád bych s tebou sdílel nějaké svoje jako přání. A to, že to s tebou sdílím, vůbec neznamená, že něco z toho musíme teď dělat. Teď je to čistě jenom sdílení a žádám o přijetí.
2: Takže jsme zpátky u té komunikace.
3: Přesně.
2: Super. No a na závěr, taková jako shrnující otázka. Je dobrý sex výsledkem vědomí snahy? Může být?
3: Rozhodně. Tak jednak existují krásné studie i dlouhodobé, že mindfulness přístup, jako vědomý přístup, jo, k intimitě zvyšuje sexuální spokojenost u vztahu, takže rozhodně. A vědomé erotično je něco, co dělám s tím, že experimentuju, že zkouším, že rozšiřuju a zároveň mám nějaký jako funkční stereotyp. Jo, já vím, jak inovovat, já vím, jak vypadá můj funkční stereotyp. A já občas vím, jak vypadá to, že si šáhnu pro jako lepší biochemickou polívku, jak prostě si vytáhnout ten svatý grál. A to jsou tři klíčové jako pilíře, na kterých stavím já teda s klienty intimní štěstí a rozhodně to jako funguje.
2: To byla Julie Gaja-Poupětová. Moc děkuju za rozhovor.
3: Já taky děkuju.
2: A já ještě dodám, že s tématem souvisí spoustu dalších věcí. Třeba body image, orgasm gap i orgasm pursuit gap a hodně dalšího, co se sem teď bohužel nevešlo. Tak to zatím buď můžete prozkoumávat sami, nebo o tom uslyšíte někdy příště v nádechu. A to je i za mě všechno. Loučím se a mějte se hezky.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave. Rádio Wave.
1: I like long walks with my nigga to the bank.

0: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na site-specific operu Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
4: Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Posloucháte reprízu pořadu.
6: S mou velikostí 38 jsem doslova plus size, jakoby, tanečnice. A jsem na to prostě zvyklá, na tyhle ty řeči. Ale tady mě to překvapilo, protože tam jsem nebyla jako tanečnice, tam jsem byla jako herečka. Jako ideální vstupní podmínky je prostě být milá, roztomilá, štíhlá, dlouhovlasá, nebo prostě, no, jako jednobarevný vlasy, ňuňu, prostě takový plátno. Úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
7: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Začíná léto a s ním i sezóna festivalu a červených koberců. A proto mě dneska bude zajímat, jestli je český filmový průmysl připravený na rozmanitá ženská těla. A taky to, jaké tlaky dnes zažívají mladí herci a herečky a co vlastně rozhoduje o tom, jestli uspějí. No a ptát se na to budu Elišky Soukupové, herečky, choreografky a moderátorky pořadu Pod na Radio Wave. Ahoj, Eli.
8: Ahoj.
7: Eliško, tak ty jsi nedávno zveřejnila video, ve kterém popisuješ svoji zkušenost z fittingu na jednu společenskou událost. A pokud to budu parafrázovat, tak ti bylo řečeno, že velikost 38 není úplně běžná a že vlastně na tebe nic v této velikosti nemají. Tak překvapilo tě to vůbec?
8: Já se přiznám, že mě to nepřekvapilo, protože nebo takhle, mě to urazilo, protože vždycky, když někdo míří něco k vaší postavě, že to není dobré, což je skoro vždycky, tak je to nepříjemný, ale překvapilo ve slova smyslu asi ne, protože už se v tomhle biznesu chvilinku pohybuju a jsem zvyklá na to, že moje postava není jakoby jednoduchá pro oblékání, není jednoduchá pro focení, není jednoduchá vlastně pro nic, protože já jsem ještě dřív předtím, než jsem začala hrát, tak jsem byla tanečnice a vlastně spoustu z těch zkušeností na fitinzích, tedy na zkouškách oblečení, mám jako tanečnice, kde prostě s mou velikostí 38 jsem doslova plus size, jakoby, tanečnice. A jsem na to prostě zvyklá, na tyhle ty řeči, ale tady mě to překvapilo, protože tam jsem nebyla jako tanečnice, tam jsem byla jako herečka. A myslím si, že jako herečka můžu vypadat doslova jakkoliv. A když je to nějaká událost, kam jsem pozvaná, protože třeba něco mi šlo, nebo jsem něco prostě dokázala, tak by mě asi lidé měli obléct, protože tam jsem kvůli mému talentu a ne kvůli tomu, jakou mám velikost. Tak mě to zaskočilo a to video jsem vlastně natočila čistě jako pro kamarády. Já jsem si myslela, že to třeba ocení, nevím, 10 kolegů z branže, kolegyň možná, nebo nechci generalizovat, ale odhaduju, a že to jinak zapadne. A vlastně, co mě překvapilo, byla ta reakce těch lidí na těch sítích.
7: Jak moc. No a byla jsi vlastně jistá hned, že budeš konfrontační a to téma otevřeš? Nebo vlastně tam byl nějaký proces, kdy jsi přemýšlela, že úplně třeba to nechceš dávat ven, že by jsi mohla zavařit, řekněme.
8: Jo, tak to mě nenapadlo, na to já prdím, ale spíš jsem si myslela, že to nikoho nebude zajímat a zároveň jsem trošičku si říkala, že je to přece jasný, že si nemám na co stěžovat, že kdybych měla menší velikost,
7: jo, takhle,
8: tak se mi to nestane. A mně dochází, jak blbě to zní, jo? Já jsem si toho vědomá, ale prostě v tom světě existuju. No, moje první reakce byla samozřejmě ta, že jsem jako zmrzla, pak jsem tam některé ty stylisty, stylistky konfrontovala. A pak, když jsem odcházela, tak mi z toho bylo špatně. Pak jsem to řekla kolegům tanečníkům a tam mě dostalo, že oni na to nějak nereagovali, protože oni jsou vůči tomu úplně imunní. Já jsem říkala, víte, co se mi stalo? Já jsem byla prostě na nějakém jako filmovém tady fittingu. Tam se mi stalo tohle a oni, jo, no, to je no. A malovali se dál. A já úplně, sakra, my jsme na tohle zvyklí, na to, že nás urážejí za to, jak vypadáme? To přece není v pořádku. No jasně. A úplně mě to jako tak rozohnilo. A pak jsem to vlastně vyprávěla vždycky kamarádům. A tady dám kredit mojí kamarádce Natálce, tady Tali, který jsem to říkala. A říkala jsem jí, ty jo, víš, co se mi stalo? A ona říká, to je strašný, Eli. To bys měla jako natočit. Takže ona za to může. A já právě říkám, myslím, že by to někoho zajímalo? A ona, no podle mě rozhodně. Podle mě to řeší jako spousta žen. A já jsem si říkala, jo, tak prostě, a já občas takhle něco na mých sítích vyrentuju, něco tam tak povím, když se na něco vztekám. A tak jsem si řekla, proč ne? No, takže takhle to vzniklo.
7: No a z těch reakcí, kterých bylo hodně, tak překvapilo tě něco zásadně?
8: Asi mě překvapilo to, že v nějaký moment, kdy se to video stalo hodně jako virálním, tak já jsem dostala strach, protože vím, že to je vždycky ten moment, kdy se tam jako snesou ty boti a ty hejtři a je tam nějaká diskuze a strašně jsem si bála takových těch řečí, že tady chci legalizovat obezitu prostě a říkat, že to není nemoc a tak dále. A byla jsem moc překvapená z toho, že se nic takového nestalo. Že pod tím, už jsem to teda dlouho nekontrolovala, ale pod tím příspěvkem je strašně moc komentářů lidí, kteří si fandějí, kteří si podporujou, jakože skoro každý, kdo to okomentoval, valná většina, 85% třeba jsou ženy, které něco podobného zažily, a nebo jejich dcery něco podobného zažily, a to je ještě bolavější. A sdílejí tam příběhy prostě, jo, to se mi stalo s dcerou, když jsme jížli vybírat šaty na maturák, jo, že nás poslali do obchodu pro nadměrné velikosti, přitom prostě ona má 38-40, jo, nebo tam dámy sdílejí, že se jim tohle stalo ve svatebních salonech, když si šli vybírat svatební šaty. To jsou, já mám vždycky husinu, když to říkám, to jsou tak neuvěřitelně bolestivý momenty, kdy se vás to dotkne. Nebo tam někdo říká historky o tom, jak celý mládí koukal na svou maminku, která prostě si sahla na břicho nebo na stehna a komentovala, jak to je jako velký větší, než by mělo být, a třeba ještě radila té svojí dceři, co má a nemá jíst, jak se má oblíkat. Asi to dělala v dobrý víře, pravděpodobně, ale jaký vlastně dopad to na ně mělo. No a vlastně je hustý, že po tom, co tam ti lidé sdíleli pod mým videem tyhle ty svoje příběhy, tak když tam měli odpovědi, tak to bylo pouze ve slova smyslu, Ježíš, to je strašný, to jsem taky zažila, ale já jsem si otevřela tvůj profil a vždyť seš hezká. A ta druhá jí tam pak odpověděla, ne, ale ty seš taky super, to si vůbec nezasloužíš tohle. A já jsem tam to četla a úplně jsem byla taková pyšná máma.
7: Takže podporující.
8: Jo. A bylo tam jenom pár mužů, buď to byli asi gay muži, kteří si taky stěžovali na podobný nějaký fat shaming prostě, a nebo to byli jako heterosexuální muži, kteří tam většinou napsali něco ve slova smyslu. Já jsem vždycky slyšel, že se něco takového děje, a myslel jsem si, že trošku přeháníte, ale jak to tady čtu, tak to mě fakt mrzí. Že vlastně i oni tam došli k nějakému překvapení, osvícení. Ano.
7: Ty jsi říkala, že jsi tam vlastně šla na ten fitting, na tu zkoušku oblečení jako nějaká osobnost. Šla jsi tam z pozice prostě zkrátka toho, že něco budeš už prezentovat, představovat. Mě by v té souvislosti zajímalo, jestli máš pocit, že existuje něco jako nějaká hierarchizace, že řekněme, pokud seš třeba menší, méně známá herečka, tak si úplně tak nemůžeš dovolit být sama sebou, ale že třeba ty velký celebrity, tak k ním si to už nikdo nedovolí. Jak tohle vnímáš?
8: Já jsem přesně tohle myslela, že takhle to je. A tím jsem si to i tak nějak legalizovala pro sebe, což vím, že není v pořádku, ale říkala jsem si, no jo, tak když bych prostě byla asi nějaká slavná, jako doopravdická herečka známá, prostě pro každýho, bla, bla, bla, tak by se mi tohle asi nestalo. Se mnou nemají čas se tam nějak jako zaobírat prostě a tak. Zároveň jsem si uvědomila, jak moc tahle myšlenka je špatná. Stejně jako když mě poprvé napadlo, že to nechci sdílet, protože přece si to zasloužím a že moje velikost není akorát. Jo, ale došlo mi, že to je úplně sick, jako na co myslím, ale říkala jsem si, to bude asi ono. Protože si nedovedu představit, že by k nějakým hvězdám si někdo něco takového dovolil. No a to pak jsem byla velmi překvapená, když jsem se jednoho rána probudila a zjistila jsem, že moje reelsko o velikosti, o kauze 38 sdílela nejprve Zorka Hejdová, která je jako nádherná žena, absolutně, a je to profesionálka, je slavná, je velmi dobrá v tom, co dělá, a myslím si, že se ještě k tomu prezentuje, takže no prostě je dobrá, jako je dobrá, tečka. A napsala tam, že tohle velmi věrně zná, že je to ještě o to horší od té doby, co se z Prahy stal Ozempic Island, tedy Ozempicový ostrov, a že to je strašný, no, a že takhle to je. No a o malou chvíli později to sdílela i herečka Mahulena Bočanová, která opět v mých očích vypadá jako bohyně, je nádherná, je to profesionálka, dělá skvěle svou práci a tak dále. A s tou jsem měla i možnost jako si vyměnit pár zpráv a já jsem jí právě psala, Mahuleně, že jsem překvapená, že jsem myslela, že to je nějaká statusová věc a že k člověku, jako je ona nebo jako je Zorka, si to přece nemohou dovolit. A ona mi řekla, no, jako oni ne, že by mi to řekli na rovinu, ale já vidím, jak se tváří, když jdou prostě pro to oblečení. Já vidím, že to je, řekněme, jako problém, jo? Že mám jinou velikost, než tam mají na těch štendrech. A teď samozřejmě parafrázuju, jo? Ale jasně. Prostě. No.
9: Ale že vaše tělo prostě v normální velikosti. No, ještě je třeba říct, že ty tady mluvíš o velikosti 38, opravdu. To není ani, to je spíš menší velikost, ten průměr celosvětově je spíš 40, 42, takže to, to zkrátka je opravdu malá velikost a i kdyby nebyla, tak no, je třeba poukázat na to, že zkrátka to je tělo něčí. Já bych řekla, že ta kauza, můžeme říct, že otevřela takovou obecnější debatu vůbec o tom, co znamená a jak dneska vypadá nějaký jako normální v uvozovkách a vlastně spíš akceptovatelný ženský tělo. Když se na to díváš ty třeba trošku s odstupem, tak je to za tebe vlastně selhání teda stylisty, nebo to spíš ukazuje fakt na nějaký symptomy toho, jak český film, český showbiznis a vlastně celá společnost ještě furt přemýšlí o ženském těle?
8: Já si myslím, že B je správně určitě, že to je nějaký symptom toho, jak nejen česká společnost, ale vlastně modní průmysl celkově přemýšlí o ženském těle. Ale myslím si, že každý bychom si měli zamést před vlastním prahem, protože já to beru jako taková paralela, jo? Já učím tanec, jsem prostě lektorka tance. A jasně, že mi vždycky na lekci nepřijdou nejtalentovanější lidi na světě, se kterýma to mám takhle hotový. Jasně, že tam občas přijde někdo, komu to bude trvat, kdo třeba je si nejistý v tom, jak vypadá, ať už v tom tanci nebo ve svém těle a tak dále. A mým úkolem jako profesionála není jenom jako umět tancovat a bejt milá a udělat, to jsi nedal, sorry, čau. Mým úkolem je třeba i během té lekce odhadnout, wow, takže ty to potřebuješ jinak, ty to potřebuješ pomalejší, snažší, víc doprava, víc doleva, to je jedno. Ale já jsem tady proto, abych ti dala ten zážitek z té lekce, aby ty si odcházel s tím, že ses něco naučil a že jako, ne, že jako se cítíš jako flek na zemi prostě. Takže já si myslím, že součástí toho balíčku toho profesionála je i to, když ti tam přijde jakýkoliv člověk, co má třeba tři nohy, tak přece mou prací není řešit, ty máš tři nohy, jsi fakt zrůda, ty jo, to jsme tady neměli, to já nevím, já nemám tady kalhoty na tři nohy, to se zbláznil, máte někdo kalhoty na tři nohy, ne, to vůbec nevedeme, ne, to přece to není tvoje pozice je, wow, zajímavý koncept, dej mi chvilku, podívám se, kolik tady mám sukní, protože to ti asi můžu obléct, jako, jak se cítíš v sukni, máš radši kalhoty, dej mi týden, já ti je ušiju. Víš, jakože mně se stala zajímavá věc. Já jsem si povídala s jedním mým známým stylistou, který stylizuje opravdu hvězdy velkých jmen. A on mi říkal, že ho zastihlo to moje video jako odborníka prostě na fashion, na módu a že ho to donutilo se zamyslet nad tím, kolikrát měl pod rukama nějaký klientstvo s velikostí, která je větší než 38 třeba. A říkal mi, že vlastně si uvědomuje, že vždycky v ten moment se lehce opotí, protože je si vědom, že tam vzadu má spoustu oblečení, ale na trošku jiný tělo. A že pro něj vždycky bylo důležitý, jak to komunikuje, ale zároveň, že má taky trošku strach, jestli to vlastně komunikoval správně. A že ho to donutilo zamyslet se nad tím, jakou citlivost použil třeba, jestli to je v pořádku a tak dále. A to mi přišlo jako, to mi přišlo super, ale zároveň mi jako vyprávěl, proč to tak je, jo? Že ten modní průmysl je opravdu udělaný tak, že když máš tu velikost 34 nebo 32 třeba toho těla, tak prostě je to hezká plocha. na kterou se dá krásně ušít nějaký ten model, hezky, co kam dáš, to tam drží prostě, jenom si to vytvaruješ podle svého. A v moment, kdy to tělo je jakkoliv jinak asymetrický, tak on, ale on to řekl hezky, on řekl, to tělo je najednou jako krajina a ty ji musíš respektovat. Ty nemůžeš jako do té krajiny zasadit cokoliv. To prostě se zeptejte, nevím, Aleny třeba ve fasádách tady na Vejbu, že tam nemůžeš zasadit cokoliv, ale že musíš tu krajinu respektovat. A říkal, a to je vlastně těžší.
9: Ty se zvrátila z Karlovarského festivalu, teď před pár, nechtěla jsem říct hodinami, před pár dny. A já si vlastně, je třeba říct, že tady jsi herečka, jsi choreografka. Vrátila se z Varů, protože jsi tam byla jako choreografka k novému filmu Šimona Holého Čika Čeka. No a když se teda podíváme na ten český film filmový průmysl, trošku víc dálky. Tak já si vlastně furt říkám, že přeci film je umění, že stejně jako tanec potřebuje různý typy lidí, různý typy těl i přístupů. Tak máš pocit, že stále ale existuje jeden preferovaný typ krásy, protože mě třeba i překvapuje to, že říkáš, že v tanci to tak je, protože jsem měla pocit, že tanec už je taky nějak víc inkluzivní, chce různý typy těl. Tak jak to máš s tím filmem? Co, když se podíváš na to ze svojí pozice, která je opravdu široká a vnímáš to nejen jako herečka, ale právě jako člověk, který stojí za tou choreografií, tak zkrátka máš pocit, že stále je jeden preferovaný typ krásy třeba v českém filmu?
8: Mě jenom hroze smále, už to teď slyším všude, že tvoje pozice je velmi široká.
9: No, tak, a je?
8: Já jsem to myslela takhle. No to je jedno.
9: Jo, takhle, ne.
8: Ale to, myslím si, že teda k tomu filmu, myslím si, že jinakosti jsou vítány, samozřejmě, pokud jsou ve správný čas na správném místě.
9: Což znamená?
8: Což znamená, že pokud se náhodou stane, že jste nakástována na určitou roli, která má takto vypadat a má být jako jiná prostě nějak vizuálně a díky tomu se třeba proslavíte, tak super, jako to je skvělý. Ale jinak obecně herečkám, já mám hereckou konzervatoř pražskou, jinak herečkám je obecně tloukáno do hlavy, že máme být dlouhovlasé, hnědovlasé, nebo blonďaté, to je jedno, ale prostě jako jednobarevný vlasy. Mm-hmm. Jednobarevný
9: ještě
8: vlasy.
9: Ještě stále na konzervatoři?
8: Už jsem tam pár let nebyla, ale viděla jsem se s pár lidma, kteří tam jsou. Máš mít prostě dlouhý, jednobarevný, ideálně vlasy. Nemáš moc vyčnívat jako stylově rozhodněné tetování a piercingy, protože prostě, no tak jako ono to dává smysl, že jo? Ne každá produkce má hodně peněz a to něco stojí prostě zadělat to tetování a ty piercingy. Mm-hmm. To už musíš být na nějaký úrovni, aby ti řekli, to nevadí, že máš kérku na noze, my to zaděláme, my se s tím, ale když prostě tady máš v řadě 300 holek, který jsou tak nějak vlastně příjemný, dlouho vlasí a bez tetování, tak proč by si měl ještě o hodinu déle v maskérně zadělávat tetování? No nic, mě vždycky úplně točí tohle. A no a samozřejmě jako být štíhlá, no, to je jako velmi důležitý předpoklad, ať už kvůli kostýmům v divadlech, který dost často, ne na každou inscenaci se šije nový kostým. V těch větších divadlech, hlavně v těch státních, jsou prostě nějaký kostymérny, nějaký fundusy, kde se sáhne po něčem a třeba se to předělá. A je dobrý, když máš nějakou unifikovanou velikost. Hmm. A pro to natáčení zase traduje takovej jako úzus, já nevím, prostě, že kamera rozšiřuje. To se říká pořád všem jako herečkám, že kamera rozšiřuje, takže prostě no. Ale i takhle, já třeba mě by zajímalo, jestli to je opravdu pravda, a nebo ne. Já si myslím, že se jedná o to, že když koukáš na sebe, tak si prostě přijdeš, že určitě seš teda tlustší a ošklivější a proto si to myslíš, já nevím. Ale to se pořád říká, že kamera rozšiřuje.
9: Nicméně říkají to prostě.
8: Říkají to prostě. No takže já si myslím, že jako ideální vstupní podmínky je prostě být milá, roztomilá, štíhlá, dlouhovlasá, nebo prostě, no, jako jednobarevný vlasy, ňuňu. Prostě takový plátno, ze kterým se dá něco udělat, což do jisté míry dává smysl, protože ty chceš mít herečku tvárnou. Na druhou stranu, no, to si můžeme domyslet. Takže tak.
9: Mě k tomu napadá, že právě v souvislosti s popkulturou a filmem, tak se často mluví o právě tom přisuzování nějakých stereotypních rolí, právě třeba osobám s větším tělem. Mm-hmm. Můžeme zmínit třeba Drobinu. Mně to napadlo v souvislosti, když jsme se během Vánoc bavili s jednou fat influencerkou, tak vlastně říkala, že jí to vlastně hrozně uráží, protože ona tam zosobňuje nějaký typ člověka, který je hodný těm posměškům. Je to vlastně ta nešikovná postava. Nicméně já si stále říkám, že přeci přichází generace mladých filmařů. Tak máš pocit,
8: no ano,
9: že
8: a to
9: se
8: je
9: to
8: naděje,
9: mění?
8: To je
9: no
8: naděje.
9: Mění se to.
8: To se mění, to se rozhodně mění, ale bohužel jsme ještě v době, kdy máme spoustu skvělých talentovaných mladých režisérů, kteří už kástují úplně jinak, kteří vybírají lidi na role ne pouze podle šířky jejich boků, a jsou velmi otevření jako typům, který nejsou jenom takhle unifikovaný, ale stále, když se podíváš do kin na komerční filmy nebo na vánoční pohádky a tak dále, tak tam prostě ještě jako tomu vévodí ta starší generace režisérstva. A tak to je prostě, protože jsou déle na scéně, tím pádem snáze získají prostě financování na ty filmy a tak dále a tak dále. A prostě no, to je začarovaný kolečko, takže podle mě to ještě takhle chvilinku bude. Ale jak jsi zmínila, tak mladá režisérská vlna je fakt silná a přemýšlí úplně jinak.
9: No a máš pocit, že přináší právě nějakou diverzitu tělesnou, ale i rasovou, i tématickou, že zkrátka se to bude měnit?
8: Jo, to rozhodně, ale nevím, jestli si toho ještě dožiju.
9: Že to bude trvat takhle dlouho, myslím.
8: Já nevím, jako já jsem hrozně pozitivní, jo, jako doufám, že ve většině věcí, jinak bych se v dnešní době musela už jakoby jít prostě hodit, protože planeta hoří a tak, ale když mám být realistka, tak si myslím, že v dnešní době si musí herec vybrat, ale ne, to já nechci říkat. No prostě jakože, a možná přeháním, jo, ale jakože buď chceš jakoby, že prostě buď chceš jakoby teda točit s těma mladýma režisérama a mít třeba brigádu k tomu nějakou, jo, nebo jako jinou práci, a nebo teda budeš točit s těma jako velkýma jménama, dělat ty jako velký věci, ke kterým nebudeš muset mít tu brigádu, ale asi budeš muset prostě mít jako velikost 34, no, jako já nevím. Jako to je hyperbola. Tohle je hyperbola. Jo, chtěla bych říct, tohle je hyperbola, ale trošku je to pravda. No. I přizpůsobit svůj vzhled, i přizpůsobit svou mluvu, i jakoby veřejné vystupování a tak dále.
9: No a právě na to, to můžeme rozvíst tak, že by mě zajímalo, co dneska podle tebe rozhoduje o tom, jestli vlastně ten mladý člověk ve filmu uspěje. Jsou tam nějaké atributy, které sleduješ, které musí naplňovat? Jsou to furt ty dlouhý vlasy?
8: Já si myslím, že to je story jakoby toho člověka. Mám pocit, že ten člověk, co má zajímavý příběh, jakože už jsme trošku v téhletý fázi, že to jsou lidi, kteří mají zajímavý příběh, a tím nemyslím rovnou, že musí mít třeba nějakou rodinu, která je k tomu dovedla. Samozřejmě i takové možnosti jsou. Ale já mám fakt pocit, že když ten člověk má zajímavý příběh, který v sobě nese, tak zaprvé ty lidi kolem to ví, tím myslím lidé kolem v tom průmyslu, a zároveň to je vidět i z toho herectví, že vy vlastně koukáte na ten herecký projev a je to nějaká zkušenost v tom je vidět asi. A taky nemyslím si, že je asi nějak důležitý talent. Myslím si,
9: nemyslíš?
8: Že, nemyslím, no. Myslím si, že talent má do jistý míry spousta lidí. Ale mnohem důležitější je píle, mnohem důležitější je prezentace a mnohem důležitější je nějaký networking a branding vlastně a jako budování sebe sama jako jména, s čímž je většinou spojený celý tým lidí, že jo. Ať už to je, že máte za sebou jako agenta, agentku, nebo aspoň kamarády z PR agentury, kamarády z médií, kamarády influencery, to je nejlepší, že jo, dneska prostě, protože samozřejmě, to jsem zapomněla říct, jo, kromě dlouhých vlasů je taky dobrý mít hodně followerů na sociálních sítích, to je potřeba, no, ale tak to je prostě, no, tak to je.
9: Mě právě moje kamarádka, už starší, můžu říct herečka, tak mi říkala před pár lety, že součástí z těch castingů, kterých se účastní, je právě i kolonka už v dnešní době o Instagramu a počtu sledujících na tom tvém profilu. Jako jde to dneska bez těch sítí? Můžeš uspět bez toho? Protože to, co jsi teď říkala, vlastně nemusí být nutně negativní, že třeba člověk prostě musí být zajímavá osobnost a nějak mít zajímavý příběh. Tak to nemusíme nutně brát jako negativní.
8: No, ale zároveň jsem v rámci toho zmínila, že musí mít jakoby tu,
9: celý tým.
8: Ten tým jakoby. Jo, a to už je jedno, jestli nemáš sítě, ale tvoje kámoška má sítě a je to tvoje jakoby agentka. A nebo jestli to není jako, že máš ten příběh a takhle ho máš u sebe doma na gauči.
9: Musíš ho prodat.
8: Ty ho musíš umět prodat, ty ho musíš umět povědět a říct lidem. A jelikož je velmi rychlá doba a lidi jsou prostě, tak jim to musíš cpát, že jo? Ale samozřejmě, jestli to jde bez sítí, jsou lidé, kteří jsou bez sítí a jsou už jako nějak známí, ale oni si ty sítě zrušili až v moment, kdy byli známí, buď, a nebo se jakoby proslavili tím momentem, že máš to štěstí a že se jakoby něco stane, nevím, mezi nebem a zemím prostě, jakože se říká takový to, že je ten moment, který jako tě udělá, což je, může to být nějaká televizní show, může to být nějaká spolupráce, může to být, já nevím, něco, jo, něco, co najednou tě jakoby vystřelí a pak už třeba ty sítě jakoby nepotřebuješ, jo, ale většinou to jsou ty lidi, co tenhle moment toho něčeho, co je jako udělalo, zažili ještě před pár lety, před tím boomem těch sociálních sítí, jo, nebo prostě já nevím, když jsi z rodiny nějaký slavný, tak taky třeba nepotřebuješ ty sítě úplně jako tolik, jo. Ale zároveň myslím si, že a mám kolem sebe spoustu kamarádů, který nemají ani jedno z toho a zkouší to bez sítí a jde to hůř.
9: Hmm. Jako dostávají zpětnou vazbu, že by bylo fajn, kdyby to měli třeba?
8: No jasně, furt. Neustále.
9: A ty to máš jak? Ty se přizpůsobuješ, štve tě to, nebo bojuješ proti tomu? Jak to děláš?
8: Já to mám tak, že já jsem byla v okruhu mých kamarádů jsem byla poslední, kdo neměl Facebook, poslední, kdo neměl Instagram a vždycky jsem říkala, že to je blbost. A pak mi moje dobrá kamarádka řekla, která je PRistka, mi řekla, že jestli jsem jako normální, a to je třeba už, nevím, 10 let, jo, nebo 15, jestli jsem jako normální, že nemám ten Instagram. A já říkám, já to nechci, ne, prostě všechny věci, že jo, co říkají všichni lidi, co nemají sítě. A ona řekla, já vím, ale ty chceš být herečka, ne? Ty chceš být jako tanečnice. A já, no to chci. A ona, a já ti říkám, že za pár let bude všem úplně jedno, co jsi kde dělala, co umíš, jak prostě seš dobrá nebo nejseš dobrá. Musíš mít ten Instagram. A já úplně, ježiš, to je hrozný. A ona, hele, ber nebo nech bejt, jako, chceš dělat něco jiného nebo chceš být herečka? A fakt mi to takhle řekla, a jelikož já vím, že ona je fakt dobrá. A já říkám, a já nevím, co to mám jako dávat, nebo prostě, to je úplně pitomý, ne, tam jakože, ahoj, snídala jsem mrkev, jo, prostě.
9: Právě to.
8: No, a ona říká, tak se na to vyprni, tak tam dávej pouze svoji práci. A já, jako jak? A ona, hele, vždycky máš plakát k představení, vždycky máš fotku z natáčení, vždycky máš a já, jako asi jo. A ona, no tak to udělej takhle. A začala jsem fakt jenom jakoby tohle tam sázet a fakt jsem ty výsledky viděla po nějaký době, že se mi třeba nějaký režisér ozval, že se mnou chce spolupracovat. A já říkám, ty jo, moc díky, to mám, znám tvoji práci třeba a my jsme se někde setkali, nebo od koho, nebo to. A ten člověk mi řekl, no já sleduju tvoji práci jako na sítích, vím, čemu se věnuješ a je mi to sympatický. A já, wow, cože, to existuje jako, jo. A teď už taky jsem, já nemám nějaký čísla, nevím, 4, 5, něco takového, pár tisíc jakoby, ale už se mě na to někdo ptal, jako kolik prostě jich mám a já se vždycky musím podívat, protože si to nepamatuju.
9: Že se tě někdo ptal v rámci nějakého castingu?
8: Jasně.
9: To je běžný.
8: Jasně. Nebo v rámci small talku, že mi řekne, hele, já si myslím, že ty by ses nám hodila na tohle, ty jenom, jaký máš sítě? A já říkám, nevím, hezký. A, on...
9: a v rámci herectví, jestli můžeš prosadit, nebo té choreografie?
8: Herectví, moderace i choreografie.
9: Prostě je to balíček.
8: Je to prostě balíček. Je to prostě jako ty, jako Eliška, jako člověk. Prostě kolik tam máš těch čísel. A já se podívám, pak řeknu to číslo a ten člověk udělá, no, tak to, ale musíme k tobě dát ještě někoho, kdo má zatím nulu. A nebo mi řekne, jo, hele, to seš takový ten lokální influencer, to je v pohodě, takový ten...
9: Mikro.
8: Děkuju, mikro influencer. No, a takže já jsem si sama pro sebe ty sítě zarámovala tak, že já tam budu dávat práci a dovolenou někdy, protože chci mít deníček z mých dovolených a to se mi jakoby líbí. Ale třeba z hlediska bezpečnosti, a na to bych tady chtěla docela apelovat, jestli to někdo poslouchá, já bych si tam v životě nedala, kde bydlím, v životě bych si nedala fotku z okna z obýváku, v životě bych tam nedávala tyhle ty věci, protože i když jsem velmi málo veřejně exponovaná, tak jsem měla už nějaké zkušenosti prostě s nějakýma stalkerama a takhle a je to hodně nebezpečný a lidi si to neuvědomujou, takže prosím, nedávejte na sítě, kde bydlíte a kde se často pohybujete, je to hodně hodně zrádný. A třeba i když cestuju, tak dávám až zpětně, kde jsem byla. Protože já většinou cestuju, takže jsem v nějakém městě, pak jako jdu dál. A až když jsem třeba o jedno, o dvě města dál, tak dávám, kde zrovna jsem. čistě jako z bezpečnostního hlediska. Takže já mám ty sítě opravdu jako pracovní nástroj a málo kdy tam právě sdílím nějaký osobní věci, jako to, že mám kluka, jsem tam dala asi až po dlouhý době, protože se mě na to ptala Šimonova mamka a chtěla to vědět. Tak jsem to udělala, ale jako jinak tam, pokud mě kamarádi nevyfotí, že jsem s nimi na kafi, tak já nedělám, jakoby, to jsme na kafi, jdu prostě, protože to není moje práce a já prostě tam nechci dávat, no.
9: Dobře, ale i tak je to tvůj pracovní nástroj.
8: Ano, určitě.
9: A neštve tě to, že musí být? Z těch reakcí, co jsi měla před 10 lety, tak...
8: Moc?
9: Tak si nechtěla úplně.
8: Jsou chvíle, kdy já vždycky říkám, že se moc těším, až budu hodně bohatá a bude to za mě někdo dělat. Já se hodně často jakoby vstekám a fňukám a osciluju mezi tím, že jsem jako super pracovitá a super výkonná a mezi tím, že jsem ufňukaná troska, která prostě není schopná ani zvednout takhle prst a je úplně jakoby odepsaná. A když jsem právě v té jako trosce, tak prostě říkám, že nechci dělat faktury, nechci dělat tabulky, nechci dělat Instagramy, nechci dělat nic. A pak si prostě řeknu si všechno to, co dělám, můžu dělat právě proto. Jo, jako já kdybych prostě, a třeba ne, třeba by to nebylo tak hrozný, ale to, kde jsem teď, součástí toho je i, že dělám daňový přiznání. Součástí toho je, že jsem si sama udělala webové stránky. Pane bože, ale já věřím, že kdybych to neudělala, tak třeba nemám tolik skvělého studentstva na mých tanečních lekcích a tolik lidí se o tom nedozví. Kdybych, já tomu říkám Instagramiáda, vždycky. Máme
9: skvělé.
8: No to je prostě, že moment, udělám si Instagramiádu. A jedeš. Storíčka, nahodíš to tam, ahoj, tady budeme hrát, tady děláme stand-up, tady budu tančit, přijďte na moje lekce.
9: Jak dlouho to trvá, ta Instagramiáda?
8: No to je strašný, no. Jako, jak kdy, měla bych to asi dělat každý den, no to já to prostě jako nedělám. No jak kdy, třeba když otevírám nový lekce, tak to jsou prostě třeba 2-3 hoďky denně, že jo, tam prostě strávím a klikám jak blázen, ale proto to dělám tak, že dělám půlroční kurzy, abych tu Instagramiádu mohla dělat jednou za půl roku a pak měla prostě, když třeba s podcastem, tak to je hned, že jo, to tam prostě jenom jakoby dáme screenshot, že jsme natočili rozhovor nebo video, že jsme měli rozhovor s tímhle člověkem, ale třeba teď Instagramiáda k filmu Čika Čeka, tak už trvá, nevím, 3 týdny prostě.
9: Velká Instagramiáda.
8: Jo, ale je to super, protože tam je nově taková ta funkce přesdílet storíčko cizí, takže to já dělám teď.
9: Vypůjčuješ si.
8: Jo, že jakoby scrolluju, ale koukám, a tady někdo dal, tak já to přesdílím jenom, to je náš film. Jo, to je, tady jsem vyfocena, tak to jenom přesdílím zadarmo takový, no. Takže to je dobrý, že trvá to prostě a vždycky, když se vstekám, tak si říkám prostě, hele, chtěla jsi to, tak prostě tohle je součást toho, no. Když chceš mít hezký byt, musíš i umýt záchod prostě. Jakože tak to je. Ještě nemám prostě na uklízečku, no.
9: Eliško, řekněme ještě, když, jak jsme říkali, tak nejseš jenom herečka, pohybuješ se v tom oboru prostě z více stran. Když to tak sleduješ, tak jaký další tlaky podle tebe dneska mladí herci a herečky řeší, o kterých se třeba moc nemluví? Protože zmínili jsme to tělo, zmínili jsme nějaký vzhled, zmínili jsme ty sítě. Co dalšího je těžký pro to uspět dneska?
8: No i já si myslím, že ty sítě asi jsou hodně důležitý ještě zmínit v tom slova smyslu nějakého jako mentálního zdraví. Protože nejen ty sítě, ale vlastně i to, že máš být neustále na telefonu. A to nemusí být na sítích, jo. Ale prostě to, že ti přijde prostě SMSka, tady self-tape, prostě tedy sama se natoč, jak prostě piješ vodu a moc ti to chutná a pak zaštěkáš jako a pošle to ze 3 úhlů a pak taky představení, potřebujeme to do dnešních 16 hodin prostě. A ty, ježiš, já jsem, ale tady dělám věci a teď jako, jo, tak třeba tohleto, jo, jako když jsem si dala 3denní detox od telefonu, tak jsem pak zjistila, že mi utekly třeba 2 castingy, protože jsem prostě...
9: Prostě to nedostala.
8: Protože jsem prostě na tu SMSku se nepodívala a protože jsem prostě, jakoby to, jo, nebo to, že ti spontánně někdo, já třeba mám to, že mi lidi píšou na Instagramu, na Messengeru, naštěstí nemám TikTok, na WhatsAppu, do SMSek a do e-mailů. Jo, to je kolik? To je 5 platform, ne? A já jako nevím, kdo mi kam píše, hey, what up, jo, půjdeš na kafe? A kdo mi píše, hey, what up, jo, mám tady pro tebe roli, protože to začíná všechno stejně. A já se v tom prostě nemůžu vyznat. A já bych musela být třeba 5-6 hodin denně, jako na telefonu nebo na počítači a reálně si jet ten office. Jo? A mám pocit, že to takhle má jako spousta lidí, kteří dělají profesi jako já nebo jako ty. Že ti prostě...
9: Právě si myslím, že to bude v hodně profesích. Prostě být dostupný prostě 24/7.
8: Jenže tam je ten trouble, že moje práce není u počítače. Já, abych ten můj craft dělala velmi dobře, tak já potřebuju čumět na nebe, přemýšlet o věcech, číst si knihu, zažívat věci, být zavřená prostě v tělocvičně 2, 3, 4 hodiny bez telefonu, jo, koukat na zajímavý film a dostat inspiraci, nebo, ale já musím být takhle na tom telefonu. A když nejsem, tak je někdo naštvaný, režisér, producent, nevím, kolega, jo, a tak dále, a tak je to vlastně takový, že máš pocit, že bys neměl spát. Abys jako něco nepropásil, takže tohle z toho FOMO tam určitě, čímž ale logicky, že jo, jedna a jedna jsou dvě, když takhle moc máš rozdvojený, roztrojený mozek a ještě čumíš do screenu a máš ten mikro jako stres, tak samozřejmě tvoje mentální zdraví na tom asi není úplně nejlíp, že jo. Takže to se můžeme jako všimnout, proč většina herců v jistý moment utíká do lesa někam, že jo. A z té svojí chatičky dojíždí na rozhovory, dojíždí na natáčení prostě a tak dále. To není náhoda. To prostě není náhoda, no.
9: Když se ještě vrátím obloukem k tomu tělu, jak jsme se bavili na začátku, k té kráse. Tak mě zajímá, jaký podle tebe má obecně dopad na společnost, když právě ve filmech, v nějaké popkultuře pořád vídáme jen jeden typ krásy. Co to vlastně dělá v celé té společnosti?
8: No, dělá to třeba to, že já s mojí velikostí 38 řeším, co si vezmu dneska na sebe na rozhovor. Protože se budeme bavit v úzovkách o tom, že jsem tlustá, že mi to někdo řekl. A já tady řeším, že budu sedět. No to je hrozný, ne? Že prostě moje břicho bude jako dělat věci. Takže si na sebe vezmu pytel. Třeba.
9: Nebo to vypadáš výborně.
8: Děkuju, ty taky. Nebo to s náma dělá třeba to, že prostě... Já jsem řekla, že to řeknu, a já to prostě řeknu. Byli jsme na výletě teď s mým klukem a měli jsme sebou svačinku. Prostě ovoce, zelenina, nějaký sýr, něco. A já jsem si dávala kousek toho a nechtěla jsem si dávat to pečivo. Že jo? Protože pečivo by se nemělo jíst. Takže jsem dlabala ten sýr a on mi v nějaký moment řekl, to jsi zblázila, ne, to asi nesníš všechen ten sýr. A já, co je, proč ty mi ho závidíš? A on, no ne, tak to budeš mít tak 180 kg, když sníš tolik toho sýra, ha, ha, ha. S2-3 a já jsem se rozbrčala strašně, že jo? A on, já jsem to taky nemyslel. Já jsem to myslel tak, že sýr je jako tučný a že to je nezdravý jako pro, jako zdraví. On myslí na zdraví. On mi nechtěl říct, že jsem tlustá, ale já jsem slyšela, že můj kluk mi říká, že jsem tlustá a že budu tlustá, když s ním ten sýr. A já, ale tam jsou proteiny. Já jsem nechtěla jíst prostě ten chleba. No a byl z toho chudák úplně v háji, protože jestli si něco nemyslí, tak to, že jsem tlustá, že jo. A tohle to třeba s náma dělá, když vidíme pořád všude ta dokonalá těla. A já nedovedu popsat tu radost, když jsem viděla jeden francouzský film, bohužel si nevzpomenu, jak se jmenoval, ale byl o jedné sexuální pracovnici, která měla prostě bohatství, jo, měla prostě o pár ještě velikosti víc než já a byly tam fakt jako nestylizované scény toho, jak ta žena vypadá. To bylo nádherný. Já jsem tam byla se Šimonem Holým, s kamarádem, režisérem. Jsme byli na tom filmu a v moment, kdy ta herečka seděla v postele, byla scéna nějaká, že měla mít jako rande, ale pak se na to vyprdla a tak si vzala něco takhle k jídlu, pustila si serož a lehla si do postele v tom tričku. A ta žena neměla make-up, byla bez podprsenky, bylo to vidět pod tím tričkem a nebylo to sexy, jo? Nebylo to jakoby, tady mám takhle bradavky a omylem mám odlesk prostě na šíji, ne. Bylo to jako, že se tam rozkydla, normálně tak, jak my to děláme, že jo? Rozkydla se do postele, ještě se jí, myslím, to trošku povyhrnulo, takže jí byl malinko vidět jakoby ten špíček a ještě se jí takhle jako zaseklo do toho prostě bříška. A já jsem si řekla, ježiš, to je tak skvělý, já se můžu k někomu vztáhnout. Já vidím člověka, který vypadá jako já, který vypadá normálně prostě. Jo, nebo taky
9: jako
8: se...
9: všichni, když jako, se lehnou.
8: No přesně, nebo se tam oblíkala a tak a pak si takhle sedla v té potvrdě a každému, i když máte jakoby malinkou velikost, tak minimálně ta kůže se jakoby tady, že jo, nařasí a tak. Ale ona ještě tam měla prostě nějaký materiálek, takže jí to normálně udělalo jako bříško. A, ale nebylo to téma, jo, ona se bavila dál v tom dialogu, co tam dělala a já si říkám, to je skvělý, já jsem byla ohromená tím, že vidím ženský tělo tak, jak ho vidím třeba na koupáku. Víš? Jako úplně normálně. A jsem si říkala, jo, prostě existuje diverzita, to je dobrý, já jsem taky taková, víš, a cítila jsem se dobře najednou. Myslím si, že to je fakt důležitý, jakože někomu to může připadat jako hloupost, Ale já jsem teď nedávno, právě po té diskuzi o tom síru, jsem mýmu klukovi řekla, že jsem na to hrozně vsteklá. Dobře, on se mě snažil uklidnit nějakýma řečma, jestli to není moc povrchní uvažovat o tom, jak vypadám a že to myslí dobře, no, ale prostě, no. A já jsem mu řekla...
9: Nebyl žena prostě.
8: No, ale já jsem mu řekla, víš, já mám prostě pocit, že úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená. Jakože to je fakt normálně, že to je HPPčko každý ženy. Ať už jako se staneš matkou nebo ředitelkou země koule, nebo máš 50 tisíc zaměstnanců, tak to, jakou máš postavu, je prostě alfa a omega všeho. Fakt mám pocit, že to tak je. A ty, co to tak nemají, tak dost často buď kecaj, a nebo trošku na to rezignovali. Jo, ale já třeba mám kolem sebe i holky, které měly takzvaně tu dokonalou postavu, velmi štíhlou a to, a jelikož už třeba je jim jakoby skoro ke 4000 nebo tak, ta postava se lehce mění, pořád vypadá absolutně geniálně, ale protože jakoby tahle kůže je najednou tady, opravdu o takhle moc, tak oni, hele, tady se mi děje něco, to je špatně, problém, alarm, začala jsem chodit na pilates. A já říkám, a baví tě to? Nenávidím to. A já, proč tam chodíš? No, protože ta kůže se pohla o ten centimetr a to je už jenom cesta do pekel. Já si říkám, tyjo, takže fakt já si myslím, že prostě cesta, nebo jako úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo si udržet váhu, která je hubená.
9: Tak to musíme měnit a ukazovat to ve filmech, na Instagramu.
8: Jo, no.
9: Říká Eliška Soukupová, moc děkuji, že jsi přišla.
8: Taky děkuju.
9: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jak se mají mladí herci a herečky a taky, jestli je velikost 38 stále považována za běžnou. Těším se na vás u dalšího dílu.
10: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
3: na Rádiu Wave.

0: Necháme to doznít úplně do důsledku, jak si tahle hudba zaslouží. Dobrý večer, tady jsou modeláři, Viktor.
1: A Barán, dobrý večer.
0: A tohle bylo trošku, řekněme, prog metalu na začátek. Jakub Trčo vydal song a vydá desku. A my jsme si ten song, který už je teda venku, který se jmenoval Fudo, teď pustili. A za chvilku si pustíme ještě jeden, protože tady máme takzvané premiéru. A Jakuba si minimálně jako z modelářů budete pamatovat, když tady byl společně s kapelou Ions, to už je pár let zpátky, ti tehda vydali desku Counterintuitive, se kterou pak získali slovenskou Radiohead za tu hard and heavy kategorii zaslouženě. A potom jim odešel zpěvák a teď našli nového zpěváka. A mezi tím Jakub, protože je to osoba činorodá, skládal samozřejmě zběsile a výsledkem bude jeho další solová deska, která se jmenuje Imagine Spaces a která vyjde už brzo, 14. srpna.
1: Tak a díky za tohleto shrnutí, Viktore. A já mám jednu zásadní otázku hnedka na začátek. Je to skutečně prog rock?
0: Je to taková jako... Já tady tomu říkám jako kosmický metal.
1: Jo.
0: To je ta hudba, která prostě se snaží odvádět prostě do jiných sfér a jde na to cestami nějaké, řekněme, jako vzletnosti. A můžu prozradit, že my si dneska ještě budeme hrát Mindwork, což je taky kapela, která takzvaně umí prstoklad, ale jde na to samozřejmě odinut oproti tomu, to, co dělá Jakub, je takové jako hodnější, bych řekl. Ostatně on na svém instagramovém profilu má napsáno, že to je Music for Cat Loving Overthinkers, což tak nějak jako vlastně odpovídá.
1: Je to přivádí k tomu, že ty mluvíš jakoby o prog rocku, nebo řekněme možná jakoby prog metalu, nebo space metalu, nebo něčem takovým. Ale já to chápu, protože ty kořeny asi jsou jednoznačný, jako, nebo určitě jsou kapely klasické, které by se vešly do tohohle toho žánru, do téhleté škatulky, ale mně to přijde, že to je spíš indie prog rock. Je tam tak, toho vlastně, jakoby... Jako já tam toho metalu vlastně zase tolik neslyším a to je jakože, a to mi na tom přijde skvělý, jo, a myslím si, že když někdo řekne, že nějaká jeho hudba je music for cat lovers a overthinkers, tak to tam jakoby svádí jakoby k tomu indíčku taky.
0: No to nepochybně, ono ostatně jako... My si za chvilku pustíme teda ještě tu skladbu Two Dots premiérově a ten jako prstoklad malinko více zřetelný.
1: Jo.
0: Zároveň já, jak už jsme tady určitě několikrát říkali za všechny ty díly, já prostě nejsem fanoušek prog metalu ani prog rocku, ale až na výjimky. Jsem fanoušek pár kapel, které k tomu jako mají blízko.
1: Samozřejmě,
0: to je pořádku. Ale jako toho žánru určitě ne. Vzpomínám na svůj dávný report pro prestižní portál Music Server, kde jsem recenzoval prestižní kapelu Dream Theater a dostal jsem to strašně sežrat, a to je třeba 20 let zpátky. Takže ne, nejsem fanoušek žánru, ale jak říkám, jsem fanoušek toho, co dělá Jakub, protože mi to přijde právě jako nenucené. Jsou prostě kapely, u kterých je jako hodně slyšet, jak se snaží prostě a jak chtějí dát najevo, jak se to prostě nacvičili všechno a jak to je jako sofistikované. A pak jsou tady prostě muzikanti jako Jakubu, kterých to tak jako okázale není. Samozřejmě je tady jako taková ta jako velmi laciná berlička paralel prostě s Devinem Townsendem, který je taky muzikant, který vlastně do toho jako až trošku předvádí v jeho pidlikání, prostě v jeho případě vnesl humor a tím to posunul na úplně jiný level. Společného mají ostatně i to, že jak Townsend, tak Jakub mají ještě své jako ambientní aliasy, respektive vydali prostě desky mimo, řekněme, ty tvrdší kytary, v případě Jakuba to je projekt Luminaria, ve kterém se prostě věnoval těm jako ambientním soundscapům a ta nenucenost je v tom podle mě jako tou zásadní devizou, která to prostě hází úplně jinam. Já jsem v anotaci na ten dnešní díl psal něco o jako metalových premiantech nebo něco takového. A jako trošku šprťáctví v té hudbě je samozřejmě, že jo. Ale ve chvíli, kdy to působí takhle jako lehko ruce, lehko noze, tak je to za mě prostě úplně v pořádku. Ta kosmická vzletnost je tady prostě přirozená, organická, takže...
1: No, je tam asi nadhled a odstup, což si myslím, že jakoby skoro u každý muziky je vždycky devíza. Pakliže se to spojí s tím, že někdo opravdu umí hrát a dokáže mít nahled a odstup, tak si myslím, že to je skvělý.
0: No a tak si pojďme pustit ještě ten druhý track, ten se jmenuje Two Dots a tam, jak jsem říkal, těch prostokladů je trošku víc, ale pak to patřičně zanalizujeme samozřejmě ještě. Tak jo, Jakub Tyrčo, Modeláři, Radio Wave.

0: Two Dots, Jakub Terčo v modelářích Radio Wave. Pokud mám něco rád na tom, co Jakub dělá, tak je to to, že vlastně ta jeho hudba je vlastně nějakým způsobem setrvalé jako živelná, nebo respektive jako ano, pořád ano, to jako ano, dýchá ano, ty tracky.
1: Ano,
0: a vlastně v případě tady tyhle desky je v tom i nějaká jako radost, což taky není úplně ta nejčastější paralela. Jo, místy rozhodně.
1: Jo.
0: Takže připomínám, že 14. srpna tohle z toho vyjde celé Imagine Spaces, myslím si, příhodný název, hezká hudba.
1: No, mně se tam právě líbí ta dynamika hodně. Ty jsi řekl živelnost, já s tím souhlasím. A že to opravdu jako, že to nějak jako unile nepadá nikam, jako ve chvíli,
0: nikdy no.
1: Jo, i ve chvíli, kdy to jede na tu jemnější notu, řekněme, jako v tom prvním tracku, tak prostě se tam nestrácí ta energie a to mi přijde fakt jako u tohohle toho žánru zase opět, ať už potom ve finále jako nazveme jakkoliv nebo nenazveme nijak, jako fakt důležitá věc, no, že to jako, že to není exibice jenom pro exibici mnohdy, jako že tam prostě je opravdu 5 minut nějaký jako jenom pidlikání, ale pod tím není vlastně vůbec žádná jakoby, já nevím, podkladová energie, která to furt někam hrne dopředu. A asi jakoby tomu dává ten život, živelnost, to už zase asi nechme každého, ať si to zkusí jako definovat nebo pojmenovat sám sobě a pro mě příjemný překvapení.
0: Co to říká o nás? Jsme Cat Loving Overthinkers?
1: S těma kočkama, myslím si, že...
0: Já vůbec teda, já jsem dog-loving overthinker.
1: Mě kočky nevadí nějak, ale nemám žádnou, nevlastním žádnou, takže asi nejsem úplně cat-loving, bych řekl. Kdybych byl cat-loving, tak bych asi nějakou vlastnil. Ale vlastně v rámci toho celého balíčku tady s tou hudbou, jakoby mě to vlastně jakoby dává smysl, že to takhle jako...
0: Seděl v křesílku, hladil tu kočku a
1: hladíš tu kočku a hodně přemýšlíš tohle máš jako takový hezký, jako nechci říct vlastně ani doprovod, jako něco, co prostě jako je tam taky a je tam důležitý a zpříjemňuje ti třeba ty chvíle, jakoby, no.
0: Tak.
1: Mi přijde dobrý.
0: Turnover, je čas na turnover.
1: Turnover, jaký dokáží zpříjemnit chvíle docela hodně, nebo mě rozhodně. Já tu kapelu mám fakt rád. Oni vlastně, když vydali tu svoji desku první, tak ta byla taková ještě jako dost načíchlá jakým post-hardcorem. Do dneška na ní jakoby spousta lidí jako nedá dopustit a je fakt zajímavý to, že vlastně po té první desce Turnover přestalo spousta lidí Turnover poslouchat a ty její další desky už je nebaví. A já jsem to měl vlastně úplně naopak. Čím si říkám, že ta první deska je špatná, vůbec ne, jakoby, jo. Je super, ale mně přišlo, že teprve potom, jakoby, když Turnover opustili ty post-hardcoreové vody a dostali jsem zase mnohem blíže k nějakému jakoby indie roku, ale zůstala tam nějaká jakoby punková trošku jakoby podvratnost, která tam podle mě byla vždycky, tak to teprve začalo být fakt zajímavý, jakoby ta kapela. A ty desky, které vyšly vlastně v těch posledních letech, takže vždycky byly malinko jiný, ale zároveň okamžitě vlastně bylo jasný, kdo jako tu desku nahrál, kdo ji vydal, když jste si to pustili. Viděl jsem i v roce 2020 jejich naprosto fantastický koncert v Kafe v lese, což je vlastně podle mě místo, kde už Turnover jako nikdy neuvidíme, co se týče toho, jak velký je to místo. Jakoby ta kapela vlastně za poslední roky jako strašně vyrostla. Opět je to jedna z těch kapel, který vlastně paradoxně jako možná vyrostly nejvíc za covidu, jo, jakože tam to jsme se o tom už podle mě bavili párkrát, jako takový jako zvláštní fenomén, který podle mě úplně nejvíc se dá demonstrovat třeba na Fontaine's DC, jako, jo, který úplně původně jako ten koncert byl snad zabukovaný jako do Underdogs ještě tenkrát někam a jako dneska jako po pár letech vlastně je to kapela do nějakého Fora Karlín, jo, takže jako a to všechno se zdalo během toho covidu. U těch Turnover to bylo trošku podobný. Byl to taky vlastně jeden z úplně posledních koncertů, jedno z posledních vůbec evropských turné nějaký americký kapel, který se před tím covidem stihlo, si jako dost vybavuju. A teďko vlastně tady vyšla nová deska, která se jmenuje Down to Earth. Má úplně nádherný vizuál. který dělal kytarista Stuša More, což je vlastně týpek, který jinak se živí tím, že dělá různý jako bytový designy i pro dost jako celebrity hollywoodské a tak dále, a dělá i spoustu jakoby vizuálu pro spřátelené kapely.
0: Já potřebuji taky bytový design, tak já
1: jsem byl jsi na tom koncertě?
0: Nebyl, já jsem byl na jiném koncertě ten den.
1: No, tak příště, až přijede, tak vás musím seznámit.
0: Mám zakázku na Praze 9.
1: Takže úplně to k tomu sedí, ten vizuál. Asi tam je to tak strašně jednoduchý, vlastně je to fotka jenom, ale s takovou jako náladou, kdy si jako člověk na to podívá a řekne si, tohle bude dobrá deska.
0: Jako
1: podle mě i ví, jakou bude mít jakoby náladu, no, a má přesně takovou, jo, že Turnover jsou nevím, jestli se to dá říct takhle, ale možná jako v něčem jsou vlastně ležérní trochu, jo, nechávají spoustu věcí plynout, těch tónů tam není moc, ale člověk zase, jakoby člověk vlastně nemá nikdy pocit, že tam je nějaký úplný prázdno nebo něco, co by tam být nemělo, naopak, a já myslím, že to je prostě jedna z nejzajímavějších současných jakoby kapel a můžeme si pustit ukázku z té nové desky.
0: Ta kapela se jmenuje Pieces a já si jdu vykukulovat ten obal.
1: Bish.

0: Dozývá nám skladba Pieces od kapely Turnover z jejich nové desky, která se jmenuje Down to Earth a která je takhle nádherná. Jestli jste si googlili ten obal, jako tady Viktor, tak si myslím, že vám to taky se spojilo všechno dohromady, že vám to takzvaně sedlo, nebo že se to tam tak, že to tam tak jako se cvaklo, protože ta nálada té fotky, která na tom obalu, je opravdu hodně taková, já asi ani nechci říct nová, protože já myslím, že v něčem jsou opravdu Turnover dost down to earth. A je to kapela, která prostě vyšla z hardcoreové scény a myslím si, že se tam minimálně na nějakým jakoby mindsetu, který mají jakoby vnitřním, pořád jakoby počítá a hlásí, ale je to takovýhle indíčko, který má prostě hodně, hodně chytlavý, výrazný kytary, který tam tak jako nádherně zvoněj a pod tím to pořád tepe, jede to dopředu, to je přesně ten model, který já vlastně mám strašně rád a do toho tenhle ten jako zpěv, který je jako ikonejšivej, no, možná než ležerní.
1: Málo tónu, ale hodně potenciální jako sdílnosti.
0: Mě
1: u toho obou napadlo slovo komunitní, vlastně nevím, proč.
0: No, tam ano, jako, ano, ano, ano. A myslím si, že to je určitě jako věc, která napadla i je, když ten obal jakoby vymýšleli, nebo se o něm nějak bavili a když nakonec teda se rozhodovali, že tam dají právě tuhle tu fotku, no. Takový jako jo, komunitní, nebo nějaký pocit nějakého jako společného sdílení jakoby věcí, jako, ale reálně vlastně, jako jo. A vlastně tohle mi přijde fakt jako, že je to v něčem fakt strašně jednoduchý. Oni jdou vlastně tou cestou jako pořád jako většího minimalismu, minimálně rytmicky. Jo. To je prostě tam skoro se nezmění ten rytmus těch bubnů, jako, ale ta basa s těma bicíma vlastně vytváří jako prostor, kde si ta kytara o tom může dělat trošičku, co chce, a ono moc neexibuje. Ona tam posílá ty tóny.
1: A je to celý ta deska takhle klidná?
0: Jo. Ta Peripheral Vision, ta první deska, o který jsem mluvil, vlastně ta je taková fakt trošku, nechci říct zatěžkaná, ono to i na ten post-hardcore je vlastně skoro nezatěžkaná, ale oproti tomu, co hraju teď, jsou tam prostě trošku jako víc slyšet možná i jako nějaký jako shoegazový, jako trošku tvrdší shoegazový jakoby vlivy, ale tady ty shoegazový vlivy vlastně už skoro nejsou, občas nějakých jakoby náznacích, jakoby, ale není tam takový ten bzzz, vlastně, jenom si to tam tak pluje, no, hezky, jako super to je.
1: Příjemné, příjemné velice. No tak jo, tak tohle byly Turnover.
0: Ano.
1: A my teď v playlistu máme The Menzingers.
0: Menzingers, no, to je kapela. Já jsem vlastně strašně rád, že nám to takhle pěkně na sebe jakoby dneska navazuje. Vlastně přijde, že to dává fakt jako hezký smysl dramaturgicky dneska, že tam nejsou žádný oslí můstky. Uděláme takový jako hezký dramaturgický oblouk, podle mě, nakonec, jo, že jako jsme začali tím jako instrumentálním indie prog rockem, řekněme, teď jsme si pustili Turnover, teď si pustíme vlastně melodický punk rock, který má v sobě ale velkou dávku melancholie a něco, co má vlastně, ale spíš pocitově, jako společný právě s těma Turnover, jako Menzingers jsou prostě jednoznačně tím, co hrajou, jako punk rocková kapela, která vychází na Epitafu, to znamená, že už jako už i tímhletím jako zařazením tam spadají do téhletý škatulky, kapela, která vlastně hraje jako fakt dlouho. A teď vydali úplně novou desku, která se jmenuje Everything I Ever Saw a já mám Menzinger strašně rád, je to taková kapela, která mně přijde za prvé, že si drží jakoby obrovskou kvalitu těch desek a za druhý, že zase jako vždycky tam je malinko jakoby něco, co tu desku dělá trošku jinou, někam trošku jakoby povychýlenou od té předchozí, i když to zase poznáte jakoby po třech vteřinách. Jo. Gregor Barnett, hlavní jako zpěvák tyhletý kapely, tak má vlastně tak specifický jako takový ten punkrockově melancholický hlas, který si nespletete. Když jsem je teďko viděl na Mighty, tak mi přišlo ale vlastně strašně zajímavý, že on není vlastně ústřední postavou na tom koncertě, že není jako ten ve prostřed vystrčený prostě zpěvák, jakoby, a to mi taky vždycky na těch kapelách přijde jako vlastně skvělý, jsou to takový detaily, který ale vlastně hodně říkají o nějaký jako vnitřní dynamice té kapely, která je podle mě hrozně zdravá. Jakoby, jo. A je to vlastně cítit i z té desky. No. My si pustíme vlastně skladbu, ta deska venku je celá už, která to vlastně celý to, o čem tady mluvím, tak hezky jako schrnuje právě do těch pár minut i v tom, že to je naprosto geniální jakoby textově, jo, a je tam prostě, jsou tam jakoby sice jako obraty o superhrdinech, ale zároveň se to celý jakoby hrozně jakoby schazuje v něčem, hrozně hezky, jakoby lidsky. Takže ty texty jsou, no, takový hodně dovnitř, hodně vlastně jakoby o tom, co se mi jakoby nedaří, nebo co mám pocit, že se mi nepovedlo, ale vlastně se snažím na to dívat tak, že u některých věcí je to možná úplně jedno a nemusím se tím trápit, jakoby, a u některých věcí to možná není až tak úplně jedno, ale jsou to věci, které se dají napravit. A to je vlastně něco, co cítím z těch Menzingers, jakoby vlastně tuhletu jako obrovskou, jako nějakou vnitřní sílu lidí, co pochybujou, ale nejsou vlastně fatalistický v tom, že by propadali nějakým úplnýmu jakoby sebezpitu. Dávají to do té muziky a vlastně je to takový ozdravný proces, myslím, celý. No.
1: Tak taky Overthinkers malinko. Tahle skladba se jmenuje Chance Encounters. Yeah.

0: Posloucháte Modeláře na rádiu Wave. Tohle byla finská punkroková kapela Wasted, ukázka z jejich nové desky Futures on Fire. A byla to kapela, která nám teda vystřídala The Menzingers, kapelu, která vydala svoji novou desku Everything I Ever Saw doslova před pár dny. Jak to na tebe působilo, Viktore?
1: Menzingers...
0: Dospělej punk rock.
1: No, jakoby. Naprosto ozbrojící. Jakoby v té přímočarosti a vlastně v té sdílnosti jako úplně ozbrojící věc.
0: Jo, jako ten obrat I'm Zero, I'm Weirdo, I'm Struggling Superhero
1: je
0: podle mě úplně geniální a přesně tak, ono to vlastně v něčem jakoby přímočarý, vlastně v něčem je to fakt vlastně strašně jako jednoduchý, ale není to vůbec fádní, není to vůbec hloupý. Mm. Jsou to skvěle napsané písničky, sloka refrén v podstatě. Jako. Mm. Ale když to člověk poslouchá, tak to vlastně okamžitě jakoby vtáhne a fakt to má tam tu melancholii trošičku. Já tam malinko slyším třeba Hot Water Music, což byla vždycky kapela, která tak jako balancovala na takovým pomezí nějakého živelného jakoby emo hardcoreu a
1: to znám i já.
0: Jo. A nějakého jakoby punk rocku, jako přímočarýho. Menzinger jsou rozhodně víc na té jako punk rockové straně, než na té straně toho živelného emo hardcoreu, ale něco tam z toho vlastně jakoby z tohohle toho stylu je, a to je vlastně taky důvod, proč se mi to tak líbí, podle mě, protože já jsem na tom vyrost. A myslím si, že na tom vyrostli oni, jakoby, jo, do velký míry. A stejně jakoby spousta těchto kapel z tohohle toho věku, vlastně, kdy těmhle chlapkům je jako přes 40 šem, tak jsou to brutální jako nerdi, jako hudební, jo, který tím pádem jakoby do té svojí muziky jako absorbují všechno možný, ale zároveň úplně přesně ví, co chtějí hrát. Jako nerozmělňují ten styl vlastně tím, že by to jako každý tři minuty znělo jinak.
1: To tam je cítit.
0: Ale jsou tam ty odkazy, jako tu a tam lehce tak jako použitý vlastně hrozně hezky, který z toho dělají jako skvělou kapelu a z té nový nahrávky rozhodně dělají skvělou desku. No a ty Wasted, který přišli po nich, tak tam je ten přímočarej punk rock ještě víc přiznaný. Wasted je kapela, která vlastně fungovala jakoby ve Finsku strašně dlouho, už od nějakého konce 90. let. Byli to takový hodně souputníci Endstand, hodně spolu jezdili na turné, dost často spolu hráli i v Čechách, vycházeli na stejným labelu Combat Rock Industry. A teď vlastně po fakt docela dlouhý době jako vydali tu novou desku, jako zase se dali dohromady, stejně jako Einstein se dali dohromady, ty teda zatím bez nahrávky nový, ale Wasted teda mají už tuhle tu desku. Vyšla opět na Combat Rock Industry, který zase začal jako vydávat desky. A já jsem nemluvil s někým z Wasted, ale Jane, zpěvák z Einstein, vlastně na tom koncertě, který proběhl na konci května tady v Praze, jakoby říkal, nebo mluvil o tom, proč měli vlastně Einstein tu pauzu a říkal, my jsme prostě najednou přišli rodiny a nějaký jakoby rodinný prostě starosti a práce a tak dále a teď už máme ty děti odrostlý a vlastně už máme zase nějaký čas a prostor a vlastně jsme zjistili, že nám to chybí jako a myslím si, že to je naprosto legitimní jako motivace nebo důvod pro to zase začít hrát jako, a myslím, že ti Wasted je to úplně přesně to samý. Jakoby, jo. Oni vždycky tam měli v sobě takový ten trošku anglický punk víc jako, a možná i kapely typu jako Schwarzenegger, kde hrál Steve Ignorance Cress a podobně, to s tím byli vždycky hodně ovlivněný a samozřejmě to byl vždycky politický punk a zůstává, takže tahle ta kapela... Doufám, že to není jenom nějaký jednorázový reunion, jednorázová deska a doufám, že i u těch Einstein přijde nějaká nová nahrávka.
1: Tak a nová nahrávka přišla od kapely, kterou si budeme hrát teď a přesuneme se teda z Finska do Orlové, kde před nějakými 10-11 lety vznikla kapela Dno, která teď vydala v červenci nové EPčko sedmipísňové, které se jmenuje Cena za úsměv. Jsou to takové ty vlastně docela úsečné, ale velmi sdílné, řekněme, emo-kórové tracky. My si pustíme hned několik, protože mi přijdou vlastně fakt jako skvělý a navíc jsou krátké, že jo? Tak abychom si to patřičně užili. Je to taková ta hudba, ve které jako těžko hledat nějakou útěchu, ale zároveň možná tím, jak je to vlastně jako heavy i tematicky, tak se tam dá hledat nějaké jako uvolnění, prostě tu obligátní katarzi skrze tyhle ty emocionálně hodně nabité písničky. Tak my si pustíme tři. Jedna se jmenuje Hra na pravdu, jedna Cena za úsměv a jedna Spirála hlouposti, což si myslím, že jakoby tady na ten český emokor jsou prostě takové ty krásné, jako úderné názvy. Tak jo, Dno, Modeláři, Radio Wave.

0: To je hodně Orlová, říkal tady Banán, zatímco jsme poslouchali nové EPčko, ukázky z nového EPčka tamní kapely Dno, která vydala cenu za úsměv 7 takhle jako úsečných dvouminutových, tříminutových songů, jako ideální délka pro tenhle typ, jako řekněme, až nějakým způsobem emocionálně vysilující muziky. Mm-hmm. Přátelé z ostravského provozu píšou o poctivém hardkoru s příměsí Krastu, Ema a Screama.
1: Jo, to asi, jako když tady zase se dostáváme k těm škatulkám,
0: no jo,
1: tak si myslím, že to asi jako sedí. Jasně, jo, ty škatulky, já to chápu, že to potřebuje asi někdo někomu přiblížit, takže tady no, asi jo, no. Ten Krast je tam takový element,
0: ten tam byl spíš dřív, mi přišlo. No,
1: ty poslední roky tam moc nebyl, tak. Jako, a, nebo obecně vlastně, v tom, když jsem mluvil o tom, že to je Orlovák vyšitá, jsem podle mě použil tenhle výraz, tak jsem to za prvý myslel samozřejmě jenom v dobrém, jakoby já jsem měl tyhle ty kapely vlastně z tohohle styla té oblasti vždycky hodně rád, ať už to byly Anem, Christiansen, ať už to byly Pacino nebo další v současné době Buchty Nouze, tak ten Krast vlastně ty poslední roky tam úplně jako nedominoval, a on nedominoval teda skoro nikde, jako jo. Ale dřív tam byly jako kapely jako Tupac Amaru, který byli zase jako dost jako tím Krastem jako hodně jakoby ovlivněn. Tady to tak jako občas proleze v takových jakoby momentech a spíš než klasický Krast mi to přijde, že to je jako ovlivnění kapelama jako třeba His Hero Is Gone, což je vlastně kapela, kde hráli členové Tragedy předtím, než založili Tragedy. A to byl vlastně spíš takový jakoby brutální jakoby hardcore, který hodně vycházel jako z Amebix nebo z Nausea, ale nebyl to jakoby, nebyla to úplně klasická jakoby krastová hudba, kterou se jako představím pod tím tupa jako rytmem, ale...
0: Jo, ta krastová rubanice, jsem tam cítil spíš na tom debutu jejich, který to už je 7 let možná, nebo něco takového.
1: Ano.
0: Tady více prostě těch emo, screamo textů prostě o krajích propasti a o marnosti a vlastně celá ta poetika je hozená prostě někam, kde naše existence je trošku jako nepříjemná diagnóza a my se teď jako potácíme tím světem a potýkáme se s těmi všemožnými věcmi, prostě pravda, válka, velká slova tady jsou úplně na místě, člověk se, to je ta hudba, kde se člověk zapotí, jenom to poslouchá. Jako,
1: no a zároveň je to trošku víc punk rock, než to byl předtím, podle mě. A tam směřuje podle mě trošku celá ta scéna, jakoby ta orlovská, jakoby víc takovýmu jakoby punk rocku, no, zase vlastně úplně jinýmu, než jakou konotaci to mělo třeba v případě Menzingers nebo vlastně i těch Turnover možná, jo, že tady je to opravdu jako opravdu nasáklý něčím, co je takový hodně jako, jo, takový desperátský, no.
0: Jo, tady ta hudba i ty texty jsou vlastně tak jako krásně přímočaře úsečné, není tady prostor na žádné velké vyprávěnky, prostě takzvaně rovnou na věc. Na podzim pojedou Dno, takovou minitur s kapelou Zmar, v říjnu se chystá release party v Ostravě, celé to EPčko stojí za poslech, tak mu věnujte pozornost.
1: Tak se ho poslechněte.
0: Tak a my jdeme udělat teď, my jdeme zakončit ten oblouk, který jsme tady avizovali. Dnešní modeláře jsme začínali s Jakubem Tyrčem a skončíme s Mindwork. My jsme rádi, že tady můžeme zahrát ještě druhou premiéru, protože si za chvilku pustíme skladbu, která se jmenuje A Moment of Clarity. A je to nová skladba z desky, která se jmenuje Adrift, kterou na konci srpna vydají Mindwork, tahle vlastně jako lokální progdetová instituce, kapela, která vznikla v roce 2007. Dnešní line-up funguje pospolu nějakých 5 let, kdy se vlastně vrátili. A tu novou desku zaštítili vlastně hodně jako heavy východiskem, heavy tématem, protože celé to album je koncipované jako nějaká cesta, řekněme, psychickým rozkladem spojeným s Alzheimerovou nemocí. Taková jako sofistikovanost nebo tyhle ty koncepty jsou samozřejmě něco, co je tomuhle žánru jako rozhodně blízké, ale Mindwork jsou tou kapelou, která vlastně na jedné straně ano, naplňuje prostě tyhle ty škatulky, tady tenhle ten žánr ze vší sofistikovaností, ale zároveň kombinuje nějakou jako metalovou ukrutnost s takovými vzletnými místy a tuhle tu sofistikovanost místy možná až jako dílčí rigidnost vlastně s nějakou jako autentickou procítěností, kdy ve vší té jako komplexnosti a spletitosti Je to hudba, které prostě takzvané to srdíčko prostě. Mm-hmm. Je tam ten jako vklad nerobotický. Za hudbou, texty, produkcí vlastně za vším stojí Martin Schuster, člověk, který má tady k téhle scéně jako scéně blízko, je to jedna z těch klíčových osobností tady tohodle stylu. A takže dnešní modeláře zakončíme trošku jako vzletnosti, ale hutnosti, možná zaumnosti malinko na té desce, potom uslyšíme i piano a saxofon a tak, a je to takový jako vlastně metalový opus se vším všudy.
1: No tak jo, tak pojďme do toho.
0: Pojďme do toho, my děkujeme, že jste poslouchali a že budete poslouchali za týden samozřejmě. Těšíme se, dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Off season. Let's work. Hey.

0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: dělali.
1: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.